0: Jí trest. Dva členy skupiny vyhostili ze země a další dva vyvázli s podmínkou. Kromě kokainu skupina obchodovala také s LSD a extází. Pětice odsouzených se proti rozsudku odvolala. Mezi potrestanými je i partnerka hlavního organizátora, které soud uložil podmínku, aby se mohla starat o jejich společné dítě. Do začátku fotbalového mistrovství světa zbývá už jen měsíc. Budou ho pořádat Spojené státy, Kanada a Mexiko. Převážná většina zápasů se odehraje ve vybraných amerických městech. Místní hoteliéři se připravují na příval fotbalových turistů a fanoušků. Pokoje ale zatím zůstávají prázdné.
1: Turisty i milovníky sportu odrazují vysoké ceny letenek, hotelů a složitá víza. Rezervace v hostitelských městech zaostávají za původními prognózami. Někde jsou dokonce i pod průměrem běžné letní sezony. Lépe jsou na tom jen v Miami a v Atlantě. Hotelům se ale nedaří například na západním pobřeží v San Francisku. K nepříznivé situaci přispěla i samotná federace FIFA. Zrušila tisíce rezervací. Průměrná cena pokoje se v době fotbalové horičky pohybuje kolem 14 000 korun za noc. Očekává se ale výrazné zlevňování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Slavističtí fotbalisté slaví 23. mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5-1 nad Jabloncem. Utkání se kvůli disciplinárnímu trestu hrálo bez fanoušků. Lídr soutěže před prázdnými tribunami v Edenu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se prosadili Štěpán Chaloupek, Samuel Izife a Mojmír Chytil. Po změně stran zvýšili Tomáš Holeš a znovu Chaloupek. Za hosty pak korigoval skóre Eduard Sobol. Slávisté mohli titul slavit už v sobotu, ale pak před koncem derby vběhly stovky fanoušků na hrací plochu. Někteří napadli Sparťany a disciplinární komise nakonec utkání zkontumovala 0-3 v neprospěch Slavie. K tomu jí napařila 10-milionovou pokutu a nakázala odehrát 4 domácí utkání bez fanoušků. Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku s přeháňkami, později bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku přidá déšť, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne naměříme 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Katolická církev i policie pátrají po ukradené lebce svaté Zdislavy. Ta zmizela v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zloděj využil začátku bohoslužby, kdy byl vypnutý alarm, rozbil ochranná skla a s relikví utekl. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil čin za zdrcující a vyzval pachatele k vrácení ostatků, jejichž hodnota je nevyčíslitelná. Historici spekulují o krádeži na objednávku nebo pro okultní účely. Svatky svatých se totiž dnes běžně neobchoduje. Svatá Zdislava, patronka rodin a nemocných, je v Jablonném pochovaná od 13. století a její svatořečení proběhlo v roce 1995. Česká policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, a to kvůli podezření z ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení podala organizace IPFAN poté, co inspekce v některých šaržích objevila nebezpečný toxin. Podle oznamovatelů firmy informovali o kontaminaci se zpožděním a stahovali výrobky z trhu příliš pomalu. Nestlé pochybení odmítá a tvrdí, že úřady varovalo včas. Policie prověří i postup státu, který varování pro pediatry a veřejnost vydal až několik měsíců po prvních nálezech. Prodejcům závadného mléka teď hrozí pokuty až 50 milionů korun. V Klatovech se dějí divné věci. Od loňského prosince začínají a končí meziměstské autobusové linky na zdejším novém přestupním terminálu. Velké autobusové parkoviště pro desítky busů uprostřed terminálu, ale zůstává až na výjimky úplně prázdné. Všiml si toho kolega Petr Ježek z Mladé fronty Dnes a našel vysvětlení.
2: Je poměrně jednoduché. Řidiči čekajících autobusů tu zatím nemají potřebné zázemí. Místo pro jejich odpočinek je v budově vlakového nádraží, ale tahle památkově chráněná budova ještě prochází velkou rekonstrukcí. Proto většina autobusů z krajských linek odjíždí po vysazení cestujících na půl kilometru vzdálené staré autobusové nádraží. Tam šoféři zázemí mají. Tohle přejíždění autobusů bude minimálně do konce letošního roku. Z Klatov Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Krušnohorský Nejdek se odpojuje od teplárny Vřesová. Víc než 10-kilometrový parovod je na hraně životnosti a stále častější opravy zvyšují cenu tepla i teplé vody.
3: Životnost parovodu plánovaná na 30 let se chýlí ke konci. Bylo proto potřeba rozhodnout, jestli udělat celkovou modernizaci nebo Nejdek od teplárny odpojit. Město se rozhodlo pro druhou variantu. Páru nahradí plynové kotle s kogeneračními jednotkami. Ve výsledku to bude levnější. Nejdek využije stávající výměny i rozvody do domů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Nedělní derby mezi Slavií a Spartou bylo kvůli vtrhnutí fanoušků na trávník zkontumováno. Incident prý vyvolala předčasná výzva spíkra tribuny Sever k oslavám, po které stovky příznivců Slavie napadly hráče soupeře a naházely světlice do sektoru hostů. Zatímco policie z dostupných materiálů stotožňuje podezřelé z výtržnictví, spíkr tribuny Sever v prohlášení přiznal, že udělal chybu, když fanouškům oznámil, aby se připravili na oslavy, přestože do konce utkání zbývaly zhruba 3 minuty. Proto se omluvil. Zápas skončil za stavu 3-2. V samostatné české lize jde o historicky teprve druhou kontumaci kvůli řádění fanoušků. Bude zataženo až oblačno, zpočátku se objeví přehánky, zejména na horách. Později bude přeháněk přibývat, večer se pak na Moravě a ve Slezsku přidá i déšť. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme během dne 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: jsem Indigo.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš i mi víš.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla. Přítnou brouci s podkovou, svítí lucernou. Moucha prasky zvedá, pojeme chás s rybou kouzelnou.

0: opravdu cítil, když se spotápěl a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: pravá ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba malička, souhlou si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Okay. 100 tisícová.
4: Po 25 letech, to je úžasný. To je úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady deal.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Zdražování v Česku zrychlilo. Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za půl roku. Meziroční inflace byla v dubnu 2,5%, o 0,6% bodu více než v březnu. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Statistička Pavla Šedivá vysvětluje, že zdražování znovu táhly pohonné hmoty.
10: Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44 korun a 50 haléřů za litr a benzín Natural 95 za 41 korun a 10 haléřů za litr. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022.
9: V dubnu meziročně zdražovaly například také stravovací a ubytovací služby. Naopak zlevnění zaznamenaly potraviny a nealkoholické nápoje. Armáda má od Moravskoslezského kraje převzít letiště v Mošnově. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš s tím, že hejtmanství nemá 4,5 miliardy korun na nezbytnou opravu vzletové dráhy. Převod teď vyjednává ministerstvo obrany, parametry transakce ale zatím strany nekomentují. Podle vedení letiště nebude mít změna vlastníka vliv na civilní, osobní ani nákladní dopravu, která loni dosáhla rekordních čísel. Opoziční zastupitel Ivo Vondrák ale záměr kritizuje a upozorňuje, že armáda není způsobená k provozování komerčního karga. Součástí strategického rozvoje oblasti jsou i miliardové investice společnosti Čepro, a to do skladů a potrubního propojení na letecké palivo. 8 lidí dostalo u pražského soudu tresty od 4 do 8 let vězení, a to za pašování 32 kg kokainu z Berlína do Prahy. Gang složený převážně z cizinců drogu ukrýval v dortech a převážel ji linkovými autobusy na Florence. Hlavní organizátor, ruský barman žijící v Česku, se přiznal a dostal 8letý trest. Dva členy skupiny vyhostili ze země a další dva vyvázli s podmínkou. Kromě kokainu skupina obchodovala také s LSD a extází. Pětice odsouzených se proti rozsudku odvolala. Mezi potrestanými je i partnerka hlavního organizátora, které soud uložil podmínku, aby se mohla starat o jejich společné dítě. Do začátku fotbalového mistrovství světa zbývá už jen měsíc. Budou ho pořádat Spojené státy, Kanada a Mexiko. Převážná většina zápasů se odehraje ve vybraných amerických městech. Místní hoteliéři se připravují na příval fotbalových turistů a fanoušků. Pokoje ale zatím zůstávají prázdné.
11: Turisty i milovníky sportu odrazují vysoké ceny letenek, hotelů a složitá víza. Rezervace v hostitelských městech zaostávají za původními prognózami. Někde jsou dokonce i pod průměrem běžné letní sezony. Lépe jsou na tom jen v Miami a v Atlantě. Hotelům se ale nedaří například na západním pobřeží v San Francisku. K nepříznivé situaci přispěla i samotná federace FIFA. Zrušila tisíce rezervací. Průměrná cena pokoje se v době fotbalové horičky pohybuje kolem 14 000 korun za noc. Očekává se ale výrazné zlevňování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
9: Slavističtí fotbalisté slaví 23. mistrovský titul. Stvrdili ho 2 kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5-1 nad Jabloncem. Utkání se kvůli disciplinárnímu trestu hrálo bez fanoušků. Líder soutěže před prázdnými tribunami v Edenu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se prosadili Štěpán Chaloupek, Samuel Izife a Mojmír Chytil. Po změně stran zvýšili Tomáš Holeš a znovu Chaloupek. Za hosty pak korigoval skóre Eduard Sobol. Slávisté mohli titul slavit už v sobotu, ale pak před koncem derby vběhly stovky fanoušků na hrací plochu. Někteří napadli Sparťany a disciplinární komise nakonec utkání zkontumovala 0-3 v neprospěch Slavie. K tomu jí napařila 10-milionovou pokutu a nakázala odehrát 4 domácí utkání bez fanoušků. Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku s přeháňkami, později bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku přidá déšť, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne naměříme 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: To se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi živě na Impulzu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek 15. května od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na rádiu Impuls.
1: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
0: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Katolická církev i policie pátrají po ukradené lebce svaté Zdislavy. Ta zmizela v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zloděj využil začátku bohoslužby, kdy byl vypnutý alarm, rozbil ochranná skla a s relikvií utekl. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil čin za zdrcující a vyzval pachatele k vrácení ostatků, jejichž hodnota je nevyčíslitelná. Historici spekulují o krádeži na objednávku nebo pro okultní účely. Statky svatých se totiž dnes běžně neobchoduje. Svatá Zdislava, patronka rodin a nemocných, je v Jablonném pochovaná od 13. století a její svatořečení proběhlo v roce 1995. Česká policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, a to kvůli podezření z ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení podala organizace IPFAN poté, co inspekce v některých šaržích objevila nebezpečný toxin. Podle oznamovatelů firmy informovali o kontaminaci se zpožděním a stahovali výrobky z trhu příliš pomalu. Nestlé pochybení odmítá a tvrdí, že úřady varovalo včas. Policie prověří i postup státu, který varování pro pediatry a veřejnost vydal až několik měsíců po prvních nálezech. Prodejcům závadného mléka teď hrozí pokuty až 50 milionů korun. V Klatovech se dějí divné věci. Od loňského prosince začínají a končí meziměstské autobusové linky na zdejším novém přestupním terminálu. Velké autobusové parkoviště pro desítky busů uprostřed terminálu, ale zůstává až na výjimky úplně prázdné. Všiml si toho kolega Petr Ježek z Mladé fronty Dnes a našel vysvětlení.
3: Je poměrně jednoduché. Řidiči čekajících autobusů tu zatím nemají potřebné zázemí. Místo pro jejich odpočinek je v budově vlakového nádraží, ale tahle památkově chráněná budova ještě prochází velkou rekonstrukcí. Proto většina autobusů z krajských linek odjíždí po vysazení cestujících na půl kilometru vzdálené staré autobusové nádraží. Tam šoféři zázemí mají. Tohle přejíždění autobusů bude minimálně do konce letošního roku. Z Klatov Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
2: Krušnohorský Nejdek se odpojuje od teplárny Vřesová. Víc než 10-kilometrový parovod je na hraně životnosti a stále častější opravy zvyšují cenu tepla i teplé vody.
4: Životnost parovodu plánovaná na 30 let se chýlí ke konci. Bylo proto potřeba rozhodnout, jestli udělat celkovou modernizaci nebo Nejdek od teplárny odpojit. Město se rozhodlo pro druhou variantu. Páru nahradí plynové kotle s kogeneračními jednotkami. Ve výsledku to bude levnější. Nejdek využije stávající výměny i rozvody do domů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Nedělní derby mezi Slavií a Spartou bylo kvůli vtrhnutí fanoušků na trávník zkontumováno. Incident prý vyvolala předčasná výzva spíkra tribuny Sever k oslavám, po které stovky příznivců Slavie napadly hráče soupeře a naházely světlice do sektoru hostů. Zatímco policie z dostupných materiálů stotožňuje podezřelé z výtržnictví, spíkr tribuny Sever v prohlášení přiznal, že udělal chybu, když fanouškům oznámil, aby se připravili na oslavy, přestože do konce utkání zbývaly zhruba 3 minuty. Proto se omluvil. Zápas skončil za stavu 3-2. V samostatné české lize jde o historicky teprve druhou kontumaci kvůli řádění fanoušků. Bude zataženo až oblačno, zpočátku se objeví přehánky, zejména na horách. Později bude přeháněk přibývat, večer se pak na Moravě a ve Slezsku přidá i déšť. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme během dne 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: A začínají Impulzovi s Klárou Šedovou.
6: A Honzou Dankem.
5: Krásné dobré ráno, přijeme do celého Česka. Čtvrtek, 14. května. Padne i dneska Betáno Jackpot. Až o 100 000 si můžete zahrát. Haló, tady Impulzovi.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: jsou Klárka Zonzo, krásné dobré ráno vám přeji Impulzavy.
1: Už zítra to vypukne, hokejové mistrovství světa se po dlouhých 17 letech vrací do malebného Švýcarska. Zatímco skupina A se zabydlí v Curychu, naši kluci budou bojovat o body ve Freiburgu. První velká zkouška nás čeká už zítra večer a celé Česko už teď ladí formu na tuhle velkou jízdu. U Impulzových dnes chceme slyšet, jak se na hokejový šampionát chystáte vy, protože my v rádiu máme hokej rádi. A proto se ptáme, kde budete zítra ve 20.15 sledovat náš úvodní zápas proti Dánsku? Kdo je u vás doma největší fanoušek a jak se to projevuje? Kdo je podle vás favorit soutěže a jak dopadneme my? A co byste vzkázali našim hokejovým borcům?
0: To je otázek po ránu. 605 222 007 náš WhatsApp. Tam můžete klidně nahrát hlasovku i textovku, anebo přes aplikaci Rádia Impuls. Pro hokejové fanoušky máme dárky od Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy pak můžete sledovat živě na tipsport.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi, krásné dobré ráno vám přejeme do celého Česka. Možná jste právě v tuto chvíli za volantem, stačí napsat jedu a za malou chvilku vám pustíme písničku na cestu. Mám před sebou Ivetu Bartošovou nebo skupinu One More Time. Stačí jen napsat na 605-222-007 jedu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno vám přeje Honza Daněk. Pokud jste právě v tuto chvíli na silnicích, nezapomeňte se ozvat. Popojíždět budete na D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi Popůvkami a 196. kilometrem. Práce silničářů brzdí provoz na trase Benešov Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem. A kvůli opravám si postojíte také na příjezdu do Náchoda cestou z Polska, a to v obou směrech. Dopravy vše, v tuto chvíli už mám připravenou písničku na cestu. Jste ready? Napište jedu na náš WhatsApp 605 222 007 a vstoupíme spolu do

0: je Impulzová rodina, s námi ráno začíná a Standa s náma ve vysílání. Slyšíme se, Staníku, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Krásné ráno, Stando, kam jedete?
1: Do Gemerské Horky.
2: Jo, a to je kde?
0: Co to je?
1: Východní Slovensko, u Rožňavy.
2: Aha, a co tam budete dělat?
1: Vezu tam z Krkonošských papíren z hostinýho kartonáš, jako krabice rozložený.
2: Je, to je paráda, já jsem v Hostinem byla velmi často, já jsem tam měla babičku, kousíček v Rudníku, tak já k tomu mám vzpomínky a znám i ty papírny, to jste mě potěšil hnedka po ránu.
0: Vy tam bydlíte?
1: Já tak mám, že ještě něco funguje, co fungovalo i dřív.
2: To jo, no, to jo, ty jsou slavný, ty papírny.
0: A vy tam bydlíte přímo v pod Krkonoší nebo v Krkonoších?
1: Ne, já jsem z Mladý Boleslavy.
0: Jo, tak Mladoboleslavák ještě ke všemu. Tak to máte co, do Prahy, co by kamenem dohodil, zbytek došel pěšky, že jo, takže...
1: Jasně.
0: A kdy se vracíte zpátky?
1: Dneska odpoledne skládám a zítra ráno nakládám v Košicích nějaký železo prostě do Karlových Varů.
0: Je Košice, to je zase moje destinace, tam jsem trávil každý léto u tety na prázdninách, protože já jsem 74. ročník Čechoslovák a Košice, Levoča, Poprad, to byly moje štace, taky tato samozřejmě.
1: Takže... stabilně, jako to východní Slovensko, teď jsem navážel rozebraný barák, Velká Horeš, to je u Velká Horeš je u Velké Kapušany, nebo tam někde Slovenské Nové Mesto a tam ten konec.
0: Jasná věc. No tak máte to sjetý, jste vlastně taky pořád Čechoslovák, protože jezdíte mezi Českem a Slovenskem.
1: Jo, přesně tak.
2: No Stando, potěšil jste nás oba, my za to moc děkujeme. Tak se nám vybavily vzpomínky na naše dětství a taky na naše rodiny.
0: My vám pustíme písničku Na cestu. Iveta Bartošová může být?
1: Může.
0: Tak si hezky užijte a přejeme příjemný poslech Rádia Impuls.
1: Jo, děkuju.
2: Šťastnou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, všichni, lezou.
3: Písnička Na cestu.
0: A speciálně pro Standu, který zaváží až na východ Slovenska. Víš, lásko, od Ivety Bartošové. Tady je Impuls, žijeme muzikou.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno, už v plné polní, Klárka s Honzou, a když jsem řekl Klárka, tak Klárka Šedová samozřejmě.
1: A já vám řeknu, jak bude zataženo, oblačno, přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. V Jihlavě aktuálně 8 a zataženo, zdraví nás Dáša. A Standa píše, že v Plzni je zima a jenom 7 stupňů. Děkujeme za všechna vaše hlášení, pište nám dál. WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Dneska se ptáme, jak vypadá vaše příprava na zítřejší start mistrovství světa ve švýcarském hokeji. Ozvat se můžete do ranního tématu, rozebereme to s posluchači za chvilku.
2: Vtip Vlasty Korce. Policajtovi přiběhne člověk. Ukradli mi kolo, ukradli mi kolo!
3: Měl jste na něm zvonek?
2: Ne, neměl.
3: Měl jste na něm odrazky?
2: Taky ne.
3: Tak to bude za 500.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: 3 minuty po půl šesté posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Česká policie vyšetřuje firmy Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku. Sněmovna se odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se koná příští týden v Brně. Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. A fotbalisté Slavie porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili ligový titul. Hradec Králové ve třetím z 5 gól prvoligové nadstavby porazil doma Liberec 1-0.
0: Kde budete zítra ve 8:45 sledovat úvodní hokový zápas proti Dánsku? I to je jedna z otázek v ranním tématu. Reagovat můžete i vy přes aplikaci Rádia Impuls, nebo to nahrajte WhatsAppem. 605 222 007. Dobré ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Tady vysílají Impulzovi dobrý den. Česko ladí formu nehokový šampionát, kde zítra ve 8:45 budete sledovat zápas s Dánskem. Ptáme se dneska. A nebo to snad sledovat nebudete? Co teda máte v plánu? Ozvěte se nám dneska do ranního tématu.
1: Píšete nám na náš WhatsApp. Honza napsal, zítra večer budeme na hokej koukat s celou rodinou doma. Oblečení v dresech a s vlajkou pověšenou na stěně. A jelikož to bude podle všeho letos těžší než obvykle, na poslední dva zápasy základní skupiny, to jest proti Norsku a Kanadě, budeme fandit přímo tam.
0: Hustý.
1: Honzo, tak vy jste největší fanoušek a hnedka jste se ozval takhle po ránu. My samozřejmě nám držíme palce neuvěřitelným způsobem i vám, aby se vám přímo na stadionu moc líbilo.
0: Pro hokejové fandy máme dárky od Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy pak můžete sledovat živě na tipsport.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: A ještě se hlásí do vysílání naši posluchači.
3: Dobré ráno Impulzovi. Tak, největším fanouškem jsem já se synem. Určitě zítra budem koukat, vrací se ze školy v přírodě, tak už se moc těší. A největším trenérem, tím je manželka. Ta vždycky ví, co udělat, kdo kam měl nahrát, kdo měl dát gól, kdo to měl chytit. No tak to u nás chodí.
0: Ještě, že jste si tu paní vzal, buďte za ní rád.
4: Zítra ve 20:15 budu na značkách, dám si k tomu točenou Plzeň. Co bych zkázala klukům? Kluci, buďte pořád tak skvělí, jako jste, protože my, Impulzáci, jsme taky skvělí a budeme vám držet palce. No a jak to dopadne? Bylo by krásné, kdyby něco pinklo a budeme tomu všichni věřit, protože český hokej je skvělej.
0: A sdílíme optimismus společně s vámi. Nezapomeňte se taky ozvat do ranního tématu. Nahrát to můžete přes aplikaci a nebo náš WhatsApp 605 222 007. Za mikrofonem vaši ranní společníci Klára Šedová
1: a Honza Daněk.

0: tady impulzově, krásné dobré ráno, přejeme do celého Česka, Klárka s Honzou. Byla si pryč, lidi se ptali, jak se směla, kde seš a tak dál, tak jsem samozřejmě neříkal jsem pořád furt jako nic. Řekl jsem si, že máš prázdniny, řekl jsem jim, že máš prázdniny a že budeš ve čtvrtek, je dneska čtvrtek, že?
1: Je dneska čtvrtek, no. Ale tak to víš co, já se šířím na Instagramu, takže tam, když byste mě hledali, zaručeně víte, kde já jsem a já ještě nejsem ten typ, co by sdílel, že je někde jinde, než ve skutečnosti je, takže u mě víte opravdu, jo, kde jsem.
0: To dělají lidi, to dělají, že normálně dají fotku ze Španělska a přitom jsou někde v postoloprtech.
1: No, nebo už dávno doma, jsou ještě na dovolení, tak to já nedělám, to já jsem vždycky tam, jako kde vám ukazuju. Takže tam mě můžete v podstatě jako jednoduše odsledovat. Takže my si taky musíme vyrobit fotku, že už jsme doma.
0: Jo, rozhodně. A dáme to na Instagram Rádia Impuls nebo na naše osobní. Posloucháte Impulzovi krátce po 17:45. A jestli jste na silnicích, budou se hodit nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kdo zaspívá? Pink anebo Divokej Bill?
2: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
3: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
4: Tak to se tam upaví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Přijeme ráno na silnice. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. V Českých Budějovicích v Nádražní ulici na úrovni vlakového nádraží havarovalo nákladní auto, ze kterého se vysypalo dřevo. Projíždějte opatrně. Profici z Global Assistance hlásí bouračku na trase z Havířova do Ostravy za Šenovem. Zatím se tady nezdržíte a pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 175. a 196. kilometrem. Kdybyste měli jakoukoliv doplňující informaci, sem s ní nahrát ji můžete hned přes aplikaci Rádia Impuls nebo i přes číslo 605 222 007.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí. Nebo vás odtáhneme. A to bez limitu.
1: No a není čas otálet. Do studia se blíží pan profesor a tentokrát nás prověří z chemie. Chemii já jsem nikdy neuměla, já se bojím.

0: Kuchařky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Máme chemii a v hlavní roli bude... Co? Já vám napovím vzorečkem. H2O. Vím, tohle už je trošku moc lehké, takže pokračujeme otázkou, jak se jmenuje plynné skupenství H2O. Že to ani nebolelo. A vy jste okamžitě všichni vyhrkli správnou odpověď. Jasně, je to pára. Snad to máte všichni za jedna a já pro dnešek mizím i s baňkami na pokusy jako pára nad hrncem.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak co vyhrkla bys tu správnou odpověď?
3: No pára. Okamžitě mi tam naskočil vláček. Víš, století páry, vlák.
2: Pára, něco jako
3: podle... Parník.
2: Pára podle vzoru Klára. Tvoje oblíbená, hraju ti.
3: No to je dobře, to miluju.
2: Plakala od divokýho byla.

Já si myslím, že máme dobrý vítr v zádech, stihneme ještě Alphaville, takže pro všechny pamětníky i nepamětníky, tahle ta písnička prostě frčí. Posloucháte Halo, tady Impulzovi ve čtvrtek 14. května, 4 minuty před 6.

0: posloucháte Implozovi, dobré ráno, v další hodince Stonka od Kristýna, taky debata, kde budete zítra sledovat náš úvodní zápas na hokejovém šampionátu. Pojďme to rozebrat v ranním tématu už za chvilku.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, čekejte, že sprchne a taky se objeví i bouřky, teda ojedinělé, ne jako všude, takže nemusíte se zas tak moc bát. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Fotbalisté Slávie obhájili ligový titul. Češi odkládají založení rodiny. Soud umožnil veřejnosti vyhledat svá rozhodnutí. Je 6 hodin, u zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Fotbalisté Slávie titul obhájili. Ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Oslavy hráčů byly komorní. Zápas se hrál na prázdném stadionu po trestu za výtržnosti slávistických fans po derby. Jen desítky fanoušků těsně za branami stadionu během zápasu svůj tým neúnamně povzbuzovali. Severočeši získali z posledních 5 kol jediný bod a vypadli z pohárových příček. Stále však mají k dispozici i druhou cestu do evropských soutěží skrz finále poháru, které je čeká za týden proti Karviné. Firma Nestlé potvrdila obdržení policejní výzvy o součinnost. Česká policie začala vyšetřovat, zda se firmy Nestlé a Danone nemohly v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Mluvčí Nestlé Kičina řekl, že společnost bude s policií spolupracovat v plném rozsahu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce účasti šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečí toxinu. Státní veterinární správa koncem března zakázala v Česku prodávat 120 šarží 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z Evropské unie. Češi otálejí z plány na rodinu. Loni se narodilo nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Nová data z průzkumu Současná česká rodina ukázala, že mladí lidé založení rodiny stále plánují, ale jen třetina z nich svůj záměr skutečně naplní. Odborníci poukazují na to, že mladí lidé přestávají považovat děti za naplněný život. Roli hrají i ekonomické důvody. Zvýšení porodnosti vidí jako prioritu premiér Babiš. V dubnu se sešel s porodníky a expertkami na problematiku flexibilních úvazků. Ještě tento měsíc se chce zabývat tématy, jako je znovu zavedení jeslí, podpora flexibilních pracovních příležitostí nebo dostupné bydlení pro mladé rodiny. Odborníci jsou k vládnímu plánu skeptičtí. Za naivní považují, že by se problém vyřešil za jedno volební období. Vrchní soud v Praze pootvírá pokličku. Lidé můžou jeho rozhodnutí nově vyhledat ve veřejné databázi. Projekt začal fungovat v plnohodnotném režimu. Jeho součástí je také bezplatná právní poradna pro občany, která využívá umělou inteligenci. Předseda Vrchního soudu Luboš Derfl říká, že s přístupněním databáze reagují na společenskou poptávku.
5: Ta potřeba získat co nejrychleji informace o tom, jak se věci soudí, jakým způsobem vlastně k těm soudním sporům přistupovat, tady byla velká a Vrchní soud zatím nebyl napojený na žádný informační systém, kde by vlastně bylo možné si to rozhodnutí volně dohledat.
3: Databáze Vrchního soudu má i druhou neveřejnou část. Ta má pomoci soudcům mimo jiné se sjednocením judikatury. Řidiče čeká další omezení na okraji Plzně. Zpomalit musí v blízkosti kruhového objezdu u Makra. Dálniční přivaděč tam dostává nový povrch.
6: Komplikace kvůli pokládce nového mikrokoberce a opravě toho stávajícího budou trvat až do 7. června. Provoz od okružní křižovatky k čerpací stanici bude veden vždy jedním pruhem v každém směru jízdy. Veškerá dopravní omezení jsou koordinována s už probíhající stavbou, kterou je oprava nedalekého mostu u Sulkova. Na dalším okraji Plzně se rekonstruuje také silnice první třídy mezi dálničním přivaděčem a sjezdem na Výsluní. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Tak jestli pak se budete jako rodinka koukat na hokej?
1: Já bych se koukala, ale prosím tě, já už budu tuhá v té době.
0: Jak to ve 2015?
1: No ve 2015 to já chodím spinkat.
0: Kolikrát to zně do 11 řádíš?
1: Výjimečně.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Kdy budete zítra ve 2015 sledovat náš úvodní zápas proti Dánsku vy? Rozebíráme dneska v ranním tématu. Přidejte se.

0: Hezká písnička od Kristýny a taky hezká holka teďka bude mluvit do rádia.
1: Jo, myslíš nějakou, tady ještě nějaká jiná ženská než já?
0: O tobě jsem mluvil.
1: Ježiš, ty jsi mluvil o mě, ty jsi zlatíčko. No jo, co se hokeje týká, tak hokej, ten já miluju. I přesto, že mám doma fotbalistu, tak prostě hokej, to je láska, mě to baví, ty chlapi jsou prostě rychlí, dá se na to koukat celou dobu, netrvá to půl hodiny, než přeběhnou hřiště z jedné strany na druhou. Já vím, že jsem hrozná, že tyhle ty věci vůbec nemám říkat, ale prostě hokej je radost a český hokej, to je něco, na co můžeme být hrdý my všichni, protože těm hokejistům našim to jde velmi často.
0: Hokejové mistrovství světa se po dlouhých 17 letech vrací do malebného Švýcarska, kde budete zítra ve 20:15 sledovat úvodní zápas našich proti Dánsku. Nebo to snad sledovat nebudete. Kdo je u vás doma největší fanoušek, jak se to projevuje a kdo je podle vás favorit soutěže, jak dopadneme my? Otázek bambilion, ozvěte se, co byste vzkázali hokejovým borcům vy.
1: Vladimír napsal, že bohužel nebude sledovat nikde, protože mají hospodářství a v tu dobu ještě pracují kolem jejich miláčků.
0: 605-222-007 náš WhatsAppka, můžete nahrát hlasovku i textovku, anebo také přes aplikaci Impulzu. A pro hokejové fandy máme dárky od Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy pak můžete sledovat živě na tipsport.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Včera, jak se tady nabila, tak jsem točil kolečkem a úplně jsem byl rozespalý, jako fest, jo. Tak jsem do toho prdnul, do toho kola, boom, betáno, jackpot 100 000.
1: No já jsem to sledovala a měla jsem ohromnou radost, že to padlo včera.
0: Neskutečný, já jsem z toho byl víc šoku, než ten posluchač na druhým konci, protože jsem nečekal, že to tam padne, že jo, že známe to, většinou padá, já nedvoj, trojnásobek a tak dál, taky se občas zadaří smolíku, boom, stovečka tam padla, jako vyšitá, bylo
1: to já to právě čekám, že to padne a pak jsem smutná, no, že to očekávání se nenaplní.
0: Počkej, právě jsem chtěl vyzkoušet tvoji šťastnou ruku teďka.
1: No pojď.
0: Zkus do toho. A Klárinka zatočila zkušebně kolem. Jestli má dobrou ruku, jestli je betano jackpotová. No, už to projelo. Ta Klárinka je trojnásobná.
1: Trojnásobek, hele, to taky jde.
0: 30 tisíc, to na ulici nenajdeš. A nebo když už jo, tak musíš mít fakt štěstí.
1: A musíš si vrátit, ale...
0: Ozvěte se, anebo se víte, co přihlaste se do Haloterie Implozovi. Můžete třeba zdarma přes aplikaci.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: A to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Akčně vstupuje agent Tomáš do dopravy.
2: Dejte pozor, ve Voticích měněj dopravní značení, takže se tady pohybujou silničáři, tak opatrně, ať ho někde nestrazíte.
1: Tome, díky, že za nás sledujete cesty, patříte do rodiny, díky za vaše hlášení. Skoro kilometrová kolona je na výjezdu z Náchoda směrem do Polska. V Praze je silný provoz v Liberecké ve směru do centra a ve Štěrboholské směrem k Barandáku. Pomalu to jede na obchvat Poslaného směrem do hlavního města. Nehoda osobního vozu s nákladním brzdí provoz na trase z Prahy do Tábora na výjezdu z Benešova na Kruháči a přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkou Býteší a 196. kilometrem. Z dopravy všechno, vydržte to a kdyby něco, nahlaste zbytek do dopravy přes aplikaci.
3: A za chvilinku Zuřivec a představte si, on nám má povídat o Švýcarsku a on dorazil do studia, to jsem zvědavá, co přines.
1: To je úplně jasný, doufám, že bude jedna švýcarská specialita za druhou dneska. Aležina, dobře, Borník, těším se.

0: Boží, Tereza Mašková, posloucháte Impuls a za chvilku R.E.M. a Close in My Religion, na Impulsu ještě Miraj nebo i Razor.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: No a teď zuřivec ve studiu a je tady proto, protože chce k nám do studia přinést trochu Švýcarska, vzhledem k tomu, že tam zítra začíná další hokejové mistrovství světa. Aleši, jak to chceš udělat? Dobré ráno.
3: Dobré ráno, já doufám, že se mi to povede. Tak ahoj. Přinesl jsem vám dobroty samozřejmě, nejenom dobroty pro dnešní ráno, a k tomu se všemu dostaneme postupně. Mimochodem, Švýcarsko má 4 oficiální jazyky, francouzštinu, a začneme němčinou, němčina, francouzština, italština a retrorománština. Nejvíce se tam mluví teda více jak 60% německy, takže guten Morgen.
2: Guten Tag.
4: Prosím tě, ono je to takový jako jiný, ta švýcarská němčina, jo?
3: Tam je to guten Tag prostě, jo?
2: No ne, já ti říkám, ty mi říkáš dobré ráno, ti říkám dobrý den na to.
3: Jasně, dobře, dobře.
2: Ano, ti řeknu jenom Morgen.
3: Jo, Morgen, Morgen, no, jo, Morgen. Německy prostě. A pak ta, na druhém místě v četnosti tam je francouzština, takže bonjour.
2: Bonjour.
3: Jo, tak to jsme se pozdravili a teďka jdeme teda na jednu prostě asi věc, která vyznačuje Švýcary snad jako jedna z nejvíce, a to jsou sýry. Takže Klárko, ty, protože vím, že nesnídáš, tak se aspoň očkem.
2: Ano, nádhera.
3: A taky i nosem, protože
2: a to
3: bude i o ně.
2: Něco jako hermelín nebo nějaké brý nebo něco takového.
3: Tak.
2: Pak tam vidím dva tuhé klasické sýry, plátkový ano, a nakrájený.
4: Daněk, ty budeš ochutnávat. Ten Daněk zapomněl snídaní dneska. A já, ty jako
3: a já, aby si, než se do toho pustíte, jo, tak já vám jenom řeknu, že švýcarské sýry se vyznačují vysokou kvalitou mléka, častokrát právě z těch alpských oblastí, což vlastně jim dodává jedinečnou a jemnou chuť. Takže Honzíku, ty ochutnáváš vlastně nejtypičtější ten plátkový tam teďka.
4: Já jedu v tomhle.
3: Tak to je ementáler,
4: ten,
3: jo?
4: Smrdí.
3: Tak ten, co smrdí, to je klasický jako grie, ale švýcarský grie. A to je vlastně sýr, který se používá hodně i v kuchyni, na zapékání, na gratinování, že jo? A tak dále. A má takovou speciální právě...
2: Na cibulečku.
3: Ano, někdo říká, na ten toustík, že jo, se to dává, ano, to máme ano. Taky rádi doma. Někdo říká, že to smrdí. My, co máme rádi tyto sýry, říkáme, že to voní, jo? Jo. Ten, co máš teďka, to je vlastně...
4: Ten voní ještě víc.
3: Tenhle ten sýr, Honzo, to je emmental, emmentaler, ten dává vlastně název celému segmentu sýru, ani se nemusí vyrobit ve Švýcarsku, ale je to vlastně typ švýcarského, nebo typ, ano, švýcarského sýra, je to emmental, protože vlastně tenhle ten typ sýra pochází z oblasti emmentaler. No a pak tam ten sýr s bílou plísní na povrchu. To je vlastně, to je brie, tam to je grie, tohle je brie, ale zase švýcarský brie, taky byl hezky voňavý, samozřejmě,
4: no,
3: je měkký a má tu klasickou bílou plíseň na povrchu, no. Tak prostě Švýcarsko přináší nejenom rozmanitost těch jazyků, ale i vůní, tak chutí a pak dalších produktů, jo.
4: Zítra ve 20.15 tenhle ten talířek chci znovu, ale musím ho muset koupit za vlastním. Teď ti ještě jednou zobnu.
3: Jaký je tvůj nejlepší z toho? Pro mě teda ten grie, jo. Ten pro tebe ten brie.
2: Brie.
3: No brie, teda brie.
4: Já nemůžu říct, že by jeden z nich byl špatný. Já si myslím, že jsou všechny tři výborný, specifický a vždycky k něčemu jinému.
2: Já si myslím, že do hodinky je ten talířek prázdný.
3: To je dobře. Protože jsem ti rád udělal základ dnešního dne, Honzíku.
4: Ale víš co? Doktoři říkají, že když nejíš třeba jogurty nebo mléčné výrobky, že aspoň si máš dát do žaludku trochu sejra.
3: Ano, ano.
4: Že to tam
3: ano,
4: způsobuje
3: jo,
4: ty správné procesy, takže to já zapomněl snídaní, hele, už nejde písnička.
3: Ty máš bílkovej dneska.
4: Dopovíme to přesně. Jo.

0: Včera jsme Betáno Jackpot posílali na sever Čech, bylo to fakt super hra o nějakých 100 tisícovek, tak to dopadlo a mám z toho velkou radost. Uvidíme, jak to bude dneska. Šťastnou ruku má podle všeho Klárka, protože na nečí stojí tam padnul před malou chviličku trojnásobek. Partnerem RIE Betáno online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betáno.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: No a jestli je Klárka, tak je šťastná rosnička, to se uvidí.
2: Jsem šťastná non-stop, ale vy z toho počasí úplně jako nadšený nebudete, si myslím, protože bude zataženo, oblačno, má pršet a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 12 až 16 stupni. Rudná pod pradědem, aktuálně 1 stupeň hlásí Pepa Havířov, 6 stupňů hlásí Iva a 10 stupňů je v Moravské Třebové. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Zítra vychází týdeník Téma. Sami v davu. Mladí jsou dnes osamělejší než staří. Na síti dostávají lajky venku přes hubu, říká psychiatr Radkin Honzák. Jak nás vlna samoty mění? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Fotbalisté Slávie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili Jablonec 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Při neštěstí v Norsku zemřel kromě dvou Čechů jeden Slovák. Soud potrestal hlavního organizátora pašování kokainu v dortech 8 lety vězení. Zlínský kraj podpoří téměř 7 miliony korun udržení venkovských obchodů a francouzské úřady zmírnily zákaz opouštět výletní loď kotvící u Bordeaux, na které dříve zavedli karanténu kvůli výskytu střevní chřipky.
3: V našem pořadu Ústně prosím můžete nahlásit všechny skvělé lidi přes WhatsApp 605 222 007 nebo přes e-mail impuls@impuls.cz a za chvíli uslyšíte zajímavý příběh Milana a Romany. Pořadu Ústně prosím.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Ano, prosím.
2: Dobrý den, Milane. Znáte Romanu? Romana nám na vás dala kontakt. Tady jsou Klára, Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Dobré
2: my
3: ráno.
2: Vám máme předat vzkaz. Posílám vzkaz nejlepšímu manželovi, napsala nám do rádia. Lásko, jsem neskutečně vděčná, že tě mám po boku. Mám tě moc ráda, asi skvělý, napsala nám.
1: No, to je hezký.
2: Překvapilo vás to?
1: No, určitě.
2: Jak dlouho jste manželé?
1: Jo, jste manželky, asi 6 nebo 7 let.
2: Jo, to je docela slušný výkon už, ne? Že to spolu takhle táhnete hezky.
1: To jo, no.
2: Abych vám to vysvětlil, ona slyšela výzvu z rádia v našem pořadu Úsměv, prosím, v Halu tady Impulzovi, tak právě proto se ta situace děje teďka. Nemáte za co. My jsme se vám pokoušeli už dovolat párkrát, ale nezvedal jste nám, takže jsme moc rádi, že vám tohle to můžeme vyřídit. Máte třeba vy něco na srdci, co byste řekl vy, něco hezkého?
1: Že ji mám, že ji miluju.
2: To je nejsilnější. Ona se hodně rozepsala, ten vzkaz je tak dlouhý, ona vás musí nesmírně milovat. Kde jsi si ji našel? Prozraďte nám ještě.
1: No, my jsme se tak dlouho hledali, jak jsme se nevzali.
2: No tak to prozraďte, řekněte trošku víc, pár slov.
1: No já vlastně ani nevím.
2: Počkejte, na zem sklouzla, z mléka kouzla, nebo co, jak se zjevila najednou?
1: Já jsem tak tomu šoku, že ani nevím.
2: Nebuďte.
1: Ona přišla na chvilku a už mu zůstala na pořád.
2: Prosím vás, no tak jako muselo to místo setkání si snad nepamatujete, vy jste byla na ulici, v obchodě nebo někde?
1: No, my jsme se znali z jedné vesnice, ale jenom podle vidění. A potom jednou jsem jí napsal a už to bylo. Ona mě nechtěla vlastně.
2: Prosím vás.
1: Ona mě nechtěla a potom jednou v noci mi napsala a už to bylo.
2: A je to. A byla ruka v rukávě. Zajímavé seznámení a zajímavý příběh určitě.
1: Mějte
2: se moc hezky, ať vám to drží dalších, co já vím, 50 let a ať se pořád milujete.
1: Jo, děkuju moc krát. Naschle.
2: Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
3: Impuls. Chtěla, nechtěla. To jsou příběhy. Vzala, nevzala, vemete se. No tak my jsme tady od toho, abychom vám když tak pomohli, abychom to zprostředkovali, všechno zařídili, vyřídili. Úsměv prosím pro všechny skvělé lidi. Máte takové, dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007. Napište nám kontakt na vašeho milého člověka. A taky krátký příběh. A nebo taky klidně můžete napsat e-mail a rozepsat se víc. A tam máme zase adresu impuls@impuls.cz. Jak říkám, jsme tady pro všechny skvělé lidi, pro všechny impulzáky, protože vás co máme rádi. Krásné a pohodové ráno.

0: Halo, halo, halo, halo. I dneska nezapomeňte na výherní heslo halo, tady Impulzovi jde o 100 000 každé ráno.
1: Víš, kolik je Tomášovi Klusovi?
0: Já nevím, on je tak o 10 let možná víc mladší, kolem 40.
1: Je to tak, slaví 40. a slaví je u nás na Impulzu. To oslavíme samozřejmě ve velkém. Už zítra mezi 10. a 12. chystáme speciální narozeninovou oslavu s Tomášem přímo ve studiu u Vlasty Korce. Takže se těšit můžete na písničky, překvapení, skvělou atmosféru a bude to stát za to. Tak si v pátek dopoledne nalaďte Impuls a oslavte tu krásnou 40. Tomáše Kluse společně s námi.
0: Za okamžik nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte Impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini.

0: jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravím všechny 007 do nesouvislé kolony, která je na D1 před Brnem směrem z Prahy. Je mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Profici z Global Assistance hlasí nehodu osobáku s nákladňákem na výjezdu z Benešova směrem do Tábora na Kruháči. V hlavním městě to jede pomalu v Liberecké a ve východní části okruhu. Popojíždí se také na obchvatu Slaného směrem do Prahy a na trase z Havířova do Ostravy u Šenova havaroval osobák. Ucpaný je také příjezd do Nové Hospody cestou Stachova. Dobrá zpráva pro řidiče, zastavte se na čerpačkách OMV na ledovou kávu Viva. Nově ve třech variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation teď získáte akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Šťastnou cestu a dobrou chuť.
2: Těch kolon je víc než dost. A my klidně do té kolony zahrajeme právě vám, kteří jste na cestě. Napište na náš WhatsApp 605 222 007 jedu. My vám tu kolonu nebo cestu prostě a jednoduše zpříjemníme.
1: Jedu na 605 222 007, za chvilku voláme zpátky.

0: Posluchačka Marcela je s náma teďka ve vysílání. Marcelko, slyšíme se, tady jsou Klárka a Honza, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ano, slyšíme se, dobré ráno.
1: Marcelko, moje maminka je Marcela, říkáme jí Maci. Já vám taky říkají Maci?
2: Jo.
1: Tak Maci, kam jedete?
2: Jedu do Bedřichova na team building firmy.
1: A máte na celý den program, který se nebude vlastně věnovat práci, ale tomu, abyste měli hezčí a lepší kolektiv?
2: Ano, dokonce to máme až do soboty, takže jedeme ode dneška až do soboty.
1: A to víme, jak tyhle ty akce často dopadají, tak šetřete játra ten první den.
2: Dobře, na to myslet.
0: Dáváte si občas takhle jako vínečko, nebo alkohol, nebo jste bez alkoholu?
2: A občas jo, jako úplně moc ne, ale občas jako si ráda dám.
0: To je dobře, a v jakém oboru pracujete?
2: Pracuju v IT, jedeme ITáci.
0: Jo, takže tomu rozumíte, máte to v malíčku.
2: Jo.
0: Dokážete naprogramovat třeba nějakou jednoduchou apku?
2: No, to ne, já dělám vlastně program do veřejné správy. Takže já jsem konkrétně konzultant a mám prostě zákazníky, co jsou ve veřejné správě.
0: Jo, rozumím. Tak jako tam je to jistota, že jo, veřejná správa, tam bude poptávka vždycky od úřadu, od vlády.
1: No, oni se ty jedničky a nuly blbě pijou. Maci, moc si to užijte, teda nepřepalte start, ať vám není blbě do soboty. A pozdravujte tam. Šťastnou cestu.
2: Díky moc, mějte se krásně.
0: Potěší vás ABBA?
2: Určitě, rozhodně.
0: Jenom pro vás teďka gimme na ten váš team building. Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Pro posluchačku Marcelu pouštíme Gimme, Gimme, Gimme. 8 minut chybí do 7.

0: Dneska už jsme zase ve dvojici, Kládenka je zpátky z výletu a posloucháte Halo, tady Impulzovi. Předpokládám, že čekáte na předpověď.
1: Ale bohužel jsem nepřivezla krásné počasí. Přivezla jsem zataženo, oblačno, přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty během dne 12 až 16.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: pohřešovaná 15-letá dívka z Brna je v pořádku. 7. hodina nese zprávy s Katkou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Fotbalisté Slávie obhájili ligový titul. Pražané si vítězství v nejvyšší soutěži definitivně zajistili ve třetím kole nadstavbové části po vysoké výhře 5-1 nad Jabloncem. Oslavy ovlivnil trest za výtržnosti fanoušků v sobotním derby proti Spartě. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Slávie musela doma v pražském Edenu hrát bez diváků. I v komorní atmosféře utkání pohodlně zvládla a na Spartu má dvě kola před koncem nedostižný 7-bodový náskok. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský prohlásil, že šlo o jeden z nejsložitějších titulů.
3: Kombinaci obhajovat, kombinaci s Champions League, kombinaci s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý. Chtěl bych poděkovat vlastně všem týmu a všem trenérům a všem soupeřům za tu sezonu.
2: Úspěšný kouč mistrů nakonec na tiskové konferenci neunikl sprše šampaňským. Slávii dorazilo podpořit před Eden několik desítek fanoušků. Přišel mezi ně i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který nakonec slíbil, že oslavu pro ně po konci ligy alespoň v nějakém rozsahu uspořádají. Příznivci sešívaných si tak budou moct z hráči užít 23. mistrovský titul. Důvod k radosti mají i fotbalisté Hradce Králové. Východočeši včera porazili Liberec 1-0 a dál bojují o účast v pohárové Evropě. V tabulce jistě skončí nejhůř pátí. Půjde o nejlepší umístění pro Hradec za víc než 60 let. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Občan Slovenska je třetí obětí nedávného neštěstí u pobřeží Norska. Při něm po převrácení člunu zemřeli také dva Češi. Podle dosavadních informací všichni tři muži ve věku kolem 50 a 60 let byli nalezeni mrtví ve vodě. Jejich těla vyzvedl vrtulník. Rybářská loď byla převrácená. Oběti byly podle norských médií součástí 12-členné skupiny rybářských turistů, která se ubytovala v chatkách na jihozápadě ostrova Smola. Pronajímatel lodí řekl, že turisty výslovně varoval před špatným počasím a upozornil je, aby nepluli za nejzaší skaliska a ostrůvky. Zároveň uvedl, že skupina nebyla na místě poprvé a oblast tedy relativně dobře znala. Policie odvolala pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. Ta byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji včera večer vypátrali u terminálu autobusů v Brně. Dívku si převzali při volání zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Veřejnosti na síti X poděkovali policisté za pomoc při pátrání. Zlínský kraj podpoří udržení vesnických obchodů. Rozdělí mezi ně téměř 7 milionů korun. Loni to bylo necelých 6 milionů. Peníze tentokrát hejtmanství uvolní mezi 73 venkovských obchodů, které je použijí na částečné pokrytí svých provozních nákladů. Nejvíc se jich nachází na Kroměřížsku. Obchody provozují firmy, živnostníci i obce. S oděvy určenými na vyhození je to teď v Mostu složitější. Pod Krušnohorské město totiž mění kontejnery na textil. Na řadě míst proto teď mohou nějaký čas chybět.
4: Za výměnou je nová firma, která bude odpad odvážet. Město totiž chce, aby třídění textilu pokračovalo i v dalších letech, a to původní společnost negarantovala. Nové kontejnery jsou bílé a nechybí na nich poučení, co se dá odkládat. Tedy vyprané a suché oblečení, spárované boty, deky, případně povlečení. Než se kontejnery objeví, Most musí pohlídat, aby v ulicích nevznikaly černé skládky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Kde budeš zítra ve čtvrt na 9 sledovat úvodní zápas proti Dánsku?
6: Budu spinkat.
5: Dobře. Kdo je u vás doma největší fanoušek?
6: Syn.
5: Kdo je podle tebe favorit soutěže a jak dopadnou Češi?
6: My vyhrajeme.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: tady Impulzovi.
1: Miluju činasky, tuhle tu písničku, to je boží, prostě potkala jsem mě, pojďme k tématu. Hokejové mistrovství světa startuje už zítra a po dlouhých 17 letech se vrací do Švýcarska. A my se vás dneska ptáme, jak zítra budete sledovat a kde budete sledovat ten úvodní zápas proti Dánsku, tedy náš úvodní zápas.
0: Posluchač Pavel se nám ozval.
2: Tak já se na mistrovství světa těším moc. Samozřejmě budu koukat s kamarádama v jedné jmenované hospodě u nás v Plzni a doufám, že se naši hokejisté důstojně rozloučí s naším trenérem Radimem Rulíkem, který mu tímto tleskám za jeho úspěchy, co s naším hokejovým týmem dokázal.
3: Češi, do toho!
0: Pavlíku, děkujeme za zprávu.
1: Stáňa píše, u nás fandí celá rodina. Takové to přihraj, nech ho, nestrkej do něj. Moje dcera vždycky říká, mami nervy, oni tě stejně neslyší. Fandit budeme doma a moc držíme klukům palce, aby to letos zase cinklo.
0: Posluchačka Váša telefonuje.
4: Největší fanda jsem vždycky samozřejmě já to prožívám. Div bych si nedokousala nechty, což teda nerada, ale já prostě to strašně komentuju, řvu, když dáme branku. A manžel ten sedí v křesle a sleduje to s naprostým klidem.
0: Kousaný nechty jsou fuj. Pro hokejové fanoušky máme dárky od Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy pak můžete sledovat živě na tipsport.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Hokejové téma a taky
1: jezdím s úsměvem.
2: Ano, dnes opět jezdíme s úsměvem a máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Petr dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhněte si apku OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno do celého Česka. Nejrychlejší dopravní informace z celé republiky. Začínáme na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličinem a Ořechem, kde se popojíždí. Hodně plná je kvůli tomu i D5 před Prahou od Loděnice. Přímo v Praze se stojí na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Víc než kilometrová kolona je na D8 ve směru do Prahy před tunelem Radejšín kvůli zúžení. Kolona hlavně kamionů je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Býteší a 196. Klákem a na příjezdu do Brna z Vyškova na 196. je dopravní nehoda osobního vozu s nákladním, je tam 3-kilometrová kolona a ucpaný je také příjezd do Brna po Bratislavské D2 od 3. kilometru.
2: No a za chvilku náš zuřivec, společně s ním se vypravíme na možná další ochutnávku a uvidíme tentokrát, čeho to bude. Před chvilkou nebo před hodinou to byly švýcarské síry.
1: Přesně tak.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Kde je náš dříve reportér? Klárinka vyběhla ze studia, scháníme Aleše.
1: Už ho mám. Vydrž,
0: jo, a přijde.
1: Běží.
0: Takže můžu pustit to znělku.
1: Běží,
0: dobře.
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Aleš Povídalka, kde pa se zapomněl zase? Dobré ráno,
3: přeji. Impulzovi, krásné, dobré ráno.
0: Kde se zapomněl, kocourku?
3: Já tam něco stříhám, jo, na počítači, sluchátka na uších.
0: Tam rozumím.
3: Znáte to, Impulzovi. Takže už jste říkali ohláško.
0: No, dneska Aleš dorazil do studia proto, protože naši budou startovat na holkovém šampionátu zítra ve 2015 dánském a protože šampionát je letos ve Švýcarsku, tak dneska rozebíráme a probíráme švýcarské produkty.
3: Já už to otvírám, Honzíku, mimochodem teda Švýcarsko má 4 oficiální jazyky, už jsme se o tom povídali, že jo. Němčina je nejčastější, francouzština, italština a retrorománština, tak já jsem před hodinou zavil...
0: Retro ne, reto.
3: Reto,
1: ale retro je taky dobrá.
3: Jo, a má velice trošku retro, jo. Takže německy nejvíc, že jo, to jsme se zdravili minule, a i francouzsky, tak ty kráme italsky.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno,
3: jo,
1: nebo salve.
3: Ráno. Tak to je jeden vlastně z jazyků tohleté úžasné země, Švýcarska. A já jsem vám přinesl na ochutnání, jestliže před hodinou to byly sýry, jo. Nestačilo se to.
1: Má čokolády sebou, ale
3: čokolády.
1: Prosím tě, Aleši, můžeš mi vysvětlit, jak to, že ta jedna je načatá, kde je ten zbytek?
3: No, já jsem musel energii dneska. Tak, Honzíku, tak ty Klárko asi ne, viď?
1: Nedám.
3: Já jsem
1: chápu
3: dobře.
0: Čokoládu jsem neměla rok.
1: Ale já miluju čokoládu.
3: Počkej, a tohle je švýcarská čokoláda, Honzíku. Ta se jako vyznačuje vysokým obsahem kakaového to,
1: ukáž
3: másla.
1: Ukáž mi tu čokoládu, já bych se na ní teda podívala.
3: Tak, hele, Honzo, tady je. Taková jedna specialitka.
0: A tam ta, jak se rozbaloval, to poslední.
3: Tak to je mléčná. A mimochodem věděli jste, že mléčná čokoláda za tu můžou vlastně mléčnou. Švýcaři.
0: Já bych si taky dal tabule.
3: A tady ještě mléčná z oříšky.
0: Ne, nechci oříšky.
3: Jo,
0: a tam to je vlastně ta poslední, co se otvíral, je.
3: To je prosím tě vlastně pro mě taková jako specialita. Dneska už jsou to běžné věci, že čokolády se dávají různé, takové jako přísady, že jo, chuťové. A tohle to je z chili. Čokoláda z chili. A mimochodem, já jsem kdysi o tom dělal nějakou reportáž.
1: Je
3: hořká, ano, je hořká, takže vlastně to je i pro tebe, Klárko, možná jako zajímavý. A ta chili, ona má podporovat myšlení, jo, mozek, jeho práci, mozku. To všechno, co se tam děje, tak podporuje právě chili.
1: Ta mléčná je ta hodně
3: a tahle
1: sladká,
3: ta čokoláda, je to klasická mléčná švýcarská čokoláda, je tam to alpské švýcarské mléko.
1: A
3: právě
1: mám tu z chili.
3: Všechny ty suroviny, kvalitní, nejkvalitnější, které tam mají být. A já jsem vlastně zjistil, Impuls, to jsem vůbec netušil, že za mléčnou čokoládu vlastně můžou právě Švýcaři. Speciálně to bylo nějaký Daniel Petter v 70. letech 19. století. Na to přišel tak, že prostě jednoduše do té směsi na čokoládu přidal sušené mléko a byla z toho mléčná čokoláda.
1: Čekunka.
3: A lidstvo zjistilo, že to je vlastně jako strašně fajn. A dneska bych řekl, že ta mléčná čokoláda je na tom trhu asi
0: kamaráde,
3: nejvíc, že jo.
0: Normálně jsi měl asi pravdu s tou chili, jak podporuje ty mozkový závěry.
3: Jde ti to, úplně, jo.
0: Já jsem se normálně rozsvítil během několika málo nanosekund.
3: Vidíš budoucnost?
0: Ne, třeba se podívám na Kláru a hned mě napadne. Klára je ten typ člověka, který dokáže místnost rozsvítit ještě dřív, než do ní vejde. Má v sobě klid, který se nedá koupit, a energii, která se nedá přehlédnout. Klára je prostě člověk, kterého je radost mít na blízku.
1: Jestli posloucháš opravdové zločiny nebo nějaký true crime, jako to, tak takhle se vždycky začíná o obětech, takže já bych nerada skončila jako mrtvola.
0: Dobře, zkusím to poeticky. Klára působí jako chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví a všechno je v pořádku.
1: Lepší.
0: Je jako jarní světlo, jemná, ale přesto nepřehlednutelná.
1: Já jim teďka tu chili a ta je moc dobrá, tak ta mi chutná víc než ta mléčná.
0: No, jestli ti to taky naskočí jako mě, zjistíme až po
3: je jemná ta čokoláda?
0: Je jemná ta z chili.
3: To může zase to je další švýcarský vynález. Tomu se říká konšování a díky tomu ta švýcarská čokoláda je tak jako jemňoučká a je to prosím vás nějaká jako technologie, kterou objevil Švýcar Rudolf Lindt. Jo, to všichni známe to jméno, že jo. A ten proces, to končování, je vlastně dlouhé míchání a zahřívání té směsi, až se odstraní nějaká si kyselost a různé takové neduhy chutí té čokolády a je to vlastně to nejjemnější, co může potom vzniknout po tom končování. No, tak to je švýcarská čokoláda.
1: A to čili je takový jemňoulinký, tam dobrý to.
3: Nepálí to, jo?
1: Ne.
3: Tak taky ochutnám.
1: Ochutně to, ne, čili je ta druhá.
0: Dej si. Jestli budete taky lirický a poeticky, zjistíme až po písničce.
3: Jo.
0: Oblimala, už hraje.
3: To jistě.

0: Já jsem teď paní Šedovou neviděl týden, takže jsem z toho úplně byl na nervy. Už jsem jí psal, že mi chybí a podobně. Takže otázka. Kláro, jak to s tebou vypadá i na místě?
1: Já jsem byla v Brně s rodiči a se synem, pak jsem byla s kamarády na rozlučce se Svobodou v Benátkách, ale chci se vrátit do Brna, protože v Brně jsme byli v divadle na Zeleném trhu, tedy v Redutě. To je malá scéna městského divadla a byli jsme na hře, která se jmenuje Feminista a bylo to boží. Bylo to už po několikáté, co jsem byla v Redutě v Brně. A musím vám tohle divadlo doporučit, milí nejenom Moraváci, ale i všichni ostatní. Jeďte do Brna na Zelený trh, do divadla, do Reduty. Stojí to za to, ale neskutečně to za to stojí, protože teda to, co oni tam předvádí, jak ty věci, které tam hrajou, jsou velmi zajímavé a nadčasové, tak i ti herci, kteří v Brně, v Redutě jsou, tak teda klobouk dolů.
0: Klára, působí jako chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví a všechno je v pořádku. Děkujeme ti za kvalitní tip, ty naše divadelní a filmová kritička.
1: No tak.
2: Nebuď včerejší, no tak Kláro.
0: Nádherné ráno do celého Česka přeje vaše ranní dvojka. Dneska bude zataženo až oblačno během dne, přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 12 a 16.
1: No a aktuálně Ostrava 7 stupňů. Hlásí se René, ale podepsal se jako Renoš. A Kačka nám píše z Karlštejna, kde je taky 7 stupňů. Děkujeme za všechny zprávy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: A Marek Ztracený vám za chvilku zaspívá Modlitbu za pátek. Jo, jinak dneska je čtvrtek 14.30.
3: Vtip. Vlasty Korce. Policajtovi přiběhne člověk. Ukradli mi kolo, ukradli mi kolo!
4: Měl jste na něm zvonek?
3: Ne, neměl.
4: Měl jste na něm odrazky?
3: Taky ne.
4: Tak to bude za 500.
5: Zítra vychází týdeník Téma. Sami v davu. Mladí jsou dnes osamělejší než staří. Na síti dostávají lajky venku přes hubu, říká psychiatr Radkin Honzák. Jak nás vlna samoty mění? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
15: 3 minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou.

0: Na pěti železničních tratích výluky, které potrvají do 27. května. Ukrajinské hlavní město Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Čínský prezident varoval při návštěvě amerického prezidenta Trumpa, že Čína a Spojené státy se mohou kvůli Tchaj-wanu dostat do střetu. A fotbalisté Slávie porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili ligový titul. Hradec Králové ve třetím z pěti kol prvoligové nadstavby porazil doma Liberec 1-0.
1: Jak vypadá vaše příprava na zítřejší start mistrovství světa hokej ve Švýcarsku? Kde budete zápas s Dánskem sledovat? A kdo je u vás doma největší fanoušek? Jak se to projevuje? A co byste vzkázali našim hokejovým borcům? Ptáme se dneska.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
1: Podle mě to ještě stihnete nahrát, a to přes aplikaci a nebo přes náš WhatsApp 605 222 007.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: No, a je to. Ha, tohle ne, to jsem nechtěl pustit, až za chvilku. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Tady jsou Klárka a Honza, vaši ranní společnici. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vypadá vaše příprava na zítřejší start mistrovství světa ve Švýcarsku? Ptáme se dneska.
1: Ondra napsal, no hokej je jasný, sedneme si s kamarádama pod pergolu a budeme fandit. Budeme pít pivo, budeme se neustále vsázet a hádat a na poslední tři zápasy ve skupině vám budeme mávat přímo ze stadionu. Češi a Impuls do toho. Já jsem překvapená, kolik těch našich posluchačů bude přímo na tom stadionu.
0: Je to neskutečné.
1: Na místě.
0: Je to neskutečné.
1: A z toho mám radost, protože naši budou mít velkou oporu a když uslyší Češi do toho přímo na staďáku, tak to bude pecka. Já myslím, že šanci vyhrát máme velkou, já tomu věřím.
0: Dál můžete psát na 605 222 007 nebo tam nahrát taky hlasovku.
2: My právě jedeme do Švýcarska, takže vás zdravíme a určitě jim budeme přát hodně štěstí. Jdeme na dva zápasy na zítřejší a sobotní, takže vás dneska budeme poslouchat celý den.
0: Bomba, děkujeme a přejeme šťastnou jízdu.
1: To třeba Milan píše, že hokej neuvidí, protože bude zítra v O2 aréně na koncertě Štefana Margity. Ale to je taky hezký plán. Taky fandíme.
0: Děkujeme. Pro hokejové fanoušky máme dárky od Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy pak můžete sledovat živě na tipsport.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah. Teď jsem mu zrovna chtěla říct, že jaký jsi fajn milionový kolega. S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí.
0: Promiň. Jo, jasně.
1: Každopádně, promiň, ti nejlepší kolegové. No tak vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neuměl.
0: Jak jdeme?
1: Ne, jsi hezký. Každopádně...
0: Výraz byl hustý teda, jako, co se Kladince nedivím, že se vyplašila. Jako, ne každý umí oh yeah s dobrým výrazem.
1: Když to vám musím natočit jednou, to taky chcete vidět, pak byste se nedivili.
0: A dost už, ne?
1: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No, pak máte tady to prostě.
0: Takže asi nebudeme mluvit o další věci, protože za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné, příjemné a usměvavé ráno do celé republiky.
2: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Pracovnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: konspirátoři. Jenom na Impulzu. A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Vítek Zábranský, co přesně děláš?
1: Redaktora hlídám aktuální dění a ověřené informace následně předávám našim posluchačům.
0: Co ti tady přináší největší radost?
1: Ranní káva, naše porady, náš humor.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Rozmanitost, zkrátka není to stereotyp.
0: Reportér Vítek Zábranský. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona je na D1, je to před Brnem směrem z Prahy, mezi Meziříčím a 196. kilákem. Na příjezdu do Brna z Výškova na 196. kilometru brzdí provoz, nehoda osobního vozu s nákladním, plný je i příjezd od Brna po bratislavské D2. Profíci z Global Assistance hlásí usvaný Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem, stojí se i na D5 před Prahou od Vráže. Přímo v Praze je ranní dopravní špička, takže jasná věc, pojedete tak půl hodinku, 3 kilometry. Práce silničářů brzdí provoz na D10 na 55. u Mnichova Hradiště ve směru do Prahy. 2kilometrová řada je na 35. z Liberce do Turnova, je to před Hodkovicemi, a na zdržení se připravte na D8 ve směru do Prahy před tunelem Radejčín. Z dopravy by to stačilo, kdybyste měli doplňující zprávy, můžete je nahrát přes aplikaci Impulzu.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.
4: Šla vám ve škole chemie? Jestli ano, tak to zkusíme prověřit už za malou chvíli. Přijde pan profesora, bude zkoušet. No a jestli ne, můžete se něco přiučit. To je přece taky super. Krásné ráno.

0: Lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Máme chemii a v hlavní roli bude... Co? Já vám napovím vzorečkem. H2O. Vím, tohle už je trošku moc lehké, takže pokračujeme otázkou, jak se jmenuje plynné skupenství H2O. Že to ani nebolelo. A vy jste okamžitě všichni vyhrkli správnou odpověď. Jasně, je to pára. Snad to máte všichni za jedna a já pro dnešek mizím i s baňkami na pokusy jako pára nad hrncem.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
2: Pára je důkaz, že i voda má své nálady. Někdy klidná, někdy vaří a někdy se prostě vypaří.
3: A nebo když je velmi chladná, tak zmrzne a je z ní kostka ledu.
2: Kdyby měla pára Instagram, byly by to samé mřné selfie. Posloucháte Halo, tady Impulzový, krásné.

0: Plzeli, krásné ráno, dneska jsme ještě nikomu nevolali, Betano jackpot visí ve vzduchu, bude to i dneska 100 000, držte vlnu.
1: A já vám řeknu, jak bude zataženo, oblačno s přeháňkami, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 12 až 16, ale říká se, že je strašné sucho, takže je to super.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem, 7 pecek pro vaši.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Když jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls. Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Fotbaloví fanoušci Slavie titul oslaví. Detektivové opět cílí na podezřelé operace. Pivovary se bouří proti nové kategorizaci piv. Je 8 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Fotbalisté Slavie nakonec oslaví titul i se svými fanoušky. Včerejší definitivní tečka za mistrovskou jízdou proběhla v pražském Edenu kvůli trestu bez diváků. V nějaké podobě ale oslavy se lidmi proběhnou. Sešívanou mistrovskou radost sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné ráno.
10: Hezké ráno. Slavie má po včerejším vítězství 5-1 nad Jabloncem titul v kapse. Na tribunách vedenu ale mohlo utkání sledovat jen pár desítek určených lidí. Někteří fanoušci dorazili alespoň ke stadionu. Přišel mezi ně majitel klubu Pavel Tykač a šéf Jaroslav Tvrdík. Ten nakonec po sobotních výtržnostech s odkazem na majitele změnil názor a oslavy budou.
11: Budeme chystat po tom posledním zápase z Plzní nějaký typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět.
10: Následně to Slavie potvrdila i na svých sociálních sítích. Oslavy 23. titulu s fanoušky ale mají být oproti loňskému ročníku výrazně skromnější. Zatímco v Edenu byla včera komorní atmosféra, v kabině mistrů to

0: Slávie si díky ligovému prvenství znovu zajistila účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Pro kouče Pražanů Jindřicha Trpišovského šlo o pátý mistrovský titul. Potvrdil roli nejúspěšnějšího trenéra v éře samostatné České ligy. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Kriminalisté se vrátili do ústecké nemocnice, vyšetřují dál kauzu zbytečně v operovaných defibrilátorů. Podle serveru Seznam zprávy navštívili nové působiště kardiologa Miloše Táborského. Právě tam loni počet implantací vzrostl o více než 130%. Návštěvu kriminalistů potvrdila mluvčí společnosti Krajská zdravotní Miloslava Kučerová s tím, že poskytli policii veškerou potřebnou součinnost a vyžádané informace. Policie už v únoru uvedla, že případ v Ústí a také ve fakultě nemocnici Olomouc prověřuje pro podezření z těžkého ublížení na zdraví, podvodu a dalších trestných činů. Podle trestního zákoníku lze v daném případě uložit trest odnětí svobody na 5 až 12 let. Pivovary odmítají navrhovanou změnu kategorizace piv. Evropská komise má na stole návrh, podle kterého by se v roce 2031 pivní produkty dělily podle obsahu alkoholu namísto stupňovitosti. Například prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich Rádiu Impuls řekl, že tato změna nedává smysl. Podle něj by byli spotřebitelé zmatení a neprospělo by to ani přehlednosti nabídky piv.
2: Navíc je to podstatně přesnější měření. Stupeň je jednoznačně deklarován, zatímco když vezmeme procenta ABV, tak se svými tolerancemi se nám budou překrývat kategorie a ten impact do toho českého ležáku by byl obrovský.
1: Do kategorie piv s obsahem mezi 4 a 5% alkoholu by s ohledem na toleranci spadala 10, 11 i 12. Evropská komise bude navrhovanou změnu ještě zkoumat a konzultovat s odborníky. Čínský vůdce Xi Jinping uvítal amerického prezidenta Trumpa. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět. Trump řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Pak následovala ostřejší rétorika. Čínský prezident prohlásil, že Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tchaj-wanu. Připomínám, že Tchaj-wan Čína považuje za svou součást a Spojené státy americké podporují jeho nezávislost. Jednání obou hlav státu se má týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla. Poté se však v říjnu oba lídři shodli na příměří.
3: A rádiová rodina vysílá dál, Klára Šedevá.
4: A Honza Daněk.
3: A za chvíli taky zajímavý příběh Milana a Romany v pořadu Úsměv prosím. Pokud i vy kolem sebe máte skvělé lidi, nahlaste je Impulzovým, můžete klidně WhatsAppem.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: prosím.
1: Ano, prosím.
2: Dobrý den, Milane. Znáte Romanu? Romana nám na vás dala kontakt. Tady jsou Klára, Honza z Halotady Impulzovi.
3: Dobré ráno.
2: My vám máme předat vzkaz. Posílám vzkaz nejlepšímu manželovi, napsala nám do rádia. Lásko, jsem neskutečně vděčná, že tě mám po boku. Mám tě moc ráda, asi skvělý, napsala nám.
1: No, to je hezký.
2: Překvapilo vás to?
1: No, určitě.
2: Jak dlouho jste manžele?
1: Jo, jste manželky, asi 6 nebo 7 let.
2: Jo, to je docela slušný výkon už, ne? Že to spolu takhle táhnete hezky.
1: Jo, no.
2: Abych vám to vysvětlil, ona slyšela výzvu z rádia v našem pořadu Usniv, prosím, v halu tady Impulzovi, tak právě proto se ta situace děje teďka. Nemáte za co. My jsme se vám pokoušeli už dovolat párkrát, ale nezvedal jste nám, takže jsme moc rádi, že vám tohle to můžeme vyřídit. Máte třeba vy něco na srdci, co byste řekl vy, něco hezkého?
1: Že ji mám, že ji miluju.
2: To je nejsilnější. Ona se hodně rozepsala, ten vzkaz je tak dlouhý, ona vás musí nesmírně milovat. Kde jsi si ji našel? Prozraďte nám ještě.
1: No, my jsme se tak dlouho hledali, jak jsme se našli.
2: No tak to prozraďte, řekněte trošku víc pár slov.
1: No já vlastně ani nevím.
2: Počkejte, na zem sklouzla z mléka kouzla, nebo co, jak se zjevila najednou?
1: Já jsem v takovém šoku, že ani nevím.
2: Nebuďte.
1: Ona přišla na chvilku a už mě zůstala na pořád.
2: Prosím vás, no tak jako muselo to místo setkání si snad nepamatujete, vy jste byla na ulici, v obchodě nebo někde?
1: No, my jsme se znali z jedné vesnice, ale jenom podle vidění. A potom jednou jsem jí napsal a už to bylo. Ona mě nechtěla vlastně.
2: Prosím vás.
1: Ona mě nechtěla a potom jednou v noci mi napsala a už to bylo.
2: A je to. A byla ruka v rukávě. Zajímavé seznámení a zajímavý příběh určitě.
1: Dobře,
2: ať vám to drží dalších, co já vím, 50 let a ať se pořád milujete.
1: Jo, děkuju moc krát. Naschle.
2: Naslyšenou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: testujeme švýcarské produkty, máme mixážní pult plný čokolády, teda ne, a jestli mě poslouchají technici teďka, jak se vyděsili, jako je to na stole položený daleko od mixáku, nebojte se. Tímto zdravím všechny do naší technické sekce.
1: No, malinko slintlo, jako jo. Když se cpal, tak malinko na šabličku padla ta čokoláda.
0: Co ze mě zase děláš?
1: Je to pravda, tady, prosím tě, je to pravda.
0: Já měl po roce tabulku čokolády a ještě teď je mi
1: blbě. Tabulku slyšeli jste, přiznal se.
0: To není cpaní přece, Kláro. Ta do mě zase šije, co? To tady chybělo opravdu, jako.
1: Získalo se ti, že?
0: No, jasně. Hele, snažím se to vytočit, ale...
1: No já se snažím vytočit tebe.
0: Ale je to žlutý. No už se to chytlo, je to divný, že se to tak dlouho spojovalo.
1: Dva.
0: Už dvě zvonění. Cítím.
1: Tři. Čtyři. Pět.
0: To je škoda, ne?
1: No pojďte.
0: No, musím to dát pryč z éteru. Paní Soňa nám nezvedla telefon právě v tuto chvíli a tak nemůže vyhrát ani tu 10 000, kterou máme pravidelně jen jako vstupenku do hry Halo tady Impulzovi. Nevadí to, zahrajeme si zase zítra. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano!
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Impulzáci 007. Krásné ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná jedna agentka přímo z terénu.
2: Dobré ráno Impulzovi. D35, 120. kilometr směrem na Hradec Králové. Drobná dopravní nehoda s opatrností průjezdné. Čau, čau.
1: I tato naše posluchačka patří do rodiny a volá na dopravní aplikaci Rádia Impuls. Pokud máte dlouhé zdržení i vy nebo nějakou komplikaci, nahlaste ji a pomůžete ostatním řidičům. Dlouhé zdržení naberete teďka na plzeňské D5 před Prahou. Aktuálně se zdržíte od Berouna, tak jako každé ráno. Po pojíždí se na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zlíčínem a Ořechem. V Praze se stojí mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Bezmála dvoukilometrová fronta je na D10 u Mnichova Hradiště ve směru do hlavního města. Dvoukilometrová řada je na 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Na D1 na 52 ve směru do Prahy havaroval kamion a je tam 3-kilometrová kolona. Před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná řada mezi Měřínem a 196. kilometrem a já už mám těch kolon dost, tak vám tam pustím kabáty do nich a za chvilku pustíme do vysílání taky zuřivárnu.
3: Je zuřivý a přináší takové drobnosti ze Švýcarska. Já jsem zvědavá, co to bude dál?
1: Tak řekni těm, co neposlouchali, že už přines
3: byla
1: síry.
3: Byla čokoška, byly síry. Hmm. No co ještě švýcarskýho?
1: Čokošku si vzala i šedová a to dělá, jakože prostě nejí, že jako jí jednou
3: jako
1: týdně.
3: Jako jogurt.
1: Jakože jí jednou týdně.
3: Snídaní a ovoce.
1: A dneska se na to vrhla, zůstala tady třetinka, jako jo.

0: planety vystřídají smoky, už za malou chviličku, nebo smoky. 6 minut před 8:30.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Už zítra vypukne hokejové mistrovství světa a odehraje se ve Švýcarsku. A Zuřivec se snaží dneska nám to Švýcarsko přiblížit skrz čokoládu, skrz sýry. A teďka mě nenapadá vlastně, co dobrého, chutného bys pro nás ještě měl.
3: To byste rádi, dobré ráno.
2: No to rádi.
3: Zatímco před hodinou a dvěmi jste chutnali, čichali a bylo to dobrý, že jo, tady budete koukat. Jenom,
2: jo.
3: Tak já dám kolovat, jo, tady to se na to podívejte.
0: Já to tušil.
3: A ještě máme jednu věc, ale to vám zase tady představí můj kolega Láďa Vonc.
0: Ahoj Láďo, krásné, dobré ráno, přejeme.
3: Ten má taky ze Švýcarskem, co si?
4: Já zním tady v ránu u vás po dlouhé, dlouhé době.
3: Ano.
4: No, ano, já jsem přinesl takzvaný brdský řezák, jo, což je můj švýcarský nožík, nádherný, a ten mám, bych řekl, už kolem 30 let.
0: A tohle mě opravdu vzrušuje. Tohle je sexy kousek.
3: Já mám taky ten dětský Victorinox švýcarský.
2: Ještě tě vzrušuju, že měl by si s tím něco dělat.
0: Ne, tak tohle je krásný. Technika mě vzrušuje, auta, motorky. Jo, tak jako krásný věci.
4: Vývrtky, ono to má.
0: Vývrtka, bomba, tohle já potřebuju.
3: To má i mušky, že jo, třeba. No. Jo, cokoliv, pilky, že jo, a tak dále. Tak Honza má v ruce hodinky, k tomu se dostaneme, ale my jsme se bavili v každém tom vstupu, jsme říkali různé, protože Švýcarsko má 4 různé jazyky oficiální a ten poslední, který jsme ještě nepředstavili, je retorománština. Tam retorománštinou mluví pouze asi 1% lidí ve Švýcarsku, ale věděli byste, měli byste tušení, jak se řekne dobré ráno retorománsky.
2: No, buongiorno, tak jako v italštině.
3: Čekala byste, že to bude do toho románsko, no, že do té italštiny je vůbec ne, člověče. Ne, bundy. Bundy, jako dvě
2: jako
3: slova.
2: A když si ráno tu bundu nevezmeš, tak jsou
3: tak
2: to co?
3: Tak jsi pořád bundy. Jo. Pořád je to tak.
0: Paní Šedová má zase dneska takový asociace, to je neskutečné. Ona si týden odpočinula, takže je vtipná dneska jako, víš, jako za každým druhým slovem.
4: To je tím počasím.
3: Vláďo, ty máš rád hodinky, třeba o tobě vím. Co říkáš tady těm?
4: Mám rád hodinky, no ty jsou úplně nádherné.
3: Já jsem přinesl švýcarské hodinky, které nosí James Bond. Jsou to Seamaster, Omega klasické. Jinak to byly hodinky, které byly první jako hodinky na světě, které byly na měsíci. Buzz Aldrin je to tam jsou, měl na sobě.
4: To jsou oni, jo?
0: To jsou oni.
3: To nejsou oni. To byl pro mě dárek, který já teďka už zase schovám pro syna. Jo, já nenosím. A jinak to bylo v roce teda 69 a teďka to je

0: napsaný, to je ten přesný datum. 21. července 1969, Buzz Aldrin je měl na měsíci pod skafandrem.
1: Jakou mají hodnotu ty, co máme teďka ve studiu, prosím?
0: Ale za 80.
2: Pojďme to
0: třeba.
2: Ještě.
0: Jo, ale jinak švýcarské hodinky, to je specialita vlastně pro celý svět, že jo? Ano. Je to podobně jako plzeňské pivo, je značka pro určitý druh piva ve světě, nebo švýcarský sýr, třeba pro ten nějaký daný druh, tak jsou i švýcarské hodinky, Swiss Made. A třeba byly tam různé průkopnické věci, jako Rolex třeba představil první vodotěsné hodinky na světě, takzvané Oyster, jo, nebo Tissot vlastně je průkopník v tom, že se hodinky dostaly mezi lidi. Měl se první
2: Rolex,
0: kapesní hodinky.
2: A nemáš Rolex? Jo.
0: Ne, to já nemám, to já vůbec ne, nic takového nemám.
2: Vracím ale ty Omegy, milí posluchači, dárek, vracím jsem, to, slyšíte to, dostal, nenechala jsem si
0: a který
2: je.
0: Jsem zase já schoval pro svého syna, jo, ten si je může vzít, až je bude chtít nosit, no.
1: Nevíte, kde je můj nůž? A teď tady byly i ty hodinky a už taky zmizely.
0: Aby mi někdo ten nůž nedal na krk a řekl, dej mi hodinky.
1: Halo, tady Impulzovi, dobré ráno a Aleši, díky
0: tak
1: za...
0: Tak to všechno je švýcarsko,
1: Impulzovi. Příjemné švýcarské osvěžení. No a kde budete zítra fandit ve 2015 vy? Ozvěte se do ranního tématu.

0: Je 8:30, nejvyšší čas na předpověď.
1: Dnes bude zataženo, oblačno během přehánky, teda během dne přehánky, taky dvoušky a teploty 12 až 16.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zítra vychází týdeník Téma. Sami v davu. Mladí jsou dnes osamělejší než staří. Na síti dostávají lajky venku přes hubu, říká psychiatr Radkin Honzák. Jak nás vlna samoty mění? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
6: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
16: 3 minuty po 8:30, jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Fotbalisté Slávie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili Jablonec 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Při neštěstí v Norsku zemřel kromě dvou Čechů i jeden Slovák. Zlínský kraj podpoří téměř 7 miliony korun udržení venkovských obchodů. Kyjev po masivním ruském útoku dronů a střel hlásí mrtvého a 29 zraněných. A prudká bouře s krupobytím si v Indii vyžádala téměř 90 obětí a přes 50 zraněných.
0: Co nás dneska s Kláry nejvíc překvapilo je, že se nám ozvali desítky posluchačů, kteří autem jedou do Švýcarska.
1: Já jsem v šoku a mám radost.
0: Neskutečný, na hokejový šampionát. Takže pokud jste tam právě teď, ozvěte se taky.
15: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Posloucháte Impulzovi, už zítra to vypukne a my se ptáme, jak vypadá vaše příprava na zítřejší start hokejového šampionátu ve Švýcarsku. Kde budete ve 20.15 zítra sledovat náš úvodní zápas proti Dánsku? Ozvala se nám spousta posluchačů, že prostě jedou na mistrovství.
1: Ahoj Joši, jedeme za váma, máme to vám 826 kilometrů, už se na vás těšíme a doufám, že zítra vyhrajeme. Milan, Sabina, Kája, Tým a děda.
0: Užijte si to.
2: Hustý, Karlis taky píše, jedeme večer do Švýcarska fandit naším, zůstaneme na dva zápasy. To jsou tak krásné zprávy, ta soudržnost je neuvěřitelná. Jana píše, hokej budu určitě sledovat, protože jsem velká hokejová faninka, budu se dívat doma a psát si s kamarádkou, která je stejný blázen jako já a žádný hokej si nenechá ujít.
0: A příprava Zuzky Bubílkový.
3: Zdravím Impulzovi, nám kvůli hokej přeložili vystoupení z 19 hodin na 18, aby to muži stihli. Ale stejně si myslím, že budeme mít v hledišti absolutní převahu žen. V loni jsme také vystupovali zrovna v den rozhodujícího zápasu ve čtvrtfinále. Byl to obecní sál a vedle byla hospoda s televizí. Někteří chlapi přebíhali, jiní přicházeli jen na přestávku. Po příchodu se jich celé okolí ptalo, jaký je stav, další je napomínali, ať jsou ticho. Upřímně, ustát něco takového na jevišti a nezařvat na diváky něco neslušného a latáta kokta bylo fakt umění.
0: Zuzka Bubílková, zkušenosti hokejem pro hokejové fandy. Máme dárky od Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy pak můžete sledovat živě také na tipsport.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pokud jste na D1, nehodu na 52. kilometru ve směru do Prahy se povedlo odklidit, to je dobrá zpráva, ty horší budou v dopravě za chvilku.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Party na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí. Po veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
6: Tak ten nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji, anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, 007. Dobrá zpráva zde jedna je, že nehoda na 52. ve směru do Prahy je odklizená a kolona se dává do pohybu. Tak šťastnou jízdu. Před Brnem směrem z Prahy je pak přerušovaná kolona hlavně kamionů mezi Měřínem a 196. kilometrem. Profici z Global Assistance hlásí po pojíždění na Pražském okruhu směrem do Modletic. Hodně uspaná i D5 před Prahou od Berouna. V Praze se zdržíte v Novopatské směrem na Černý most a potom ve východní části Pražského okruhu od Černého mostu až do Štěrbohol. Stojí se i v Liberecké ve směru do centra. Bezmála dvoukilometrová kolona je na D10 u Mnichova Hradiště směrem do Prahy před omezením na 55. Dvoukilometrová řada je na trase Liberec-Turnov před Hodkovicemi a kolona vás se zdrží také na D8 ve směru do Prahy před tunelem Radejčín kvůli opravám. A to je pro tuto chvíli z dopravy vše. Tu další už můžete klidně nahlásit Vlastíkovi Korcovi.
1: Ahoj, Vlastíku.
0: Ano.
1: Čau.
0: Jak se máte? No, ty, nevím, ty jak se směla, ty se svrátila.
1: Skvěle.
0: Loučení se svobodou.
1: Skvěle. Loučení se svobodou. Ne moje. Já už jsem se rozloučila dávno, kamarádka se loučila. Bylo to krásné. Baruška, Hrušku, a ty znáš, taky tě mám pozdravovat.
0: Je, děkuji, vidíš, pěkně, no. Děkuji, ten svět je malinký.
1: Je.
0: Za chvilku, chci zpívat jako déšť a tančit jako on, Vlasta, to je můj šampion. Ale tak pojď na to.
8: Merci beaucoup.
0: Pojď na to, kamaráde.
8: Tak jdeme na to. Prosím vás, víte, jak se smějou dřevorubci?
1: Ne.
8: Řežou se smíchy.
7: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Měla dneska extrémně dobrou náladu a říkám si, čím to tak asi je? No a pak no se podívám po pravý ruce, vidím paní Šedovou. A když je tady paní Šedová, tak je ve studiu Náš dům s ní smíchem, jak ji zatřívala Hanka. A je to asi takhle. Oh yeah.
1: Oh yeah. Teď jsem mu zrovna chtěla říct, že jaký jsi fajn milionový kolega. Opět jsem s tím výrazem si nejsem stále, to nevadí.
0: Promiň. Já, jasně.
1: Každopádně, promiň, ti nejlepší vypadám... kolegové. No tak vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neuměl.
0: Jak demens?
1: Ne, jsi hezký. Každopádně...
0: Výraz byl hustý teda, jako. Co se Kladince, nedivím, že se vyplašila. Jako, ne každý umí oh yeah s dobrým výrazem.
1: Když to vám musím natočit jednou, to taky chcete vidět, pak byste se nedivili.
0: A dost už, ne?
1: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: No, Daněka Šedová. Ne, že by to bylo takhle celý 4 hodiny, ale občas si někoho pobavíme. Zkusíme to zase zítra?
1: Zkusíme.
0: V plné polní, už od 5. Nezapomeňte být s náma, protože patříte do rodiny.

0: La Copa de la Vida, Ricky Martin na vlnách Rádia Impuls těsně před 9. hodinou. Doufám, že máte skvělý den, čtvrtek 14. května, co dnešní počasí. Bude zataženo až oblačno v horských oblastech přeháňky. Během dne bude přeháněk přibývat, aspoň se zalijou zahrádky. Objeví se taky bouřky, nejvyšší teploty 12 až 16. Kačka je tady, budou zprávy v 9.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi. Živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
6: Fotbalová Slavia obhájila titul, změny ve fotbale schválí ještě letos. Kyjev zažil masivní ruský útok, je 9 hodin, u zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Fotbalisté Slavie potvrdili ligovou dominanci. Červenobílí se dvě kola před koncem soutěže zajistili ligový titul po výhře 5-1 nad Jabloncem. Mistrovské oslavy v pražském Edenu ale kvůli trestu probíhaly v komorní atmosféře. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Události ze sobotního derby proti Spartě ovlivnily náladu v týmu. Přiznává to trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
8: Noční můra a sportovní vlastně tragédie vlastně pro všichni víme, co následovalo. Tom řeklo prostě mraky věcí a všichni to cítíme. Takže chodím spát s fotbalem a ráno vstávám s fotbalem a prostě fakt dva dny, to říkám fakt upřímně, já jsem byl dva dny úplně jako zdevastovaný z fotbalu.
7: I tak se Slavie dokázala připravit. Jablonec rozstřílela a před prázdným stadionem si hráči nasadili mistrovské čepice a trička. Nechyběla hymna vítězů, jak ukazuje video na webu eSport.cz. Za normálních okolností by slavný hit skupiny Queen doprovodil jásot fanoušků. Ti kvůli trestu museli zůstat za branami Edenu. Vedení klubu příznivcům přislíbilo akci po závěrečném zápase s Plzní. Bude ale decentnější a skromnější než v minulých letech. Zajímavý fotbalový příběh se píše také v Hradci Králové. Východočeši včera porazili Liberec 1-0 a dál bojují o účast v pohárové Evropě. V tabulce skončí nejhůř pátí, půjde o nejlepší umístění pro Hradec za více než 60 let. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
6: Výtržnosti fanoušků víkendového derby Slavie se Spartou urychlí legislativní změny. Ty mají pomoci klubům v boji proti fotbalovým chuligánům. V reakci na dění v Edenu se v tom shodují zástupci koalice i opozice. Ministr pro sport Boris Šťastný už založil pracovní skupinu, která má opatření urychleně připravit. Podle serveru iDnes.cz chce, aby se schválila ještě letos. Hlavní zbraní má být kamerový systém, který s využitím umělé inteligence umí rozpoznávat obličeje návštěvníků v reálném čase. Ten nejenže usnadní identifikaci pachatelů po případném činu, ale v budoucnu už jej u vstupu rozpozná a na stadion nevpustí. Systém je už v tuto chvíli instalovaný na stadionech fotbalové Sparty a Slavie, ale kluby ho doposud nemohly kvůli rozhodnutí úřadu na ochranu osobních údajů využívat. Dalším opatřením má být úplný zákaz zahalování tváře na tribuně či zpřísnění trestu za vniknutí na hrací plochu. Kyjev v noci čelil masivnímu útoku ruských střel a dronů. Vyžádal si nejméně jednoho mrtvého a 29 zraněných. Informovali o tom dnes ráno ukrajinští představitelé, podle kterých bylo zasažených několik budov, včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské, Černihivské nebo Oděské oblasti, kde byly cílem přístavy a železnice. Řidiče čeká další omezení na okraji Plzně. Zpomalit musí v blízkosti kruhového objezdu u Makra. Dálniční přivaděč tam dostává nový povrch.
9: Komplikace kvůli pokládce nového mikrokoberce a opravě toho stávajícího budou trvat až do 7. června. Provoz od okružní křižovatky k čerpací stanici bude veden vždy jedním pruhem v každém směru jízdy. Veškerá dopravní omezení jsou koordinována s už probíhající stavbou, kterou je oprava nedalekého mostu u Sulkova. Na dalším okraji Plzně se rekonstruuje také silnice první třídy mezi dálničním přivaděčem a sjezdem na Výsluní. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Za chvilku 7 pecek v kuse a bez reklam a dnes si pro své milionové kolegy bude psát Petr Potápěč. Tady je Vlasta Korec.
1: Poledne s Dobrým Korcem na Rádio Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Tady dopoledne s dobrým Korcem a já volám našeho posluchače, který se zaregistroval přes adresu www.impuls.cz. Je tam Petr?
2: Ano, Petře, tady mám telefonu Petra.
1: Petře, dobrý den, kam jsem se dovolal, co děláte?
2: My jsme potápecká firma a děláme různé činnosti pod vodou, v podstatě, co vás napadne.
1: Dobře, takže vlastně kolega, jsem taky tak trošku potápěč, ale teď mi řekněte, prosím vás, chcete hrát pro své milionové kolegy. Jak bude znít to přání?
2: Tak chtěl bych zahrát všem kolegům, který se se mnou potápí, protože na tom záleží všech nás zdraví a život. A hlavně chci zahrát jedné naší kolegyně, Tereze Mulačové, která zrovna momentálně není v práci, protože včera vyhrála pro ní velký zápas, protože kromě toho, že se u nás potápí, tak hraje ještě házenou.
1: No prosím pěkně.
2: Extraligu.
1: Tak to gratuluju dvojnásobně, že má nejenom skvělý kolektiv, ale že včera měla ten úžasný úspěch. Petře, je to úplně všechno, kompletní přání?
2: Ano.
1: Děkuji za zavolání, jsem rád, že ladíte Impuls a hodně dalších ponorů bez jakékoliv nehody. Mějte se moc hezky, díky za zavolání, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Gratuluji, 7 pecek v kuse a bez reklam. A těch 7 pecek můžete poslat svým milionovým kolegům. Protože pokud jsou jedineční, tak si zaslouží tyto speciální bonusy. Jestliže chcete zahrát svým skvělým, úžasným kolegům v práci, těm milionovým, podívejte se na www.impuls.cz, vyplňte formulář, no a zítra se můžete těšit, že těch 7 pecek bude hráno právě k vám do kanceláře, anebo do firmy. Já se taky těším. Aleluja.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, přichází čas na kalendář. Pojďme se podívat, co se pojí s dnešním datem, tedy se 14. květnem.
1: Kalendář Vlasty Korce.
0: Dnes je svátek svatého Matěje a apoštola, patrona stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů a nebo kovářů. Před 25 lety si vysílal poslední díl legendárního amerického televizního seriálu Pobřežní hlídka s Pamelou Anderson a taky s Davidem Hasselhoffem. Teď jedno při výročí, před 50 lety měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík. Ve studiu je se mnou proto právě teď reportér a milovník večerníčku Vítek Závranský. Vítku, hezké dopoledne. Prosím tě, co se ti vybaví, když se řekne právě Maxi Pes Fík?
2: Pěkné dopoledne. Na první dobrou přerostlý chundelatý mluvící pes a také samozřejmě jeho nezapomenutelný hlas, který Fíkovi propůjčil herec Josef Dvořák.
3: Zdálo se mi, že se jen tak procházím po lese a najednou na mě vybavne ten bláznivej zajíc, co bydlel v mojí boudě, když jsem byl ve světě.
2: Příhody Maxipsa a jeho kamarádky Aji už baví několikátou generaci. Večerníček se na televizních obrazovkách objevil poprvé právě 14. května 1976 a během uplynulého půlstoletí se zařadil mezi stálice dětského vysílání. Ještě je důležité zmínit, že autorem Fíka je spisovatel Rudolf Čechura a jeho podobu vytvořil výtvarník Jiří Šalamoun.
0: Od premiéry večerníčku Maxi Pes Fík uplynulo přesně 50 let. Připomenout nám ho byl reportér Vítek Zábranský, milovníku večerníčku, díky a naslyšenou.
3: Tak jdem.
2: Hezký den.
0: Hezký den.

A tak já teda jdu dál naším dopoledním vysíláním. Tohle byla Impulzovic krabička, skvělá Hana Zagorová, řeka zázraků. Konec koupání, my se teď budeme procházet po asfaltu, kde to zrovna moc nejede. Dlouhé kolony jsou na D1 před Brnem směrem z Prahy nebo také na D5 před Prahou směrem z Plzně. Nic moc, ale za chvilku o tom budete vidět víc.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Kvůli rakouskému svátku jsou dnes velmi ucpané transitní trasy přes Českou republiku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů. Mezi 121. a 196. kilometrem osobními auty zastavíte jen místy. O nic lepší to není ani na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. Tady kamiony popojíždějí od Králova dvora od 23. kilometru až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Dlouhá kolona je na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice, nejdříve mezi Hrušovou a Litomyšlí a pak také u Žipotína. Zdržíte se na příjezdu do Náchoda ve směru do Polska už od bočky na Provodov. A hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Kbelské přes Novopatskou až na Štěrbohovskou spojku k Průmyslové. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkujeme pěkně, vše víme, vše jsme zaznamenali a propočítáme a propíšeme do své trasy. 605-220-2007, ozvěte se, kdyby cokoliv, volat můžete i přes naši aplikaci. Stále hezké dopoledne.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Olympici s hitem Nějak se vytrácíš na má lásko. Pomalu jistě se dostáváme ke konci první dopolední vysílací hodiny, bude 10 hodin, chystáme zprávy. No a já také koukám na oblohu, abych vám mohl prozradit, jak to bude s dnešním počasím. Zataženo až oblačno. V horských oblastech přehánky, během dne budou přehánky přibývat. Teploty 12 až 16.
1: Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
2: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
1: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Na Česko se žene další déšť. Za 10 let přibylo 100 000 astmatiků. Nejmenší republika světa hodlá změnit název. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Sadaři a zahrádkáři se dočkají pořádné zálivky. Do Česka dorazí četné srážky, které budou nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. O víkendu tam může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. Deštníky si ale můžeme připravit i dnes. Od severozápadu se postupně rozprší, místy se přeženou i bouřky. Teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 a 16 stupňů. Oteplovat se začne příští týden. To už bude oblačnosti i deště ubývat. Lidí s astmatem přibývá. Podle dat Světové zdravotnické organizace má toto onemocnění diagnostikované po celém světě přes 300 milionů lidí. V Česku se jich léčí zhruba 500 000. Ještě před 10 lety bylo astmatiků asi o 100 000 míň. Nyní dochází k akceleraci projevů astmatu, protože se zvýšil objem pylových částic ve vzduchu. Pacientů přibývá i v dětské populaci. Důvodů je hodně. Zhoršující se životní prostředí i změna životního stylu. Ta je spojená s průmyslově zpracovanou stravou a nedostatkem pohybu. Co naopak pomáhá, je posilování imunity, vyvážená strava, cvičení a vyhýbání se stresu. Vrchní soud v Praze pootvírá pokličku. Lidé můžou jeho rozhodnutí nově vyhledávat ve veřejné databázi. Projekt začal fungovat v plnohodnotném režimu. Jeho součástí je také bezplatná právní poradna pro občany, která využívá umělou inteligenci. Předseda vrchního soudu Luboš Derfl říká, že s přístupněním databáze reagují na společenskou poptávku.
9: Ta potřeba získat co nejrychleji informace o tom, jak se věci soudí, jakým způsobem vlastně k těm soudním skonům přistupují. Tady byla velká a vrchní soud zatím nebyl napojený na žádný informační systém, kde by vlastně bylo možné si to rozhodnutí volně dohledat.
7: Databáze vrchního soudu má i druhou neveřejnou část. Ta má pomoci soudcům mimo jiné se sjednocením judikatury. Nejmenší republika světa chce změnit název. Tichomořský ostrov Nauru o tom uspořádá referendum. Oficiální název země považuje za pozůstatek koloniální minulosti. Nauru bylo od konce 80. let 19. století německým protektorátem až do první světové války, kdy ostrov dobyli Australané. Podle představitelů tamní vlády současný název odráží cizí výslovnost jména Nauru. Tak by se mohl stát oficiálně nově zase jmenovat. Fotbalisté Slavie obhájili ligový titul. Pražané si vítězství v nejvyšší soutěži definitivně zajistili ve třetím kole nadstavbové části po vysoké výhře 5-1 nad Jabloncem. Oslavy ovlivnil trest za výtržnosti fanoušků v sobotním derby proti Spartě. Slavie musela doma v pražském Edenu hrát bez diváků. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský prohlásil, že šlo o jeden z nejsložitějších titulů.
10: Kombinace obhajovat, kombinace s Champions League, kombinace s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý. Chtěl bych poděkovat vlastně všem týmu, všem trenérům, všem soupeřům za tu sezonu.
7: Slavii dorazilo podpořit před Eden několik desítek fanoušků. Přišel mezi ně i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který nakonec slíbil, že oslavu pro ně po konci ligy klub alespoň v nějakém rozsahu uspořádá. Ze zpráv je to všechno. O dalším programu na Impulzu už vlastní Korec.
0: Za chvilku pojedeme s úsměvem, to znamená, že se budou rozdávat odměny a přihlásí se Jirka Kolbava, náš cestovatel. Tady Vlasta Korec, Dan Landa hraje teď.
1: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, i dnes jedeme s úsměvem. Náš usměvavý projekt pokračuje a do vysílání se hlásí kolega Petr Berka. Peťo, ahoj.
2: Ahoj a hezké nepolko všem na Impulzu. Bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpacích stanic OMV i dnes bude odměňovat zodpovědné řidiče. Máme to v plánu, pokud dorazíte na čerpačku jako první, tak už záleží na vás, co nebo jakou odměnu si vyberete. Jedno je jisté, já vozím vždy s sebou tankování na rok nebo na měsíc zdarma. Mezi odměnami najdeme i další příjemnou cenu a tou je káva Viva na celý měsíc zdarma. Dále tam jsou body do aplikace, kupony do myčky, něco z gastronabídky OMV a další a další. Jak se myslíte, i dnes se bude z čeho vybírat a proto radím dobře. Poslouchejte Impuls dnes odpoledne. Začít můžete již po 12. hodině, kdy nabízím poukaz na 500 do OMV na cokoliv za jednoduchou otázku a pak po 14. hodině, kdy prozradím přesnou lokalitu té dané čerpačky, kam mám dneska namířeno. Pokud chcete malou nápovědu, tak napovím, že mám namířeno po dálnici D1 do místa nebo do města, které neleží na D1, ale přesto to město nebo místo zná každý z nás. Víc Vlasto prozatím neprozradím, zůstávejte s námi, vše se dozvíte a já akorát mířím z Plzně do Prahy, takže jak se to zpívá v té písnice Vlasto. Pohoda, klídek, tabáček, tak jo, přeji všem šťastnou cestu a jezděte s úsměvem, jezděte s Impulzem.
1: Ano, pohodu a klídek doporučuji jednoznačně. Ty budeš putovat na D1, hádej kamaráde, my se na D1 podíváme za chvilku v rámci aktuálního dopravního zpravodajství. Poslouchej taky, může se ti to hodit.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
11: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
12: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
11: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
12: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
11: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
13: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů. Čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 119. a 196. kilometrem. To je poměrně dlouhá kolona. Dvoukilometrovou kolonu vidíme na silnici 35 před omezením u Žipotína na trase Svitavy Mohelnice. 5-kilometrová kolona vás se zdrží na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 18. kilometru u Berouna a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte mezi Klíčany a Zdiby a v Praze popojíždí kolona ve Kbelské, Novopatské, dále ve východní a Štěrboholské spojce ve směru do centra. Je toho dost, počítejte s tím, ať nejste nemile překvapeni. No a případně upravte dobu příjezdu do vaší cílové destinace, pokud jedete přes zmíněné úseky. 605 222 007, ozvěte se.

0: ty horký chvíle přijdou, pak nás jako kdyby někdo polil potem, to se říká nádhera, ale já chci vzít tu horkou chvíli. Soňa dnes v rámci hry Halo tady Impulzovi mohla mít horkou chvíli, kdyby řekla slogan Halo tady Impulzovi a kdyby zvedla telefon. Soňa prostě dnes telefon nezvedla, tudíž nemohla získat žádné peníze, maximálně 100 tisíc korun. Nevadí, hrajeme i zítra. Chcete-li i vy s námi hrát a zažít svou horkou chvíli v uvozovkách, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci. Partnerem naší hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací. Takhle to má být a takhle to je.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ONA dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
2: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
3: Do Beny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.

0: Six Plus domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
4: A než si dáme Anděla od Mirajů, tak připomínám za chvilku Jirka Kolbaba.

Pláče, oka pysl splný jsou. To znamená prý, že už musí jít. Loučí se na mrakodrapech, má randy svou.

0: Rádia Impuls, Jirka Kolbava.
1: Jirko, ahoj, přeju ti hezký čtvrtek. Co jsi nám dnes připravil? Hořím napětím a nedočkavostí.
2: Hezké dopoledne, Vlasto. Zkus si představit zahradu, která má 9000 metrů čtverečných. Je tam 350 druhů rostlin z 5 kontinentů a jsou tam takové objekty, které jsou výrazně barevné, jsou modré. Od roku 1937 si dokonce tu barvu, tu kobaltovou moc, nechal patentovat autor tady této zahrady. A to byl, představ si, pan Majorel, o němž se ta zahrada dneska jmenuje. To se všechno událo v době koloniální éry ve 20. 30. letech minulého století. Ten francouzský malíř Jacques Majorel se usadil v Marrakeši a pak získal pozemek a nechal se inspirovat arabskými a takovými různými patiovými zahradami i islámskými. Kolem vodní nádrže zbudoval neskutečně nádhernou zahradu s cestičkami, kde je kolonáda, fontány, různé altány a podobně. A ta vila byla navržena architektem významným ve stylu Art Deco a najdeme tady keramické obklady a různé barevné nádoby. Nádoby jsou sítě žluté, takže ty objekty jsou modré, nádherně modré, ale ty nádoby do toho jsou třeba žluté. Dokonce se té modré barvě říká Majorel Blue. Tahle barva je naprosto úžasná, je velmi originální, je taková temná a tady v tom prostředí působí nesmírně sugestivně. Ty rostliny pocházejí z celého světa, jsou tam bambusy, palmy, kaktusy, sukulenty, také třeba pryšce a tak podobně.

0: vysílatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pojďme pokračovat a vrátit se tam, kde jsme skončili, a to u květin. Jirko, umíš nějaké ty rostliny pojmenovat? Já ti věřím.
2: No, tak vím, že jsou tam ještě opuncie, kaktusové fíky, takové sloupovité kaktusy, mexický obří kaktus, také takové velké pichlavé koule, těm se přezdívá stolička tchýně, a je tam taky takový velice důmyslný, chytrý zavlažovací systém. To všechno dohromady dává mimořádnou atmosféru. V roce 1947 ten malíř otevřel tu zahradu veřejnosti, v roce 1962 zemřel a potom to docela chátralo a pak to všechno obnovil Yves Saint Laurent s Pierrem Berger, nebo spíš Berger. A zachránili ji, pak ji otevřeli, potom až ji obnovili zase pro veřejnost, a když dokonce zemřel Saint Laurent, tak v roce 2008 byl jeho popel rozptýlen tady v této zahradě. Dneska to tady spravuje nadace, musí se objednat předem pomocí internetu. Já jsem to loni neudělal, tak jsem tam nedostal. Letos jsem se tam naštěstí dostal, když jsem tam byl asi před 18 lety naposledy, tak jsem si to zopakoval, nafotil jsem si trošku lepší fotografie. Je tam také muzeum berberského umění, tam se fotografovat nesmí. Hned vedle je také ještě muzeum Yves Saint Laurent a je tam taková prodejna luxusních, poměrně drahých suvenýrů. Ale můžeme tam koupit pohlednice nebo plakáty a ty stojí opravdu za to. Naslyšenou.
1: Jirko, díky a budu se těšit zítra ve stejném čase.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Písnička z Impulzu Věc Krabičky, Marta Kubišová, Nechte zvony znít, znáte, možná jste si zaspívali. To, co nás čeká dál, to asi zpívat nebudete, protože se jedná o aktuální dopravní zpravodajství. Dlouhou kolonu čekejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy před 196. kilometrem a já mám dobrou zprávu. Mám tady zase výpravu, je tady asi 58 mladých, krásných lidí. Mám tady slečnu vedle sebe, pojďte sem za mnou, slečno, pojďte mi říct, odkud jste, co to je za školu.
1: Jsme základní škola a gymnázium Měchovice.
0: Děkuji, takže děti, ahoj!
2: Ahoj!
0: To je banda, co? Tak teď tady se mnou budou asi 15 minut a nebojte, já je za chvilku zase pustím do vysílání. Mimochodem, díky moc, dobrá práce, hustý. 6-7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám Lenka Roštoková z Global Assistance. Leni, haló.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalíte kvůli omezení před Mirošovicemi mezi 18. a 21. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 125. a 196. kilometrem. Osobními auty zastavíte jen místy. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy popojíždějí kamiony od Králova dvora od 18. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vás zdrží omezení za Řehlovicemi mezi 60. a 58. kilometrem. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice, nejdříve mezi Hrušovou a Litomyšlí a pak také u Žipotína. Zdržíte se na příjezdu do Náchoda ve směru do Polska už od odbočky na Kleny. A hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Kbelské přes Novopatskou až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Global Assistance, Lenka.
1: Děkuji za aktuální informace. Pakliže chcete dostat aktuální zprávu k nám, budeme za to velice rádi. Zkuste to přes telefonní číslo 605 222 007, případně to zkuste přes aplikaci. Aplikace Rádia Impuls je to žlutá aplikace, kterou si stahujete zadarmo z Google Play anebo App Store. Další písnička, zase tady mám kolegyně, prosím tě, kdo bude zpívat a jak se ta skladba jmenuje? Ano, to je ona.
3: Bude hrát Hello od Adele.
1: Zkus to říct teď jako s trošku značením.
3: Bude hrát Hello od Adele.
1: A tu zaslouží potlesk, to je skvělá práce.

0: příprava stále přítomná. Děti, kluci, holky, jste tady. Haló?
1: Ano!
0: Ano, výborně, tak to je skvělá zpráva. Končí vysílací hodina, blíží se nám zpravodajství. Za chvilku dorazí Lenka Svobodová, ale já mám pro vás informace, které se týkají aktuálního počasí, které je určeno pro dnešní den, pro čtvrtek 14. května. Dnes by mělo být zataženo až oblačno. V horských oblastech očekávejte přeháňky. Během dne bude přeháněk přibývat na celém území. Ojediněle se objeví také bousky. Nejvyšší teploty 14, 12 až 16, v tisíci metrech na horách 6.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
6: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
16: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
17: Zamítl žalobu exministryně Parkanové. Kamení na koleje dali u Přelouče děti. Hokejový šampionát klepe na dveře. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
17: Bývalá ministryně obrany narazila. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Soudy žalobu bývalé ministryně zamítly i v minulosti. Rozsudky ale loni v říjnu zrušil nejvyšší soud. Konstatoval, že se v případu nezohlednily klíčové okolnosti, třeba porušení presumpce neviny. Podle odvolacího senátu ale ani další dokazování neukázalo, že by tomu tak bylo. Za průšvih s kamením na kolejích mohly dvě děti. V lednu se objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče. Policisté věc předali k vyřízení drážnímu úřadu, podle kterého se jedná o přestupek s pokutou až 1 000 000 korun. Na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi mohou jezdit vlaky rychlostí až 160 km za hodinu. Dál navíc pokračuje vyšetřování dvou dalších letošních případů, kdy někdo na železniční koridor u Pardubic uložil kamení nebo dlažební kostky během března a května. Policie tyto případy prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Zveřejnili také fotografie skupinky dětí a vyzvali je, aby se s policií spojili sami nebo společně s rodiči. S identifikací osob na snímcích může pomoci i veřejnost. S oděvy určenými na vyhození je to teď v Mostu složitější. Podkrušnohorské město totiž mění kontejnery na textil. Na řadě míst proto mohou nějaký čas chybět.
1: Za výměnou je nová firma, která bude odpad odvážet. Město totiž chce, aby třídění textilu pokračovalo i v dalších letech, a to původní společnost negarantovala. Nové kontejnery jsou bílé a nechybí na nich poučení, co se dá odkládat. Tedy vyprané a suché oblečení, spárované boty, deky, případně povlečení. Než se kontejnery objeví, Most musí pohlídat, aby v ulicích nevznikaly černé skládky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
17: Švýcarské mistrovství světa začíná už zítra. Čeští hokejoví fanoušci už se nemohou dočkat. Připravují se také organizátoři ve Friburku. My máme ze Švýcarska čerstvé zprávy.
8: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF arény tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Pro Radio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
17: Autorka dětské knihy Otruchlení vyfasovala za vraždu manžela doživotní trest. Soudce v americkém Utahu jí udělil trest bez možnosti podmínečného propuštění. Porota uznala ženu vinou z vraždy a dalších trestných činů v březnu. Podle obžaloby svého muže před 4 lety otrávila 5násobkem smrtelné dávky syntetického fentanylu, který mu přimíchala do koktejlu. Případ vzbudil pozornost právě i tím, že knihu Otruchlení napsala až po manželově smrti. Ze zpráv je to pro teď všechno a na Impulzu je s vámi ještě na hodinku Vlastík Korec.
0: Ano, prosím tě, cože mu přimíchala do toho koktejlu?
17: 5násobek smrtelné dávky syntetického fentanylu.
0: To byla asi velká láska. Děkuji za zprávy, ahoj.
17: Ahoj.
0: Jsem tady ve studiu s velkou partou, ale k nám se přidá Aleš Růžička, který koukne do Švýcarska. Už jenom z toho důvodu, že zítra tam startuje mistrovství světa v hokeji.
2: S dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Tomáš Klus oslaví 40. narozeniny.
1: Kde?
0: No přece s námi, na Impulzu. Písničky, hosté a překvapení. 15. května od 10 do 12. Budete u toho?

0: Petr Kotwald, kde kdo je dál? Žijeme českou muzikou, za chvilku aktuální doprava, přerušované kolony máme na D1. Podíváme se také na další místa, kde jsou hlášeny problémy. Jinak já tady mám stále partu. Ahoj, parto!
1: Ahoj!
0: Jsou tady.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Stanice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
9: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
9: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
9: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.
11: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, protože si musíme vychovat naše nástupce, takže zde mám studenty, tak se pojďme pustit do té dopravy. Jdeme na to, jednička.
12: Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionu čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 125. a 196. kilometrem.
13: Na přejezdu do Litomyšle ve směru do Vysokého Mýta pojíždí 6-kilometrová kolona.
14: 3-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 35 před omezením u Žipotína na trase Svitavy Mohelnice.
0: Skvělá práce pokračuje. Já na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice řidiči popojíždí ve 4-kilometrové koloně. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 18. kilometru u Berouna. Z místa se hlásí Honza Benešovský, náš kolega.
15: Halo, hlášení z plzeňské D5, kde je kolona. Velká kolona, ale větší kolona, než když obvykle říkám velká kolona. Poskakujeme ve směru na Prahu od Loděnice ve všech pruzích. Skoro se to nehýbe, tak já jsem zvědav, kdy dnes dorazím na vysílání. Vlastníku, zdravím tě, ahoj, a zdravím všechny do té naší krásné kolony.
0: Ahoj kamaráde, ty jsi na ty kolony zvyklý, ale ta dnešní je opravdu až od Verouna, takže věřím, že jedna vrázka na čele je možná lehce výraznější, ale Honzo, já ti věřím, ty to dáš. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vjedete do 2-kilometrové kolony před 62. kilometrem, dále se zbrzdíte mezi Klíčany a Zdiby a v Praze popojíždí přerušované kolony ve Kbelské, Novopatské, také na východní a Štěrboholské spojce ve směru do centra. Děkuji za skvělou spolupráci tady děvčatům, zatleskejte si ještě jednou a já děkuji za návštěvu a teď potlesk pro naše posluchače, protože jsou nejlepší. Teď slyšíte potlesk pro vás, kluci, holky.

0: stará klasika Andrew Ridgely, George Michael, Wham a skladba Wake Me Up Before You Go Go. My se vrátíme do dnešního rána, protože i dnes ráno jsme měli šanci hrát ve hře Halo tady Impulzovi o peníze. Volali jsme paní Soně, ta nám nezvedla telefon, to znamená, že těch 100 tisíc, o které se hraje každý den, každé ráno, tak neměla šanci získat. Ovšem vy tu šanci máte zítra, pakliže se zaregistrujete přes naši adresu, tedy www.impuls.cz, anebo přes naši aplikaci. Hrajte s námi a můžete mít radost. Očekávejte každé ráno telefon, no a když ho budete zvedat mezi 5. a 9., vždy se přihlašte výherním sloganem, který zní Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Volkswagen. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do nebe.

0: Impulzovic krabička připravená, už za chvilku Jirka Schillinger a hit Šípková růženka. Už zítra vypukne hokejové mistrovství světa, které proběhne ve Švýcarsku. To je země, která dala a dává světu spoustu dobrých a důmyslných věcí. Skrze tyto různé produkty nám dnes do rádia přinesl trochu Švýcarska náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: No a jen na začátek. Švýcarsko má 4 různé oficiální jazyky. Němčinu, francouzštinu, italštinu a rétorománštinu. Nejvíce se tam mluví německy, nejméně naopak rétorománsky. A pro zajímavost, dobré ráno nebo dobrý den se v rétorománštině řekne bundy. A pak to přichází všechno v chutích. Kolegové tady v rádiu dnes ráno ochutnali sýry Grie, Brie a Emmentaler a také čokoládu. Přinesli jsem hořkou z chili, mléčnou z oříšky a čistou mléčnou. A to je další speciální věc, kterou Švýcaři dali světu. O mléčnou čokoládu se zasloužil Daniel Petter v 70. letech 19. století. Tehdy tento bystrý Švýcar přidal do směsi na čokoládu sušené mléko. A dnes to miluje celý svět. A co hodinky? To je další fenomén. Omega Seamaster byly první náramkové hodinky na měsíci. Na ruce je v roce 1969 měl Buzz Aldrin a třeba Rolexky byly první vodotěsné hodinky na světě. Takže Švýcarsko, to je země, která šlape jako hodinky. A my doufáme, že šlapat bude i český národní hokejový tým. Ať se mezi Alpami daří, pánové. A všem hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Šípková Růženka, Jirka Schellinger, Impulzovic, Krabička. Za chvilku jdeme do dopravy, dlouhou kolonu, stále čekejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy před 196. kilometrem.
1: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Připomínám velmi silný provoz kamionů směrem na východ. V Rakousku je svátek a kamiony tak musí přes Česko. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalíte nejdříve před Mirošovicemi mezi 15. a 21. kilometrem. Další kolony hlavně kamionů jsou mezi 125. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy je fronta od Berouna od 20. kilometru až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vás zdrží omezení za Řehlovicemi mezi 60. a 58. kilometrem. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice, nejdříve mezi Cerekvicí a Litomyšlí a pak také za Moravskou Třebovou u Žipotína. Zdržíte se také na příjezdu do Náchoda ve směru do Polska už od odbočky na Kleny. A hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Kbelské přes Novopatskou až na Štěrbohovskou spojku k Průmyslové. Z Global Assistance, Lenka.
1: Jaká je situace na D5 před Prahou, ví kolega Honza Benešovský.
3: Dobrý den, něco bych o tom málo mohl říci, ale já jsem vlastně rád, že Lenka vysvětlila ten důvod, že to je svátkem v zahraničí.
1: Ano, v Rakousku mají svátek, takže všechno to táhne před nás, ale přes nás. Honziku, já mám ještě jednu dobrou zprávu, hádej, kdo se nám ozval.
3: No tak buď to bude agent B, a nebo to bude Toulavý Charlie.
1: Tak varianta A je správně, teď pozor, nadechni se a poslouchej, protože volá agent B, halo.
4: Dobrý den, tady je agent B. Přátelé, já bych chtěl nahlásit, že když pojedete z Prahy do Plzně, tak při vjezdu do Plzně dávejte pozor a stoupněte si na ten brzdový pedál, ať neprovětráte peněženku. A ještě bych chtěl se zeptat, jestli byste děvčata se nemohli trošku zamyslet nad tím, protože Vlastík mě přijde takový osamělý, že mu napište nějakou zprávu. Děvčata, běžte do toho, nebojte se. Všechny vás miluje agent B.
3: Miluju.
1: Já ho taky miluju, to je jak seznamovací agentura teď.
3: Vynikající práce.
1: Honziku, odpoledne víš co?
3: No, my navážeme na tu dopravu, Petr Berka je v terénu, hned jak jsem dával zprávu do rádia o koloně na D5, tak mi volal, proboha, kde to stojíš, ať tam nevědu, takže z toho jsem vyvodil, že on někde jezdí s úsměvem, což se následně potvrdilo, takže budeme rozdávat odměny za úsměv, za ohledu plnou jízdu a tak dále.
1: Jinak já vím o Petrovi, že on i v koloně se stále usmívá.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.

0: Posloucháte Radio Impulse, za chvilku bude 12. hodina. My se v závěru dnešního dopoledne připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Radio Impulse vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o vaše vzpomínky na dětská léta.
1: Co vás dokáže vrátit do dětství během jediné vteřiny?
2: Je to župan mojí maminky, který furt nosí, i když ho měla se mnou už v porodnici.
3: Většinou to bývá nějaká vůně nebo nějaký zvuk a na chvíli člověk si vzpomene, jak ten svět viděl jinak trošku růžověc.
1: Co vás dokáže vrátit do dětství během jediné vteřiny?
4: Myslím si, že to tak má víc lidí, ale nějaké třeba buď konkrétní pachy, anebo konkrétní zvuky.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Mě do dětství vrátí třeba tahle písnička. Mějte se skvěle, poslouchejte Impuls, už je tady Honza Benešovský. A krásný den.

0: je tu s námi. Dobrá zpráva, Petra Naděje. Posloucháte Radio Impuls, za chvilku poledne dáme si nové zprávy a teď se díváme na počasí. Na to zítřejší má být většinou zataženo s deštěm s přeháňkami, k večeru bude srážek a částečně i oblačností. Ubývá to noční teploty 9 až 4, přes den od 11 do 15 stupňů.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba maličká, jsou hlusy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Okay. 100 tisícová.
5: U 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
6: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
10: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Lékaři z Jesenice obvinili ze sexuálních činů vůči dětem. Auto s českou SPZ-kou srazilo v Rakousku policistu. Slavia titul nakonec oslaví. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Lékař z Jesenice u Prahy má na krku obžalobu ze sexuálních činů vůči těm nejzranitelnějším. Boris Živný čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Muž vinu odmítá. Podle státního zástupce znásilnil Živný ve své neurologické ordinaci 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužíval také dalšího mladého hocha od jeho 12 let. Případem se dnes začal zabývat Středočeský krajský soud. Lékař uvedl, že je atestovaný chirurgem a neurochirurgem a že se posledních 25 let věnuje problematice dětského neurovývoje. Zmínil, že ošetřil tisíce pacientů a že pracuje až 16 hodin denně. Rakouská policie pátrá po řidiči auta s českou registrační značkou. Včera ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce a vážně ho tak zranil. Z auta následně utekl a ve vozidle zanechal svou spolujezdkyni. Policie pak v autě našla drogy a také zahraniční doklady totožnosti. Konkrétní zemi ale nezdělila, neupřesnila ani identitu řidiče nebo spolujezdkyně. Má jít ale o 29-letého muže a žena je údajně o 2 roky mladší. Pivovary odmítají navrhovanou změnu kategorizace piv. Evropská komise má na stole návrh, podle kterého by se v roce 2031 pivní produkty dělily podle obsahu alkoholu na místo stupňovitosti. Například prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich Rádiu Impuls řekl, že tato změna nedává smysl. Podle něj by byly spotřebitelé zmatení a neprospělo by to ani přehlednosti nabídky piv.
13: Navíc je to podstatně přesnější měření. Stupeň je jednoznačně deklarován, zatímco když máme procenta ABV, tak se svými tolerancemi se nám budou překrývat kategorie a ten impact do toho českého ležáku by byl obrovský.
12: Do kategorie piv s obsahem mezi 4% a 5% alkoholu by s ohledem na toleranci spadala 10, 11 i 12. Evropská komise bude navrhovanou změnu ještě zkoumat a konzultovat i s odborníky. A teď jedna zahraniční aktualita. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár v prohlášení odsoudil včerejší a dnešní útoky Ruska na Ukrajinu, které zasáhly i západní části této země, kde žije početná slovenská menšina. Slovenská opozice dříve kritizovala, že vládní politici ruské údery v sousední zemi nekomentovali. Kvůli nim byly včera na zhruba 2 hodiny uzavřené hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou. Fotbalisté Slávie nakonec oslaví titul i se svými fanoušky. Včerejší definitivní tečka za mistrovskou jízdou proběhla v pražském Edenu kvůli trestu bez diváků. Na tribunách v Edenu mohlo utkání sledovat jen pár desítek určených lidí. Někteří fanoušci dorazili aspoň ke stadionu. Přišel mezi ně majitel klubu Pavel Tykač a šéf Jaroslav Tvrdík. Ten nakonec po sobotních výtržnostech s odkazem na majitele změnil názor a oslavy budou.
6: Budeme chystat po tom posledním zápase z Plzní nějaký typ oslavy, abyste se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět.
12: Následně to Slávie potvrdila i na svých sociálních sítích. Oslavy 23. titulu s fanoušky ale mají být oproti loňskému ročníku skromnější.
0: Posloucháte Radio Impuls, mezi Mostem a Chomutovem nejezdí noční vlaky. Důvody právě zjišťuje náš, řekněme, severozápadní zpravodaj Dušan Valenta. Ozve se za půl hodinky a teď si poslechneme Petra Muka, potom Nazaret, Honza Benešovský za mikrofonem.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: je fajn.
1: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Kdo něco znamená v české muzice, dřív nebo později se s ním živě potkáme u nás ve studiu a něco mi říká, že to budou i jeleni. Ovšem nejdřív pošleme Michaela Jacksona, to už za chvilku, jen co si vyslechneme vábení našeho kolegy Petra Berky, který je v terénu jako šéf projektu Jezdím s úsměvem. Zdravíme tě, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Honzy Benešovského. Jak už říkal Honza, projekt Jezdíme s úsměvem je i dnes opět v terénu, jede za vámi odměňovat zodpovědné řidiče. Zase pro vás máme malou indicii, ze které bude dost jasné, kam máme dnes namířeno, ale to až za pár minut. Teď otázka jednoduchá, za 500 jste připraveni? Já ano, a tak se zeptám na parkování. Co je důležité při parkování? Zkuste zapřemýšlet a hlavně zkuste napsat jako první na náš WhatsApp s číslem 605 222 007, a kdo bude první, dostane 500 na cokoliv do OMV, a to je taky příjemný v dnešní době, co říkáte. Opět i dnes máme nápovědu, tu najdete v aplikaci MyStation, tak do toho, Honzo, ode mě pro tuto chvíli vše a za pár minut opět na Impulzu, těším se na slyšenou.
1: Dobře, dobře.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
7: A to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i haranti, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
8: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
12: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel, má mademazel Žizel.
8: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejnovější dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz, převážně kamionů, čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 125. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta popojíždí 5-kilometrová kolona, stejně dlouho vidíme. Na silnici 35 před omezením u Žipotína na trase Svita Mimohelnice. Na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice řidiči popojíždí ve 4-kilometrové koloně. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované fronty na 18. kilometru u Berouna. Kolona potom dál pokračuje na Pražský okruh. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vjedete do 2-kilometrové kolony před 62. Dál se zdržíte u Zdib. Kolona dál pokračuje na Kbelskou až po nájezd na Novopatskou. Teď někdo z terénu, rádi vás slyšíme. Halo, halo.
0: Tak, kazatel. Dojedete z Albrechtic nad Vltavou do Písku, tak v Tálíně jsou kazatele. Kážou, tak pozor.
1: Díky moc. Zase popojďte, ozvěte se znovu 605 222 007, telefonní číslo, na které zavoláte, anebo se můžete připíchnout přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky, stahujte zdarma z App Store nebo z Google Play. Tady už je Michael Jackson na Impulzu. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli bude zpívat Kateřina Marie Tichá. Teď je tady ovšem Lenka, posluchačka, kterou vtahujeme do dopravně bezpečnostního projektu Jezdím s úsměvem. Lenko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás všechny moc zdravím.
0: Vy jste krásně usměvavá, zdá se, že máte dobrou náladu. A takové posluchačky a posluchače máme nejradši.
1: Tak to je skvěle, děkuji.
0: Tak vám to pojďme ještě trošku zlepšit. Otázka byla za 500, jak správně a bezpečně parkovat. Tak co jste odpověděla na WhatsApp?
1: No pokud si to dobře pamatuju, tak jsem odpověděla to, že je dobré vidět, kam to auto jako kdyby jede, a ještě důležitější předtím si zařadit zpátečku. Takže tak.
0: Myslíte si, že je to fakt důležité vědět, kam to auto couvá?
1: No, bylo by to fajn, no, myslím si, že ano. No, jako takový tým s tím nárazem, to už pak už není dobrý.
0: No tak uvidíme, co na to hlavní rozhodčí, Jezdím s úsměvem, Petr Berka, který to musí potvrdit. Co ty na to, si tam?
2: Ahoj, ano, jsem tady. Myslím, že s tím nemám problém tuto odpověď neuznat, prostě nespěchat. Klidně si to uprav dvakrát nebo třikrát, je to pořád lepší, než řešit, nedej bože, nějaký ten škrábanec. Ostatně v aplikaci MyStation zněla nápověda, buď v pohodě. Pevně věřím, že i vy jste v pohodě, proto je 500 do OMV vaše. Gratuluju.
0: Buďte v pohodě tak jako Lenka. Lenko, děkujeme, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju, mějte se krásně, všichni zdravím a jezděte bezpečně.
0: Petře, co nás čeká dál dnes v Jezdím s úsměvem?
2: Jezdíme s úsměvem, už zná svého výherce 500, ale ty hlavní odměny vezu osobně právě já. Dnes mířím na čerpací stanici OMV do Středočeského kraje, do města, do místa, odkud spousta lidí denně dojíždí za prací do Prahy. A napovím ještě víc. Je to místo spojené s následníkem trůnu, jehož osud změnil dějiny Evropy. A na co se můžete těšit? Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma, body do apky nebo něco z gastronabídky, i kupony do myčky a další krásné odměny. Platí jednoduché pravidlo. Kdo dorazí na dnešní OMV jako první, neodjede s prázdnou. Stačí mít v mobilu ověřenou aplikaci MyStation, to je jediná podmínka. Poslouchejte přesnou lokalitu po 14. hodině. Radio Impuls.
0: Ano, ano.

0: ještě, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A teď ještě vtip, Vlastík je s námi, zase naskok v programu, vítáme tě.
1: Vtip Vlastikorce. Víte, jak se smějou dřevorubci?
2: Ne.
1: Řežou se smíchy.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
6: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
11: Volkswagen.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku česká klasika, Impulzovic krabičky, Jakub Smolík bude zpívat. Ale teď míříme do terénu, mezi Mostem a Chomutovem nejezdí noční vlaky, je to kvůli modernizaci podkrušnohorského koridoru UKIC. Co cestující čeká, ví náš reportér Dušan Valenta, dobré odpoledne.
1: Hezké poledne přeju, zdravím z Podkrušnohoří, kde se teď úpravy železničního koridoru z Chebu přes Vary do Ústí nad Labem zaměřují právě na oblast kolem Chomutova. Modernizací procházejí nástupiště a nádraží, většinou tu byly takové ty nevzhledné panelákové kostky. No a co je vysloveně ikonické, proměny se dočkala také vrskmaňská estakáda, tedy skoro 500 metrů dlouhý most nad přehradou, ze kterého je neuvěřitelný výhled do okolí, třeba právě na Krušné hory.
0: No a jak je to tedy s těmi nočními výlukami? Opravdu to bez nich nejde?
1: Tak železničáři se pochopitelně snaží, aby výluka přestupů na náhradní dopravu bylo co možná nejméně. Nicméně úsek UKIC, který se teď dělá bez nočního omezení, neopraví. Takže všechny vlaky, co by tudy měly do 4 ráno projíždět, nahrazují autobusy. Cestujícím železničáři doporučují, aby se podívali včas do jízdního řádu, protože kvůli stavbařům mohou nastat určitá zpoždění. No a místní, tedy ti, co bydlí nedaleko kolejí, tak ty prosí o schovývavost, protože některé práce, třeba bourání nebo štěrkování kolejiště, jsou dost hlučné.
0: Jak dlouho tohle potrvá? Nebo jinak, dokdy se místní nevyspí?
1: Nevyspí se asi tak měsíc. Noční výluka by měla být do konce května hotová. No a pokud jde o celkovou modernizaci, protože se staví také nové přestupy k vlakům, mám na mysli hlavně lávku u Chomutovského zooparku nebo podchod Otvicích, tak tady jsme lehce za polovinou. Termín je do příštího léta.
0: Práce na koridoru sleduje reportér Impulzu Dušan Valenta. Díky za to, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Posloucháte Rádio Impuls, u sousedů mají svátek, zákaz jízdy nákladních aut a tak všechny kamiony z Rakouska a z Německa máme pěkně u nás. Podle toho to taky vypadá, na dálnicích dělají se velmi dlouhé kolony, bude o tom řeč za 3 minuty v dopravě 007 a zpívat bude Marek Ztracený, Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská z Global Assistance, vítáme tě.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Kvůli svátku v Rakousku je dnes na hlavních tranzitních stazích velmi silný provoz kamionů. Před Brnem je na D1 ve směru od Prahy přerušovaná kolona kamionů už od 129. kilometru. U Brna na 194. a 5. kilometru ve směru na Vyškov se došetřuje nehoda osobního auta s nákladí. Na 205. kilometru směrem na Vyškov došlo ke střetu dodávky s nákladňákem. Provoz tam zpomaluje. Přerušované koloně budete popojíždět na plzeňské D5 od 18. kilometru až do Prahy. Na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru k letišti brzdí provoz nehoda. Přerušovaná kolona je od 16. kilometru. Na D8 vás čeká kolona mezi 63. a 61. kilometrem ve směru na Prahu. Ucpaný je příjezd do Litomyšle od Vysokého Mýta, kde má kolona 5 kilometrů. A v 6-kilometrové koloně budete popojíždět za Moravskou Třebovou u Žipotína. Z Global Assistance Martina.
1: Takže tak, děkujeme. 605 222 007. Kdykoliv se ozvěte z terénu nebo přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Zrovna někdo, halo?
3: Přátelé na cestách, dejte pozor mezi mostem Chomutovem. Na zúžení u Komořán stojí trojnožka a kasíruje.
1: Děkujeme, šťastnou cestu.

0: posloucháte Rádio Impuls, tohle je ne, pětku ne, přece. Za chvilku nás čekají zprávy v jednu, mrkneme na počasí, zítra má být většinou zataženo s deštěm s přeháňkami, k večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Noční teploty 9 až 4, přes den od 11 do 15 stupňů.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
4: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
5: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
6: Paliva v Česku zlevnila. Bazilika na Liberecku se po krádeži lebky znovu otevřela. Trenér nároďáku Koubek se postavil za vyloučené slávisty. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Čeští řidiči mohou být u benzínek zase o něco spokojenější. Průměrná cena pohonných hmot v Česku klesla po 2 týdnech nárůstu. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun 53 haléřů a litr nafty vychází na 42 korun 36 haléřů. Nafta tak zlevnila skoro o 2 koruny a benzín byl před týdnem dražší skoro o 30 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Sociální sítě narušují rodinnou pohodu stejně jako alkohol. Podle výzkumu rodin agentury NMS se v každé páté domácnosti najde člen závislý na mobilu. Rodiny začaly trávit čas na displejích místo společných aktivit nebo komunikace. Dopady takového přístupu popisuje analytik agentury NMS Prokop Vejda.
7: Jde o jev, kdy algoritmicky sociální sítě zobrazují každému členovi trochu jinou realitu. Potom se vsejdou u večeře každý s trochu jinými názory, stále méně vidí tu realitu stejně a to je nějaký negativní dopad právě na tu jejich schopnost trávit spolu kvalitně čas.
6: Se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let souhlasí víc než 80% Čechů. Podobně vysokou podporu má také zákaz mobilů na školách. Sami rodiče ale vnímají, že svým dětem často nejsou nejlepším vzorem. Prázdné místo po ukradené lebce svaté Zdislavy už mohou lidé vidět na vlastní oči. Bazilika v Jablonném v Podještědí se ode dneška znovu zpřístupnila návštěvníkům. Po úterní krádeži vzácné relikvie byla uzavřená kvůli vyšetřování policie. Představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel P. Majer agentuře ČTK řekl, že relikviář nechali na svém místě. Odklidili střepy a trochu upravili květiny. Samotný relikviář, kde zloděj rozbil sklo, ale nechali tak, jak ho pachatel zanechal. Aby lidé viděli, co je dnes bohužel možné. Po zloději policie zatím marně pátrá. Mladým Američanům se rozplývá sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů a to způsobuje největší krizi v bydlení za poslední desetiletí. V kurzu jsou tak pronájmy bytů nebo v případě nutnosti bydlení u rodičů.
8: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 000 korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New Yorku nebo San Francisku. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek si stojí za povoláním slávistických hříšníků. Do předběžné širší nominace na mistrovství světa zařadil i Tomáše Chorého a Davida Douděru, které pražský klub potrestal vyhazovem za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek se s jejich vyřazením ze sešívaného kádru nestotožňuje. S Chorým má dobré zkušenosti z Viktorie Plzeň a věří, že se s Douděrou v národním týmu prohřešků nedopustí. Novinářům dnes zároveň řekl, že se za ně postavili také slávisté a spoluhráči v reprezentaci. Chorý má v reprezentačním Ačku 21 startů a 6 branek. Douděra zasáhl do 15 utkání a branku trefil dvakrát. Slávia obě opory vyřadila poté, co dostali červenou kartu v sobotním derby, které zůstalo v Edenu nedohrané kvůli řádění domácích fanoušků.
0: A teď se přepneme na led, protože už zítra začíná hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. My se podíváme na tuto překrásnou alpskou zemi turisticky v rozhovoru po půl druhé. No a teď si dáme tatu od buty a zveme i Miráje. Honza Benešovský u mikrofonu, dobré odpoledne.
1: Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Posloucháte Radio Impuls, vidíme několik kolon, kde nás dost možná posloucháte, tak vám pošleme informace za 3 minuty v dopravě 007, problémy jsou na D1 nebo na D5 ku příkladu. A hned potom muzika, Madonna bude zpívat na Impulsu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde?

0: Six Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody u toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch nazvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších nazvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Z Úru do Kolón. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno. Popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi 140. a 196. kilometrem. Víc než 7-kilometrová fronta je na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Žipotínem ve směru na Mohelnici. Dál 5-kilometrovou vidíme na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. 2-kilometrové fronty, ty jsou na D8 před 62. kilometrem ve směru na Prahu. A další přerušovaná kolona je pak na D5 ve směru od Rozvadova na Prahu. Výjíždí se do ní na 22. kilometru už před Berounem. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně, sem tam se ozvěte. 605 222 007, telefonní číslo do dopravní centrály. A nebo je tady žlutá rádiová aplikace se 4 Ačky. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Radio Impuls, dobré odpoledne. Tomáš Klus slaví 40. My to na Impulzu oslavíme skutečně ve velkém už zítra, až si možná Tomáš Klus řekne.
1: A co když to takhle nechci?
0: Určitě ne. A mezi 10. a 12. speciální narozeninová party s Tomášem Klusem bude tady s Vlastou Korcem vysílat. Těšit se můžete na písničky, na ty, které velmi dobře znáte. To znamená na tyhle. A to pravděpodobně tady zazní i nějaká novinka, velká věc. Tak zítra poslouchej.

0: posloucháte dopolední vysílání Rádia Impuls. Slavíme 40. Tomáše Kluse.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: posloucháte Rádio Impuls. Dobré odpoledne. Hokejoví fanoušci jsou v očekávání, už zítra startuje světový šampionát ve Švýcarsku. Na téma se teď podíváme, řekněme trošku jinak. Ve vysílání je s námi Alena Koukalová, předsedkyně klubu Přátel Švýcarska. Dobrý den, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak povězte nám z kraje, jak se Švýcaři těší na mistrovství světa.
1: Tak já myslím, že velmi, protože vlastně jedno už jim tam, které mělo být v roce 2020, díky covidu odpadlo a naposledy to bylo tuším 2009, takže těšení je veliké.
0: Co vlastně pro Švýcary znamená hokej? Jak je tam tento sport populární?
1: V poslední době je velmi, tak ostatně kdo sledujete hokej, což předpokládám, že ano, když se na to ptáte, tak jsou i velmi úspěšní, několikrát jsme se s nima utkali, takže nabývá na popularitě a je to hodně spojeno třeba s Českou republikou, protože řada našich hráčů tam působí, ať už jako trenéři, nebo ještě za své aktivní kariéry. A jsou tam velmi dobře zapsaní.
0: Na ten šampionát se znovu chystají stovky českých fanoušků. Tak nám povězte, co je čeká ve Švýcarsku z pohledu cen, kvality služeb a tak dále.
1: Tak Švýcarsko patří rozhodně mezi země, kde je ten život nákladnější. Takže, já nevím, pivo, tak to Čechy zajímá vždycky nějakých 7 franků, musí počítat velký pivo, až se ho budou objednávat, tak musí říct, že chtějí takzvaný kýbl nebo aspoň velké pivo, protože tady pod objednávkou pivo se znamená třetinka. Co bych určitě řekla, že je potřeba dbát, jako je parkování, nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde prostě bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je tam je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
0: Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska je teď s námi ve vysílání. Co konkrétně město Fribourg, kde budou hrát čeští hokejisté základní skupinu, co je tam zajímavého k vidění?
1: Tak já tam znám věci spojené hlavně s historií, takže je tam krásná katedrála svatého Mikuláše, je tam kašna a místo, kde žil Jean Tinguely, což je takový ten umělec, který zpracovával různé odpady a hlavně kovové díly a vytvářel z toho kašny, takže třeba tu, a nejen kašny, ale různé sochy, muzeum má v Bazileji, ale žil tady právě ve Friburku, takže tam má taky muzeum, je tam i ta jeho kašna k vidění. Kdo má rád techniku, tak je tam jedna taková kuriozita, je tam lanovka, protože to město je v několika úrovních nad řekou, takže je tam řada mostů a terasy takové a vlastně od toho nejspodnější části nahoru vede lanovka, která je poháněná odpadní vodou. Tak jako to bylo svého času i u nás na Petříně, takže to je taková technická specialitka tady.
0: No a trošku zlomyslná otázka na závěr. Nemůžu si pomoct, paní Koukalová. Komu budete fandit vy osobně? Čechům nebo Švýcarům?
1: Tak je to vždycky dilema, ale samozřejmě jsem Češka, takže fandím Čechům. Ale zase mě to asi tolik nemrzí, když prohrajeme zrovna se Švýcary.
0: Říká Alena Koukalová, předsedkyně českého klubu Přátel Švýcarska. Moc děkujeme za rozhovor a mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Taky děkuji a přeji úspěch našim hokejistům a spokojenost fanouškům na cestách po Švýcarsku. Hezký den.
0: Díky. Ještě tip na závěr. Streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci u Tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantazie a typovačka celkem o 10 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku bedna od whisky, vanastovy věci. Taky vyjedeme do provozu, kolona, kam se podíváš, jedna z nich je na D5, na příjezdu do Prahy před 14. kilometrem, podrobnosti za 3 minuty na Impuls.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme dál. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Poprosíme Martinu Podleskou z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Přerušovaná kolona po pojíždí před Prahou na plzeňské dálnici D5 od Berouna od 14. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. D1 zpomaluje mezi 19. a 21. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Silný provoz kamionů je mezi Velkým Meziříčím a Brnem. Na D8 je kolona mezi 63. a 61. kilometrem ve směru na Prahu kvůli omezení v tunelu Radejčín. Zdržíte se mezi Cerekvicí nad Loučnou a Litomyšlí a 10 kilometrů dlouhá kolona se táhne mezi Moravskou Třebovou a Žipotínem směrem na Mohelnici. Bouralo se na trase z Prahy na Tábor mezi Mračí a Benešovem. Kratší kolona vás čeká z obou směrů. Z Global Assistance Martina.
1: Pokud jste někde v nesnázích, ozvěte se, dejte vědět, pošlete zprávu ostatním, hlavně těm, co jedou za vámi. 605 222 007 je naše telefonní číslo, dostanete se přes ní do dopravní centrály, anebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci, díky všem.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

0: Posloucháte Radio Impuls, Sandra s námi směřuje ke 14. hodině. Chystáme nové zprávy, teď se pojďme podívat na počasí. Zítra bude většinou zataženo s deštěm s přeháňkami, k večeru má srážek ubývat. Noční teploty 9 až 4, přes den od 11 do 15 stupňů.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno Jackpot.
3: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planého.
8: Víkend přinese nízké teploty a deště. Pivovarníci se bouří proti změnám kategorizace piva. Prodejci pyrotechniky hřeší ve velkém. Jsou dvě hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Nadcházející víkend přinese pošmourné počasí. Má být chladno a deštivo. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to hlavně v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Experti z Českého hydrometeorologického ústavu čekají oteplení nad 20 stupňů až v příštím týdnu od úterý. Zítra se podle nich mohou navíc objevovat i bouřky. Na evropské úrovni se rozjíždí diskuze o změně kategorizace piva. Navrhovaná úprava předpokládá, že by se už produkty nedělily podle stupňovitosti, ale podle obsahu alkoholu. Malí ani velcí pivovarníci se změnou nesouhlasí.
9: Výkonný ředitel Českého svazu pivovarů Tomáš Slunečko poukazuje na to, že dělení piv podle stupňů je přesnější než podle množství alkoholu. Navíc funguje po staletí.
10: Tradičně je dáno, že české pivovarnictví daní a má tuhletu kategorizaci podle stupňovitosti plato. Tudíž bychom byli neradi, aby se s tímhletím hýbalo. Evropská komise plánuje revizi těchto daňových směrnic.
9: A proto teď záleží na politicích a lobbystech, jak dokážou zachování stávajícího systému obhájit. Například prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich je přesvědčený o tom, že by došlo ke zmatení spotřebitelů a zároveň má dělení piv podle obsahu alkoholu díry.
11: Tato věc je deklarativní, to znamená, já řeknu, mám tam 4,5% alkoholu, ale já můžu mít 4% a můžu mít 5%, protože tam je 0,5%. Plus minus, takže já můžu mít v tomhletom rozmezí. No ale v tom už je 10, 11 i 12.
9: Změny by zároveň údajně přinesly náročné přepracování byrokracie související s pivovarnictvím. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
8: Prodejci zábavní pyrotechniky často nová pravidla ignorují. Nové nařízení zákona nedodržuje zhruba třetina prodejců. Zjistila to Česká obchodní inspekce, která loni v prosinci udělala téměř 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku během prodeje online, špatné nebo nebezpečné skladování a také nelegální prodej ve stáncích. Kromě jiných trestů inspektoři ve 4 případech uložili zákaz dodávání pyrotechnických výrobků na trh. Ve 2 případech zakázali prodejcům zacházet s pyrotechnikou a ve 2 případech nařídili uzavření prostor. Popularita hokeje ve Švýcarsku roste. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska. Právě v zemi Helvétského kříže už zítra startuje mistrovství světa v ledním hokeji. Koukalová upozornila, že čeští fanoušci se musí připravit na vyšší ceny než u nás. To platí třeba i pro pivo.
12: Nějakých 7 franků musí počítat velký pivo, až se budou objednávat, tak musí říct, že chtějí takzvaný kýbl nebo aspoň velké pivo, protože tady pod objednávkou pivo se znamená třetinka.
8: Domácí Švýcaři obhajují na šampionátu stříbrné medaile. Naši hokejisté do turnaje vstoupí hned zítra na úvod turnaje zápasem proti Dánsku.
0: Takže pivaři ve Švýcarsku mají chtít prostě kýbl. Posloucháte Radio Impuls, světová média se dál zajímají o hantavirus. Je to vážná hrozba nebo spíš právě mediální potrava? Rozebereme to krátce po půl třetí, teď na sever s Kabátem. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne všem.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, slovenská klasika. Za chvilku skočíme na tu českou, zpívat bude Dalibor Janda. Teď se ovšem hlásí kolega Petr Berka. Halo, halo.
1: Ahoj, tady je projekt Jezdíme s úsměvem. Přeji hezké odpoledne a posílám speciální pozdrav pro vás, kteří nás posloucháte v Benešově nebo projíždíte přes Benešov, konkrétně se jedná o čerpačku OMV Červené vršky na silnici při výjezdu z Benešova na Prahu. Je ale i dobře dostupná pro šoféry z Votic nebo z Tábora. Zkrátka, od této chvíle tady čekám jak tvrdé i na zodpovědné řidiče, kteří jsou poblíž, a jeden z vás, kdo bude jako první, dostane odměnu. Jaká to bude, nevíme, ale nějaká ano. Tankování na rok zdarma nebo na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc zdarma, pak jsou tady kupony do myčky a dále potom třeba také sendvič z gastronabídky nebo body do aplikace a tak dále. Právě aplikace MyStation je tou jedinou podmínkou pro získání vaší odměny. Tak se nechme překvapit, já se na vás moc těším, jak už bylo řečeno, na čerpačce OMV Červené vršky, výpadovka na Prahu. Budu tady do 3/4 na 3, tak opatrně, ale přesto s úsměvem.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Pracovnice 1/13, z Krastavy do Liberce. Tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce, je bouračka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
10: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno. Popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů, mezi 142. a 196. kilometrem. Víc než 7-kilometrová fronta je na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Žipotínem ve směru na Mohelnici. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta se zdržíte v 5-kilometrové koloně. 3-kilometrovou frontu vidíme na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové se před omezením na 660. kilometru zdržíte v koloně, která má kolem 2 kilometrů, a na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 10. kilometru, fronta dál pokračuje na Pražský okruh. Tak bychom byli rádi, kdybyste nás případně doplnili, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Odpolední impuls ve čtvrtek 14. května 2 minuty před půl čtvrtou. Další česká muzika a živá česká muzika. Bude to Xindl X živě z českého Mejdanu 2018 v blbým věku. No a pak taky dokončíme vaše vzpomínky a návraty do roku 1990, když vám bylo 18. Za chvíli na Impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete

0: Trend. Více na mebelix.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Radio Impuls a do studia přispěchala Lenka Svobodová.
2: Dřív než ostatní.
3: V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin hasiči doporučují lidem nevětrat. Víc řekneme ve zprávách v celou.
2: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Impuls v naší krabičce Impulzovice, za chvíli další je pecka z roku 1990. Na to si ještě počkejte.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes s vámi vzpomínáme na rok 1990 a hledali jsme vás, kterým tehdy bylo 18, anebo vás, kteří prostě máte nějakou konkrétní vzpomínku k roku 1990. Pavla nám napsala, v tom roce jsem nastoupila na prostějovskou zdrávku a začala moje krásná studentská léta a první lásky.
0: Ozvala se taky Iva, ta se už v roce 1990 stala maminkou a narodila se jí dcera.
2: No, těch bylo víc, protože Jiřina taky píše, že v roce 1990 jako 18letá se vdávala, odmaturovala a porodila dceru, jak dodává, dnes už jsem dvojnásobná babička.
0: Ozval se taky Richard, byl jsem na vojně, píše.
2: No, tak no to se ještě chodilo na vojnu, 90. leta, jasně.
0: Zážitek.
2: Helena, další vdavky v 90. roce, bylo jí 19, o dva roky později se sice rozvedla, ale ničeho nelituje, byl to krásný rok.
0: A na náš WhatsApp svoji hlasovku poslal Tibor.
3: Byla to krásná doba, byl jsem na střední škole, věnoval jsem se vrcholovému sportu, bylo krásně. Byl jsem na vojenské škole. První polovinu 90. let jsem dělal řidičák na nákladák, druhou polovinu jsem dělal řidičák na obrněn transportér a bojové vozidlo pěchoty. Kamarádi z té doby zůstal jeden skalní kamarád, se kterým jsem nějak v kontaktu, ale už jen přes telefon a většinou teda pouze přes WhatsApp.
2: I to jsou vaše vzpomínky na rok 1990. Kam vás vezmeme teď i muzikou? Mňága a Žďorb a Hodinový hotel, to byl obrovský hit tehdy. Stopem jsem jela za kapelou.
0: No a hlavně jako tvoje velikánská vzpomínka, ty jsi Mňágou a Žďorpem žila. Tohle
2: no je. Jela jsem stopem z Brna do Ostravy.
0: Tak si to pojď projet ještě jednou a všichni taky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls. No a dnešní vzpomínka na 18 leté z roku 1990. Zítra bude minus 8, ne jako venku na teploměrech, ale minus 8 let, takže budeme hledat 18 z roku 1982. Sledujeme aktuálně i silnice, aktuálně je uzavřená nehoda osobáku, nebo po nehodě osobáku D48, více v dopravě 007 za 3,5 minuty.
1: To jsou samá čísla, já jak nad tím přemýšlím, já vlastně přidám taky jedno číslo, protože zítra kromě toho, že je pátek, tak Tomáš Klus slaví 40. narozeniny a tu oslavu mu uspořádáme tady u nás na Impulzu, takže v pátek, což je zítra mezi 10. a 12. poslouchejte, protože u Vlasty Korce bude veliká narozeninová oslava přímo ve studiu a přijde spousta hostů.
0: No, těšit se můžete na písničky, překvapení, skvělá narozeninová atmosféra, která bude stát za to. Takže zítra dopoledne v pátek laďte Impuls a oslavte 40. Tomáše Kluse společně s námi.
2: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
3: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen.
2: Ty vole, ať už je pán.
3: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď taky servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak předně uzavřená je po nehodě osobáku D48 na 57,5 kilometru směrem z Českého Těšína na Frýdek Místek. Z dálnice sjíždějte na exitu 62 Tošanovice. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi kilometry 141 a 196. Na silnici číslo 43 se zdržíte mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta popojíždí 4-kilometrová šňůra a 5-kilometrovou kolonu hlásí profíci z Global Assistance na příjezdu do Náchoda od České Skalice. 7-kilometrová kolona dokonce je teď aktuálně před Prahou na plzeňské D5 a v koloně se jede až na okruh k Ořechu. A ještě máme hlášené kolony z Domažlicka. Kdo nám volá?
2: Hlásím se ze silnice 1/26 Plzeň Domažlice. Mezi obcemi Staňkov a Horšovský Týn je to tady na 3 místech rozkopaný. Mají to tady i docela sporně nebo nesmyslně označený a vznikají tady teď, co je silnější provoz, pěkný kolony.
1: No, tak hlavně pevné nervy v těch kolonách a žádné zmatky ideálně. Zapojte se taky, budeme rádi, když s námi dopravu budete vysílat, zejména další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007, anebo své postřehy nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.

0: Impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Máme tady další velký požár. Více se dozvíte skutečně za chvilku. Hned pak třeba Krištof, hned teď pojď být světlometem. No a pojďme se podívat i ven, co nás čeká v pátek, jako taková jízdenka do víkendu za počasí.
1: No tak já bych k té jízdence bych přibrala ještě deštník, pláštěnku, pokud se někam chystáte na nějakou túru, pochod do přírody, protože opravdu i zítra na mnoha místech počítejme s deštěm, srážky budou ubývat až večer. Naměříme 11 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a o víkendu to nebude o moc jiné.
0: No, na všem je potřeba vidět něco pozitivního, nějaká ta zálivka je potřeba, že jako hurá. Sůl.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planeo dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Hasiči na Jičínsku zasahují u hořícího úložiště baterií. Úřady práce plní mladí lidé. Hokejisté šampionát načnou hned důležitým utkáním. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. V 9000ovém městě hasiči doporučují lidem, aby nevětrali. Dochází totiž k šíření toxických zplodin. Hasiči na sociální síti X uvedli, že odborníci měří koncentrace v ovzduší. Do zásahu zapojili také systém Kobra, tedy vysokotlaké hasicí a řezací zařízení, které slouží k hašení zvenčí. Baterie hoří v kontejnerovém skladu o délce přibližně 4x10 metrů. Místo události je uzavřené. Inspektoři varují před závadným vepřovým. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce jde o mleté maso, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti už se maso nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by ho lidé mohli mít doma uložené v mrazničce. Jedná se o mleté vepřové do 20% tuku o hmotnosti 480 gramů, které prodávala prodejna řetězce Albert v Teplicích. Upozornění o zajištění nevyhovující potraviny vložila inspekce do evropského systému rychlého varování pro potraviny, aby bylo možné případ vyšetřit v zemi původu. S prodejcem zahájila správní řízení o uložení pokuty. Na úřadu práce silně přibylo mladých. Například v Praze stoupl počet absolventů oproti roku 2024 dokonce o víc než dvojnásobek. Přitom právě hlavní město platilo za oblast, kde mladí schánějí práci díky bohaté nabídce volných míst snadno. Podle manažera pracovního portálu jenpráce.cz Michala Španěla je nárůst počtu nezaměstnaných absolventů značný a vidí za ním několik faktorů.
6: Praha dlouhodobě přitahuje absolventy z celé republiky, jenže právě tím vzniká větší konkurence na juniorních pozicích. Absolventi často nemíří do gastronomie, maloobchodu nebo stavebnictví, ale do marketingu, administrativy, analytiky, HR, financí, IT podpory nebo kreativních oborů.
5: A právě u části těchto kancelářských pozic firmy podle Španěla opatrněji nabírají juniory, protože víc testují automatizaci a AI nástroje. Od ledna se také zvýšila podpora v nezaměstnanosti a zapsat se na úřad se navíc zjednodušilo díky digitalizaci evidence. Fanoušci českého hokeje vyrážejí do Švýcarska. Tamní mistrovství světa začíná zítra a potrvá přesně do konce května. Jestli na místě tou dobou bude i slavný podporovatel Fantomas, o tom rozhodnou výsledky. Rádiu Impuls to potvrdil sám Fantomas v civilu Vasil Simkovič.
7: Teď sedím na letišti tady v Praze a čekám na odlet do Curychu a pak vlakem do Friburku a na 3 zápasy s Dánama, pak na to Slovinsko a na Švédy a pak odcestuju domů a pak uvidím. Pokud tam postoupím, jako věřím, že jo, no, tak pak třeba na to semifinále a bojujeme medaile na ten víkend, no.
5: Naše mužstvo zítra rozehraje svou osmičlenou základní skupinu. Hned první zápas s Dány od 20 hodin a 20 minut by mohl být klíčový. Ztráta bodů právě s tímto soupeřem totiž není vyloučená a v celkovém součtu by mohla rozhodovat. Safari park Dvůr Králové nad Labem získal z italské zoo vzácný kousek. Zahrada je bohatší o pralesní žirafu Okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria se připojila k samici, kterou dvorská zoo získala v roce 2017 z Belgie a má větší plány. Mluvčí zoo agentuře ČTK řekl, že v budoucnu by k oběma chovným samicím měl přibýt i samec, aby dvorská zoo opět mohla mít mláďata Okapi. Žirafy Okapi jsou považované za živoucí fosílii. Stavbou těla se podobají svým žirafům předkům, kteří obývali Afriku přibližně před 10 miliony let. Dobrá zpráva přichází z D48. Po nehodě osobního auta na 57. kilometru ve směru na Frýdek Místek byl provoz obnovený a kolona se rozjela.
0: Skvělá zpráva. 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi Petr Brožík.
8: Renata Kuková a před 16:30 si zahrajeme o poukaz na kosmetiku, tak s námi zůstaňte.
0: Další muzika právě teď. Krištof, hned teď na Impulzu.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls. 3 minuty před 4:15 další muzika bude následovat. Za chvíli Katarína Knechtová, Můj bože. Sledujeme i aktuální dopravu a opět je po nehodě osobáku uzavřená D48 na 57,5 kilometru. Doprava 007 je tady za 3 minuty, poslouchejte dál.
1: No a chvíli po dopravě pak už budeme soutěžit, protože i dnes pro vás máme poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 8.

0: umělecké kvality. XXX Luxdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
6: Čtvrt na pět a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je opět uzavřená D48 na 57. a půl kilometru směrem z Českého Těšína na Frýdek Místek. Z dálnice sjíždějte na exitu 62 Tošanovice. Kolona popojíždí taky na D1 na příjezdu do Brna od Prahy a náš agent nám poví, od kolikátého kilometru se už držíte.
7: Ahoj všem, tak dálnice Praha-Brno, ten pravý pruh mají kamionáci pronajatý už od 144. a tím pádem stojí samozřejmě i levý, protože někteří ti naši evropští spoluobčané z Polska a z Rumunska vyjíždí do levého pruhu. Tak prosím, obrňte se trpělivost.
6: Tak, pevné nervy. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta se zdržíte v 5-kilometrové koloně. 7-kilometrovou šňůru dokonce vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice. A do 4-kilometrové kolony vjedete na D1 ve směru na Hradec Králové před 50. kilometrem. Řidička Aja a nám volá kolonu zde osmičky a jo.
8: Od Prahy směrem na Ústí před 18. kilometrem sjezd na Mělník. Seštosuje opět odstavný pruh již od 16.5. kilometru, tak dávejte pozor.
6: Díky za to info. Zapojte se ostatní z vašich cest, z postřehy, co se kde děje, kolony, nehody a tak dále. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne 5 minut před 4:30. Další česká muzika bude za chvilku. A to Tereza Mašková, Hořkosladký valčík. No a my celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
1: Poukaz je tady a soutěžní otázka taky. Dnes se vás ptáme, co bylo hlavní složkou prvních parfémů ve starověku. Buď za A růže,
0: za B kadidlo a mirha,
1: nebo za C levandule. Odpovídejte na 605 222 007. A za chvíli voláme výherci.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do

0: benátska.cz. Benátska, pojďte se bavit.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: dopolední impuls, už je nachystána Impulzovic krabička a v ní připraven Jaroslav Uhlíř, ani k stáru nemám páru, za chvilku je to tady. No a my se dneska opět vydáváme za vámi, protože máme pro vás krásný poukaz na kosmetiku Sinker za 5000 korun.
1: Dnes jsme se vás ptali, co bylo hlavní složkou prvních parfémů ve starověku. Nabízeli jsme buď, že to byla růže, nebo kadidlo a mirha, a nebo levandule. A na telefonu už by měla být nějaká výhrkyně, pravděpodobně. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne i vám.
0: Tou výhrkyní je Barbora Jirglová z Brna. Barboro, takže co používali jako hlavní složku prvních parfémů ve starověku?
2: Používali hlavně kadidlo a mirhu.
0: Přesně tak, máte velice pravdu. Správně.
1: No je to proto, že oni byly hodně silně aromatické, navíc ta vůně dlouho vydržela, takže to všechno byly benefity kadidla a mirhy.
0: A vy máte skvělý benefit, protože dostáváte poukázku na profesionální kosmetiku Sinker za 5000 korun.
2: Obrovskou radost, vám mokrát děkuju.
0: Skvělý, všechno to spotřebujete sama nebo budete se dělit, bude to jako dárek, jak to?
2: Budu se určitě dělit, protože máme 5 dětí, takže oni to určitě zužitkujou.
0: Jo, to bude.
1: Tak to se teda úplně neslyší často 5 dětí. O to víc teda gratulujeme nejenom k výhře, ale i k tomu, že prostě to všechno zvládáte, protože slyším i tak jako hezky zvonivý hlásek, že nejste strhaná matka 5 dětí.
2: O, ani ne, mám schopnýho manžela, takže to je všechno tak, jak má být.
0: Skvělý, my chlapi jsme úžasný prostě.
2: Ano,
0: bezvadný. Tak Barboro, gratulujeme, mějte se dobře a příště třeba naslyšenou, jo?
2: Moc krát vám děkuju, hezký odpoledne, nashledanou.
0: Díky, taky, tak to byla Barbora z Brna. My celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Sinker v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu sincare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti. A další poukaz zase zítra tady na Impulzu touhle dobou.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

0: Impuls. Další muzika bude následovat. Dan Barta On My Head anebo Miroš Birka Marika Gombitová V slepých uličkách. Na ty ulice se podíváme za chvilku. Přerušované kolony jsou na D1 a 5-kilometrové šňůry na dalších silnicích. Doprava 007 je tady za 3,5 minuty.
1: Už jste slyšeli, že Impuls má svého profesora. Já ho poslouchám tady každé ráno u naší impulzové rodinky. Ten každé ráno prověřuje naše znalosti, tak si ho taky dejte. Je přísný, chytrý, pochvalu nedá jenom tak, ale určitě ho budete mít rádi. Takže zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.
0: Je pravda, že pan profesor vás chytí a zrovna včera jsem poslouchal a měl tam dílo bratří Čapků o pejscích, jo. Dášenka a no, vidíš, a teď jsem
1: a teď který?
0: O pejskové kočičce. No, tak to jsem viděl a Dášenku jsem se nespomněl.
1: Nespomněl jsi Dášenku, tak já jsem se vzpomněla právě Dášenku.
0: No, a jak řekne Dášenka, říkám, no jo, to je jako ve škole, no, vždycky všechno víš až poté, co dostaneš tu kouli.
1: No, tak klasika, tak tady se nemusíte bát, tady se koule úplně dramaticky nerozdávají. Pana profesora máme ráno na Impulzu.

0: Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ve 4:45 je další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi kilometry 153 a 196. Jedním pruhem se teď projíždí po nehodě osobáku na D48 na 57. a půltém kilometru směrem z Českého Těšína na Frýdek Místek. Zdržíte se tam v kilometrové koloně. 5-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. A stejně dlouhou kolonu čekejte na silnici 33 před náchodem ve směru od České Skalice. Dál je tady D11 na 52. kilometru směrem na Jaroměř, se v koloně před omezením v levém pruhu srazila dvě osobní auta a předtím se vytvořila další téměř 2-kilometrová kolona. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do přerušované kolony na 4. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A ještě tady máme hlášenou hlídku od vás.
2: Jedu trasu Nový Bydžov Hořice a při výjezdu z Nového Bydžova směrem na Králíky a Metličanek stojí před výjezdem z Bydžova policie a měří.
1: Takže pozor na to, ať ten stojí zbytečné korunky navíc. Další informace můžou být od vás, dopravu vysílejte s námi buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace Šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče, zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci a teď už jenom přejeme šťastnou cestu.

0: Puls, za 3 minuty 17. hodina. Lenka Svobodová přináší zprávy a dobré zprávy ohledně požáru, víc tedy za chvilku. Pak nás čeká Lucie Bílá, SMS. No a Lenko, nás čeká co?
1: No tak jsou to takové propršené dny až do neděle, řekla bych, takže počítejme s tím, že deštník se bude hodit. Naměříme v pátek 11 až 15 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 6, ale příští týden už to začne být zase lepší.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 0,25 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
13: Uložiště baterií se přestal šířit. D1 ochromila 50-kilometrová kolona. Sociální sítě tvrdě dopadají na rodinnou pohodu. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Hasiči zkrotili požár úložiště baterií v Nové Pace na Jičínsku. Informovali, že se už nešíří. V okolí Komenského ulice ale doporučují kvůli toxickým splodinám nevětrat. V devítitisícovém městě měří odborníci koncentrace v ovzduší. Hasiči to uvedli na síti X. Baterie hoří v kontejnerovém skladu o délce přibližně 4x10 metrů. Nikdo se během události nezranil. D1 blokuje desítky kilometrů dlouhá kolona kamionů. Před Brnem se vytvořila ve směru od Prahy, přesahuje už 50 kilometrů. Za situaci může velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Na sociální síti X to uvedlo ředitelství silnic a dálnic, podle kterého provoz zkomplikovala i nehoda. Podle dálničních webových kamer je kolona místy přerušovaná. Nákladní vozy stojí v pravém jízdním pruhu. Levý jízdní pruh by měl být volnější. Sociální sítě narušují rodinnou pohodu stejně jako alkohol. Podle výzkumu rodin agentury NMS se v každé páté domácnosti najde člen závislý na mobilu. Rodiny začaly trávit čas na displejích místo společných aktivit nebo komunikace. Dopady takového přístupu popisuje analytik agentury NMS Prokop Vejda.
14: Jde o jev, kdy algoritmicky sociální sítě zobrazují každému členovi trochu jinou realitu. Potom se sejdou u večeře každý s trochu jinými názory, stále méně vidí tu realitu stejně, a to je nějaký negativní negativní dopad právě na tu jejich schopnost trávit spolu kvalitně čas.
13: Se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let souhlasí víc než 80% Čechů. Podobně vysokou podporu má také zákaz mobilů na školách. Sami rodiče ale vnímají, že svým dětem často nejsou nejlepším vzorem. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozdala tresty. Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání poté, co ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul také dostal červenou kartu. Oba už si odpykali jeden duel ve včerejším 3. kole nadstavbové skupiny o titul proti Jablonci. Disciplinární komise o tom informovala v komuniké. Nejpřísnější trest dnes ale komise udělila dalšímu slávistovi Davidu Mousesovi. Činnost má zastavenou na 8 utkání za surovou hru, po které skončil Petr Hodou z Liberce se zlomenou čelistí. Tomáš Chorý a David Douděra ale mají šanci, že si i přes problémy v první lize zahrají světový šampionát. Důvěru do nich totiž vkládá trenér národního týmu Miroslav Koubek. Tento dnes potvrdil i našemu sportovnímu reportérovi Standovi Sikundovi.
9: Hezký den. Trenér Miroslav Koubek se nestotožňuje podle něho s tak brutálními tresty Slávie pro Chorého a Douděru. Jsou prý i jiné, například finanční postihy. Při předběžné nominaci prý převažovaly sportovní důvody i to, že si trenér Koubek nenechá rozbít kabinu hráčů, kteří prý za oběma hříšníky stojí. V nominačních plánech Miroslava Koubka jsou proto oba vysoko, což znamená, že na mistrovství světa s největší pravděpodobností pojedou. Konečná nominace bude známá po přípravném pražském utkání s Kosovem a poslední prověrkou bude zápas s Guatemalou v New Jersey. Ze Strahova Standa Sigmund.
0: A 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou, s vámi Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, zítra začíná hokejové mistrovství světa. Řekneme vám, která velká hvězda na něm bude hrát.
0: Lucie Bílá, SMS právě teď na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Puls ve čtvrtek odpoledne, 4 minuty před 17:15. Další muzika bude následovat. Marek Ztracený, Modlitba za pátek, přichází v pravý čas ve čtvrtek odpoledne. Sledujeme také aktuální dopravu, zejména problematická je dneska D1. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty. Sportačka Renata Kuková se mnou celé odpoledne a i dneska má teda nějakého chlapa.
1: No dneska mám chlapa, parádního chlapa, mám chlapa hokejistu, na kterého se můžeme těšit zítra. Jmenuje se Sidney Crosby. Těším se na něho.
0: No, obrovská hvězda, pochopitelně, kdo by se netěšil.
1: No a máme ho na mistrovství světa a o to více na ní můžeme těšit, protože Sidney Crosby samozřejmě hraje za Kanadu a protože Kanadu máme už v základní skupině, teda čeští hokejisté, takže je velký předpoklad, že v tom posledním utkání ve skupině proti Kanadě se naše hokejisté postaví takové hvězdě, jako je Sidney Crosby, a pro spoustu těch našich mladých kluků, kteří jsou na šampionátu poprvé, to bude obrovský zážitek.
0: To bude skvělý zážitek. Otázka je, jaký zážitek. Tak to bude pro naší hokejovou reprezentaci, protože víme, jak funguje Kanada. Z začátku ty jejich výkony jako je plitka, ale stoupá jim to nahoru, aby to nebyl přejezd od Crosbyho a jeho parťáků.
1: Ale takhle, vzhledem k tomu, že je to, jo, teď moje spekulace, vzhledem k tomu, že je to poslední zápas ve skupině, my prostě do toho vletíme od začátku a ten poslední zápas o ničem už rozhodovat nebude, protože už ten postup dál budeme mít jistý.
0: Jo, myslíš?
1: No, tak doufám, přeju si, tajně si píšu do deníčku, milý deníčku, chtěla bych, aby naši nevypadli ve čtvrtfinále tak jako loni. Konec konců i Kanada loni vypadla na mistrovství světa ve čtvrtfinále. A to Sidney Crosby chce vlastně napravit, chce se dostat mnohem dál i za tu letošní olympiádu. Tam sice Kanada vlastně měla medaili, skončila druhá, tady brala stříbro, jenže Sidney Crosby u toho nebyl, protože proč? Protože ho Radko Guda sejmul a chudák už pak nedohrál ani tu olympiádu. No.
0: Minimálně utkání Česko-Kanada bude parádní hokej, ale jak budeme mít nakročeno do toho čtvrtfinále, tak to už je takový první praporeček, poznáme zítra.
1: Přesně tak.
0: Po našem zápase s Dánskem.
1: Je to tak, takže zítra večer držíme pěsti.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: tak já pořád poslouchám, jak si každý si slívá soby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Krasavnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talířku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na silnice a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 153 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony už na třetím kilometru. Dále je tady příjezd do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta, tady se zdržíte ve dvoukilometrové koloně. A o kus dál před Moravskou Třebovou je 4-kilometrová šňůra a před omezením u Žipotína ve směru na Mohelnici počítejte s 2-kilometrovou další. D11 ve směru na Prahu, 14. kilometr, tady bourala 2 osobní auta, kolona měří 3 kilometry. Nehoda se stala taky v Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice ve směru do centra a do kolony se dojíždí na východní spojce za sjezdem z D11. Dávejte pozor, do dopravy se zapojte, buď zavolejte svoje postřehy na 605 222 007 nebo to nahrajte jako vzkaz velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4. A šťastnou cestu s Impulzem, hlavně v pohodě dojet a dočkat se pátku, za který se teď bude modlit Marek Ztracený.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Puls, 2 minuty před 17:30, za chvíli zase česká muzika, tentokrát je Jeleni, Ještě jednu noc a jdeme rychle na silnice. Uzavřená je po nehodě několika aut D11 na 14. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu. Z dálnice se sjíždí na exitu 18 Bříství. Dávejte pozor, ať se neseme nic dalšího. Za chvilku přineseme takové ty naše každodenní maličkaté radosti ze života. A tak se chci zeptat, Renči, co ti přinese třeba rychlou vzpomínku na dětství?
1: Rychlou. Kakao, lentilky, neposekaná louka plná pampelišek a takový ten věneček z pampelišek.
0: No úžasný, no. Ty jsi jako velké dítě pořád.
1: No přesně tak, máš něco takového taky? Na
0: já
1: první
0: mám
1: dobrou.
0: Podobné nějaké vůně určitě, no a stávání do školy a mě vždycky hrozně chození do školy bavilo, takže já to mám spojený ze školy.
1: Mě taky, no. Tak to si můžem někdy popovídat, jak no, to bylo ve škole dobrý.
0: Tu svačinu a bylo
1: no,
0: to super.
1: A já si doma udělala dokonce i nástěnku z polystyrénu.
0: No, paní učitelka. Tak, vaše malé radosti už za pár minut ve vysílání Impulzu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější.

dražší nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Puls. Za chvilku taky impulzuje Krabička. Krásný duet Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře zazní Stín katedrál, takže dál poslouchejte.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: To my na Impulzu hledáme i v maličkostech a protože vám chceme i předávat tu radost ze života, tak jsme vyslali naše experty na radost, aby zjistili, jak to máte vy. Dnešním expertem je Martina Kroa, která se zajímala o vaše vzpomínky na dětská léta.
3: Co vás dokáže vrátit do dětství během jediné vteřiny?
4: Je to župan mojí maminky, který furt nosí, i když ho měla se mnou už v porodnici.
5: Většinou to bývá nějaká vůně nebo nějaký zvuk a na chvíli člověk si vzpomene, jak ten svět viděl jinak, trošku růžověji.
3: Co vás dokáže vrátit do dětství během jediné vteřiny?
6: Myslím si, že to tak má víc lidí, ale nějaké třeba buď konkrétní pachy, anebo konkrétní zvuky.
0: A nebo věci třeba.
2: Věci. Přesně, mě zaujal župan, který měla maminka v porodnici, když se ta naše posluchačka narodila. Já mám pravda schovaný zase pantofle, a ne z nějakého sentimentu. Prostě mám doma ještě funkční pantofle, který jsem taky měl v porodnici. Ano, letos jim bude 24 let.
0: No, úžasný. A byly zmíněné pachy. A já tohle mám třeba, protože jsem strojař a když jsme chodili na praxi, tak si potřebuji umít ruce z toho provozu. Takže taková ta mycí pasta, já nechci říct ten název, to by byla reklama s těma...
2: Jo, takový ty malinký, ty zdrsněný věci.
0: A to je taková typická vůně. Dodneška ji používám a jakmile otevřu tu pixličku, tak hnedka jsem... Tak jsem dítě zase.
2: Krásný.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzo.

0: Plus. Další muzika za chvilku, třeba Verona Hey Boy, anebo Eláni, Zalúbil sa chlapec. Sledujeme i silnice, stále uzavřená po nehodě D11. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Už to určitě víte, že každé všední ráno na vás tady u nás na Impulzu čeká až 100 000 korun a stane se to docela lehce. Konec konců tento týden už jeden z vás 100 000 vyhrál. Musíte udělat zásadní věc, zaregistrovat se do naší hry Halo tady Impulzovi a potom být připravení. Ale třeba Soňa dneska měla smůlu, protože nezvedla telefon.
0: No tak berte ty mobily, no když už se přihlásíte. A když zazvoní právě vám, musíte říct jediné správné heslo. Halo tady Impulzovi. Registrovat se můžete na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na číslo 906 11 09. Takže zase zítra ráno u Impulzových. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Možná se bázen, ale čekám dál.
4: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě D11 na 14. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu. Vytvořila se tu 4-kilometrová kolona a z dálnice se sjíždí na exitu 18 Bříství. Nehoda se stala ještě na 82. kilometru ve směru z Prahy na Hradec. Bourala tam dvě osobní auta v levém pruhu, kolona má 2 kilometry. Na pražském okruhu ve směru D1 je kolona mezi kilometry 23 a 19. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů teď čekejte stále na D1 ve směru z Prahy na Brno a momentálně mezi kilometry 158 a 196. 2-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na silnici 35 u Žipotína ve směru od Moravské Třebové na Mohelnici. A na trase České Budějovice Kaplice u Netřebic narazilo osobní auto do stromu, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a policie tady řídí dopravu jedním pruhem. Dávejte pozor a pevné nervy. Do dopravy se zapojte taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo na hraní vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.
1: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou. Přichází Ludvík Pospíšil.
3: Ahoj, Renato a Petře. Všimli jste si toho, ta předpověď včera, předpověď počasí,
4: no.
3: Na dnešek naprosto mizerná.
1: No a nakonec.
3: Ale počasí jako velice příjemné. Tak já velice doufám, že i ta předpověď, kterou za chvíli budu číst, zítra vyjde podobným způsobem.
4: Takhle, možná nosím jak, deštní
1: jako
4: pořád.
1: Tam teď na aktuální radar a někde tak jako Vysočina, tam jako nějaký deštík je a tato, ta oblast, takže...
4: Zapomněl jsem si sluneční brýle, dneska jsem je pravda nepotřeboval. Mám deštník, ale zatím taky nepršelo, takže... Je to tak jako něco mezi pade na pade, přítel na telefonu.
1: Nicméně, my jsme od tebe dostali zprávu v průběhu odpoledne, že hrajeme u Řezníka, tak jsme to úplně nepochopili. Ale pak
4: říkal,
1: už nám bylo
4: Řezníka,
1: jasno,
4: co je to za pana
1: že
4: Řezníka?
1: Jsi byl v Masně.
3: Ano, přesně, tak to bylo. 5 lidí přede mnou, poslouchal jsem vás dost dlouho.
4: Je, tak to je krásný, tak zdravíme do řeznictví tady někde v Praze na Smíchově.
3: Ano, prasečí hlavy za 20 korun.
4: Jo, já myslím, že my, ještě jsem se lekla. Jsem se chtěla podívat na Petra u Ražce.
3: To bych si nikdy nedovolil.
4: My ti přejeme veselý večer tady na Impulzu.
3: Děkuju.
1: Ano, ahoj. Krásný ahoj. Večer s Impulzem. Ahoj. Pokračuje Ludvík Pospíšil, tohle je Veronika.

0: Za chvíli 18. hodina, na zítra předpovědi hodně mraku, taky dešťové kapky a teploty do 15 stupňů Celsia.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Co třeba maličká souhou si pásu?
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jdu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
5: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
0: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 tisícová.
6: 25 letech, to je úžasný. To úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
7: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
9: Jsem si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
10: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Volkswagen.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Ještě jednou se vydáme za zdi slevou do Jablonného. Mluví se o změnách v kategorizaci piva a soud zakázal bourání Libeňského mostu. Zprávy v 18 hodin má Honza Varga.
16: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Policie ho má na videu. Zveřejnila kamerový záznam zachycující útěk zloděje, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Pachatel využil 15-minutové okno mezi 6:15 v podvečer, kdy byl kvůli přípravě bohoslužby vypnutý alarm a kostel byl prázdný. Kriminalisté teď žádají o pomoc řidiče, kteří v té době projížděli kolem baziliky. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty nechají zapsat do celosvětové databáze Interpolu. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl krádež ostře odsoudil a vyzval pachatele k vrácení ostatků. Podle něj mohl zloděj jednat na objednávku, kvůli psychické poruše nebo pro okultní účely. Na evropské úrovni se rozjíždí diskuze o změně kategorizace piva. Navrhovaná úprava předpokládá, že by se už produkty nedělily podle stupňovitosti, ale podle obsahu alkoholu. Malí ani velcí pivovarníci se změnou nesouhlasí.
17: Výkonný ředitel Českého svazu pivovarů Tomáš Slunečko poukazuje na to, že dělení piv podle stupňů je přesnější než podle množství alkoholu. Navíc funguje po staletí.
18: Tradičně je dáno, že české pivovarnictví daní a má tuhletu kategorizaci podle stupňovitosti plat. To, tudíž bychom byli neradi, aby se s tímhletím hýbalo. Evropská komise plánuje revizi těchto daňových směrnic.
17: A proto teď záleží na politicích a lobbystech, jak dokážou zachování stávajícího systému obhájit. Například prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich je přesvědčený o tom, že by došlo ke zmatení spotřebitelů a zároveň má dělení piv podle obsahu alkoholu díry.
19: Tato věc je deklarativní, to znamená, já řeknu, mám tam 4,5% alkoholu, ale já můžu mít 4% a můžu mít 5%, že tam je 0,5 plus minus, takže já můžu mít v tomhletom rozmezí. No ale v tom už je 10, 11 i 12.
17: Změny by zároveň údajně přinesly náročné přepracování byrokracie související s pivovarnictvím. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
15: Krajský soud v Brně potvrdil zákaz bourání Libeňského mostu v Praze podle původní zakázky pro firmu Metrostav. Soud tak zamítl žalobu technické správy komunikací proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle antimonopolního úřadu Praha po podpisu smlouvy z roku 2000 2022 zásadně změnila projekt z opravy na stavbu repliky, čímž fakticky zadala novou zakázku bez řádného tendru. TSK verdikt soudu respektuje, smlouvu s dodavatelem už ukončila a připravuje novou soutěž. Kvůli stopce pro stavební práce teď město zvažuje, že pro obnovení tramvajového provozu postaví na 2 až 3 roky dočasné přemostění. Mladým Američanům se rozplývá sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů, což způsobuje největší krizi v bydlení za poslední desetiletí. V kurzu jsou tak pronájmy bytů nebo v případě nutnosti bydlení u rodičů.
5: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 000 korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New Yorku nebo San Francisku. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: A já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer. Teď máme 4 minuty po 18. hodině. Před námi Lucie, šťastný chlap, že by to bylo mně je.
16: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Tomáš Klus oslaví 40. narozeniny.
1: Kde?
0: No přece s námi, na Impulzu. Písničky, hosté a překvapení. 15. května od 10 do 12. Budete u toho?

0: Jaký je náš další program? Na Impulzu za chvíli Hříšný tanec a potom Vloupám se opět Radeček a Mária Čírová. Žijeme českou muzikou. No a taky si postojíme na D11, která je zavřená. Podrobnosti za 3 minuty na Rádiu Impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Vesměru spůřině se na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
7: Ticho? Kde pak?
3: Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zavřela D11 na 14. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu. Vytvořila se tam 4-kilometrová kolona. Z D11 se sjíždí na 18. kilometru u Bříství a zdržíte se i na objízdné trase. Nehoda se stala ještě na 82. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Bourala tam 2 osobní auta, v levém pruhu kolona měří 2 kilometry. Bouralo se i v Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice ve směru do centra. Kolonu dojedete u sjezdu na Běchovice. A další nehoda, ta je na Jindřichohradecku.
9: Hlavní Charlie zdraví. Na výjezdu z Jindřichova Hradce směr na Pelgřimov, hned za tím Úzkem, je nehoda, jo, auto tam vylítlo do stromu, jsou tam hasiči, tak pacha všichni, čau.
0: Děkujeme za zprávu, situaci na místě budeme dál sledovat. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 160. a 196. kilometrem. A to je pro tuhle chvíli všechno, všechny důležité informace máte, každopádně situace se mění minutu od minuty, tak nám dejte taky vědět, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo volejte 605 222 007. Tady je Rádio Impuls, krásný večer.

0: Za chvíli bude 6:30, posloucháte Radio Impuls, naše zítřejší vysílání bude takovém lehkém klusu. Tomáš Klus totiž slaví 40. a tady na Impulsu to oslavíme ve velkém. Takže to vlastně nebude takový lehčí klus, ale pořádný poklus. Mezi 10. a 12. hodinou chystáme speciální vysílání s Tomášem Klusem přímo ve studiu u Vlasty Korce. No a Vlasta, ten se ozývá ještě jednou.
1: Vtip Vlasty Korce. Víte, jak se smějou dřevorubci?
2: Ne.
1: Řežou se smíchy.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabička se otevře už za chvíli, je tam písnička Jinak to nejde, Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Jezdíme po celé České republice s úsměvem. Kolegu Petra můžete potkat u čerpací stanic OMV. A jaký byl ten dnešní den, tak to nám řekne Petr sám, který se už hlásí do vysílání. Petře, ahoj.
1: Ahoj, tak dnes jsme s projektem Jezdíme s úsměvem zajížděli do Benešova k čerpačce OMV na Červených Vršcích. Pojďte si spolu s námi poslechnout, jak to probíhalo, když přijela jako první naše posluchačka Monika.
2: Aktuálně se hlásím čerpačky na Červených Vršcích v Benešově. Koukám, že málem tady došlo k dopravní nehodě a najednou vidím, naše posluchačka se řídila k nám jako první. Dobrý den, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
2: Jak se jmenujete?
3: Já se jmenuji Monika.
2: Slyšela jste být v rádiu, tak jste si řekla, jedu tam okamžitě, nebo jak to bylo?
3: Přesně tak, vykládala jsem se do úzušky a slyšela jsem výzvu, tak jsem okamžitě vyrazila.
2: Tak já tady pro vás mám odměnu. Záleží na vás, jakou si vytáhnete.
3: Tak já jsem vyhrála sendvič zdarma.
2: Tak gratulace.
3: Super, děkuji.
1: Moniko, díky, že jste se zastavila, díky vám všem. Ani dnes si tady odměnu v podobě tankování na rok zdarma nikdo nevytáhl. Krom toho sebou vozíme i další odměny, jako tankování i na měsíc zdarma. Kávu Viva na měsíc zdarma, kupóny domečky, body do apky nebo něco z gastronabídky. V každém případě z toho plyne ponaučení, jezděte dál s úsměvem, určitě se to vyplatí a nezapomeňte být nadále dobře naladěni na ty správné rozhlasové vlny. A třeba zase příště na nějaké čerpačce OMV po celé České republice se těším, buď to já, Petr Berka, nebo Vládě Roš, za náš tým Jezdíme s úsměvem. Poslouchejte Radio Impuls a těším se zase příště.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

čtvrtečním polu žijeme českou muzikou a za chvíli v tom budeme pokračovat. Skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris, ještě předtím Miley Cyrus. Uzavřená jede jedenáctka na 14. kilometru ve směru na Prahu. Je to kvůli nehodě. Podrobnosti řekneme za 3 minuty na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou na řadě, stejně jako Martina Podleska. Martino, posloucháme.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D11 na 14. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu se likvidují následky hromadné nehody a dálnice je uzavřená. Před posledním volným sjezdem na 18. kilometru je dvoukilometrová kolona. V Praze na Štěrboholské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem na jižní spojku se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má 2 kilometry. Na trase z Moravské Třebové na Mohelnici před omezením u Žipotína očekávejte 1,5 kilometru dlouhou kolonu. Na D1 na 166,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno u výjezdu z odpočívky v pravém pruhu bouralo osobní auto s kamionem. Kolona má 3 kilometry. A dál pak D1 popojíždí až do Brna. Převážně jsou to kamiony jedoucí v pravém pruhu. V Gobal asistent Martina.
1: Teď už vám přejeme šťastnou cestou, dobrý dojezd, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace, jak se vám jede, a nebo volejte 605 222 007. Tady Impuls.

0: Za chvíli to bude 19. hodina, barvou zítřka bude šedivá, probudíme se do mraku, od Prahy k Moravě bude pršet, odpoledne ale deště pošleme do Polska a mraky se začnou trhat. Teploty zítra do 15 stupňů.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi, živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
3: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
4: D11 u Prahy uzavřela nehoda, sněmovna žádá zrušení sjezdu sudeckých Němců a Správa železnic řeší potíže na trase Praha-Beroun. Je 19 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dálnice D11 hlásí problémy. Na 14. kilometru ve směru na Prahu v podvečer dodávka srazila lidi, kteří na krajnici zrovna měnili kolo. Na místě aktuálně zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a kvůli vážnosti situace musel přistát také záchranářský vrtulník. Policie kvůli havárii několika vozidel dálnici v tomto úseku kompletně uzavřela. Informace o počtu zraněných nebo příčině nehody policisté na síti X zatím neupřesnili. Detaily o zdravotním stavu sražených lidí záchranná služba stále zjišťuje. Píše o tom server Novinky. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otvírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Správa železnic dnes na trať mezi Prahou a Berounem poslala speciální měřicí vůz. Ten kontroloval trolejové vedení. Státní organizace tak reaguje na opakované poruchy sběračů proudu u vlaků z minulých týdnů, které ochromovaly provoz. Diagnostické vozidlo projelo úsek 4x a pomocí termovize a laserů prověřovalo spolupráci trolejí z vlaky za plného provozu. Přesnou příčinu potíží experti zatím neznají. Nazbíraná data budou vyhodnocovat v příštích dnech. Na odhalení závad spolupracují také s Českými dráhami, jejichž soupravy City Elephant problémy vykazovaly nejčastěji. Provoz v úseku je teď stabilizovaný a Správa železnic ho chce udržet plynulý až do plánované celkové rekonstrukce. Ta má začít v roce 2028. Karlovarské kino Čas chtějí dva zájemci. Stávající provozovatelka už nechtěla bojovat s novým multiplexem a tak prostory po dlouhých letech vrátila městu. V kině Čas se promítá i během filmových festivalů.
5: Kino Čas je symbolem festivalu stejně jako promítací sály v Termálu. Je to jedno z ikonických míst pro celé Vary. Dlouholetá provozovatelka ale před měsícem skončila a kino vrátila městu. Vary se proto rychle snaží prostory oživit. Vše má být právě kvůli festivalu do 14 dnů sepsáno a podepsáno. Jsou dva zájemci, firma z Prahy a Karlovarský spolek. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Popularita hokeje ve Švýcarsku roste. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska. Právě v zemi Helvétského kříže už zítra startuje mistrovství světa v ledním hokeji. Koukalová upozornila, že čeští fanoušci se musí připravit na vyšší ceny než u nás. To platí třeba i pro pivo.
6: Nějakých 7 franků musí počítat velký pivo, až se budou objednávat, tak musí říct, že chtějí takzvaný kýbl nebo aspoň velké pivo, protože tady pod objednávkou pivo se znamená třetinka.
4: Domácí Švýcaři obhajují na šampionátu stříbrné medaile. Naši hokejisté do soutěže vstoupí hned zítra na úvod turnaje zápasem proti Dánsku.
0: Následujeme problémy na dálnici D11, a to v naší dopravě 007. K tomu muzika, právě teď Kabáti, kdo ví jestli. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: čtvrtek večer na Impulzu, žijeme českou muzikou a nejen tou, vypůjčíme si i na slovenskou. Za chvíli Darinka Rolincová, Čo o mě věš. D11, pořád zavřená. Co je tam nového, řekneme za 2 minuty.
1: Možná se bázet, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahoj, ty impulzáci. Tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron. Takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale si je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co ti na cestách dělá radost ze života?
6: No život, protože já takhle žiju už 34 let, je to něco fantastického. Já se cítím šťastný, mám naplněný život, plním si sny a přál bych to každému, kdo má takovou podobnou ambici nebo touhu.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 na 14. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu likvidují následky hromadné nehody. Dálnice je pořád zavřená. Před odklonem na 18. kilometru se vytvořila víc než kilometrová kolona. A taky nám hlásíte další nehodu na dálnici D11.
7: Směr Hradec Králové, 83. kilometr je bouračka, jsou tam policajti, kolona tak 3, možná 4 kilometry.
0: Porouchané nákladní auto stojí v Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice ve směru do centra. Tady je kilometrová kolona. A přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů čekejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 174. a 196. kilometrem. A v Uherském Hradišti se ve Štěpnické ulici u křižovatky se Zahradní srazila 2 osobní auta. Tak prosím i tady opatrně. Teď vám přejeme šťastnou cestu s naší dopravní linkou 605 222 007 a nebo se ozvěte do naší mobilní aplikace.

0: Kdo to ještě neví, tak Radio Impuls je rádio plné peněz. Ve hře Halo tady Impulzově rozdáváme peníze každé ráno a naše krásné kolo dokáže ty částky krásně upravit. Ve hře dnes byla Soňa, ale bohužel nezvedla telefon. Hrát budeme znovu zítra ráno. Do hry Halo tady Impulzově se přihlásíte na webu impuls.cz anebo jednoduše také v naší žluté mobilní aplikaci.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Čtvrtek na Impulzu. Světová média se zajímají o hantavirus. Jeho rozšíření na výletní lodi Hondius při cestě přes Atlantik vzbudilo obavy, že svět stojí před další velkou pandemií. Vědci už tyhle vášně uklidnili. Nic to ale nemění na závažnosti viru, které se věnuje dnešní článek na webu idnes.cz.
1: Hantavirus na vlastní kůži. Právě takhle ho zažila autorka textu Žaneta Motlová z iDnesu. I její příběh hezky dokládá, že hantavirus není žádná novinka. Komplikace totiž zažila před více než 2 roky. Jaký stav tenkrát prožívala, to podrobně rozepisuje v článku. Stručně ho ale přiblížila i Rádiu Impuls.
2: Ze začátku vypadal jako těžší chřipka, to znamená vysoké horečky, bolesti kloubu, svalu, velká únava, ale nepřicházelo zlepšení. Naopak se to pořád zhoršovalo, až člověk začne trpět velkými bolestmi, špatně se hýbe.
1: Hantavirus ale může vést i ke smrti. Právě takhle dopadl manželský pár seniorů ze zmíněné lodi Hondius. A víme i to, jak se virus přenáší, tenhle konkrétní pomocí hlodavců. Šance, že na něj narazíte, je malá. Chytit se ale dá i nenápadně. Právě takhle si to pamatuje Motlová.
2: Já pracuji jako novinářka, to znamená, buď sedím u počítače, píšu, nebo mám schůzky s různými lidmi. Nepamatuju si, že bych se nacházela v prostředí, kde by se mohli více vyskytovat hlodavci v nějakém zemědělském prostředí nebo někde. Vůbec ne. Když jsem si to tak zpětně probírala, tak jsem byla na víkendové chatě. Přáteli bylo nás tam hodně. Nevím, jestli třeba tam se to mohlo stát.
1: Redaktorka webu idnes.cz ve svém článku popisuje i prodělanou léčbu, která nebyla snadná. Neexistence konkrétní účinné látky pacienty odkazuje na podpůrnou léčbu a tlumení příznaků. V konkrétním případě Žanety Motlové komplikace bohužel trvají i po letech. Vnímá totiž zhoršenou imunitu a potřebu cvičit, aby předcházela pohybovým potížím. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Na Impulzu před spaním filmová pohádka. To byl Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Máme zavřenou D11, jak se tam mění situace, o tom za minutu a půl na Impulzu.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: operátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už vám popřejeme šťastnou cestu, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Martina Podleská. Ahoj Martino.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Dálnice D11 je na 14. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu uzavřená, likvidují se tam následky vážné nehody. Před posledním volným sjezdem na 18. kilometru je 2-kilometrová kolona. Pomalý provoz je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Nehoda osobního auta s nákladním omezuje provoz v Praze na Štěrbolské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem na jižní spojku. Kolona tam má 1,5 kilometru. Z Global Assistance Martina.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Už za chvíli 20. hodina, bude vás zajímat, že se zítra probudíme do zamračeného rána, od Prahy po Moravu bude pršet, po obědě se déšť odsune do Polska, mraky propustí trochu slunce, bude do 15 stupňů. Za chvíli na Impulzu zařadíme český mod, české písničky nás čekají až do rána, mějte se moc hezky, Ludvík Pospíšil.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba maličká, jsou housy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
5: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
5: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 tisícová.
6: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
7: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. V botách jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
9: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
10: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Začíná hokejové mistrovství světa. Minister Juchelka chystá změny v superdávce a slavističtí hráči vyfasovali tresty. Je 20 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Fanoušci českého hokeje vyráží do Švýcarska. Tamní mistrovství světa začíná zítra a potrvá přesně do konce měsíce. Jestli na místě tou dobou bude i slavný podporovatel Fantomas, o tom rozhodnou výsledky. Rádiu Impuls to potvrdil sám Fantomas v civilu Vasil Simkovič.
12: Teď sedím na letišti tady v Praze a čekám na odlet do Curychu a pak vlakem do Friburku a na 3 zápasy s Dánama, pak na to Slovinsko a na Švédy a pak odcestuju domů a pak uvidím. Pokud tam postoupím, jako věřím, že jo, no, tak pak třeba na to semifinále a boj o medaile na ten víkend, no.
11: Naše mužstvo zítra rozehraje svou 8člennou základní skupinu. Hned první zápas s Dány od 20 hodin a 20 minut by mohl být klíčový. Ztráta bodů právě s tímto soupeřem totiž není vyloučená a v celkovém součtu by mohla rozhodovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve výpočtu superdávky. Ta od loňského podzimu nahrazuje 4 starší sociální podpory. Ministr Aleš Juchelka oznámil spravedlivější úpravu stropů pro náklady na bydlení, které nově určí data ze širších regionů namísto velikosti obce. Píší o tom Novinky. Úpravy uleví také samoživitelům, kteří se zařadí mezi zranitelné osoby a nebudou muset dokládat pracovní aktivitu. Věk dítěte pro tuto výjimku se posune ze 7 na 15 let. Plánované novinky mají za cíl omezit obchod s chudobou a zamezit propadu lidí do existenčních potíží. Změny vítají koaliční i opoziční politici i sociální experti. Dosavadní tabulky totiž neodpovídaly reálným nájmům v jednotlivých městech. Ostravští kriminalisté hledají svědky tragické nehody. Při té v úterý kolem 22. hodiny v Ostravě Proskovicích zemřel 33-letý řidič. Muž jel ve voze Škoda Octavia ze směru od Krmelína na Starou Bělou, když vyjel ze silnice a v příkopu narazil do sloupku a stromu. Záchranáři těžce zraněného muže s poraněním hlavy, hrudníku a břicha na místě ošetřili a uvedli do umělého spánku. Jeho srdce ale selhalo. Policie teď žádá případné svědky i řidiče se záběry z palubních kamer o pomoc na lince 158. Zmrzlí muži byli letos milosrdní. Ovocnáři ale ani tak dobrou náladu nemají. Na východě Moravy počítají na nejvýš s poloviční úrodou proti loňsku.
13: Je to jako na ovocné houpačce. Předloni úroda peckovin i jádrovin minimální, v loňském roce maximální, letos zřejmě ani neprůměrná. Majitelé sadů na Slovácko a na Hané, ale také obyčejní zahrádkáři, už sledují malé plůtky. Už ve stek to vypadá často velmi nadějně. Na druhou stranu je smutný pohled do korun. Meruněk, jabloní, broskvoní i hrušní. Důvodem smutku jsou nejen 2 vlny dubnových mrazů, ale na mnoha místech také donedávna trvající doslova drastické sucho. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
11: A na závěr ještě slavistické tresty. Fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Asgera Sørensena. Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy se 3 červenými kartami v jedné sezóně. Šéf komise Jiří Macner zdůraznil, že trest zohledňuje recidivu a přímé ohrožení zdraví protihráče. Jeho spoluhráč David Douděra si za vulgární urážky rozhodčích nezahraje 3 utkání. Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka klub oba hráče vyřadil z kádru a v létě mohou přestoupit. Ještě přísnější trest, stopku na 8 zápasů, dostal další slávista David Mozes. Za surovou hru, při níž loktem zlomil čelist libereckému hráči Petru Hodoušovi.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
1: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benátská.cz. Benátská, pojďte se bavit.
0: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hezký večer, startují zprávy s Honzou Vargou a začínáme aktualitou. Policie prý zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže. Ten je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala už také informace, kde se lebka nachází. Policisté o tom píšou na síti X. Dnes zveřejnili záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pachatel využil toho, že byl v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř v tu chvíli nikdo nebyl. Na úřadu práce silně přibylo mladých. Například v Praze stoupl počet absolventů oproti roku 2024 dokonce o více než dvojnásobek. Přitom právě hlavní město platilo za oblast, kde mladí shánějí práci díky bohaté nabídce volných míst snadno. Podle manažera pracovního portálu jenpráce.cz Michala Španěla je nárůst počtu nezaměstnaných absolventů značný a vidí za ním několik faktorů.
3: Praha dlouhodobě přitahuje absolventy z celé republiky, jenže právě tím vzniká větší konkurence na junior pozicích. Absolventi často nemíří do gastronomie, maloobchodu nebo stavebnictví, ale do marketingu, administrativy, analytiky, HR, financí, IT podpory nebo kreativních oborů.
2: A právě u části těchto kancelářských pozic firmy podle Španěla opatrněji nabírají juniory, protože více testují automatizaci a AI nástroje. Od ledna se také zvýšila podpora v nezaměstnanosti a zapsat se na úřad se navíc zjednodušilo díky digitalizaci evidence. Čeští výsadkáři s Chrudimi převzali ze Spojených států prvních 6 útočných vozidel Flyer 72 HD. Celkem jich jako kompenzaci za dřívější vojenskou pomoc Ukrajině dostanou 40. Další várka dorazí koncem května. Vozidla ale přicházejí bez doplňkového vybavení, takže vojáci musí sami osadit radiostanicemi nebo neprůstřelnými skly. Jestli proces nespomalí letošní škrty v rozpočtu na obranu, to není zcela jasné. 7-místné stroje od firmy General Dynamics unese i vrtulník a lze na ně namontovat kulomety nebo protitankové střely. V armádě nahradí dosluhující vozidla Land Rover Defender Kaiman. Hasiči a záchranáři dnes zachraňovali lesního dělníka poblíž Zlatých hor na Jesenicku, na něj totiž spadl strom. Zásah v prudkém svahu komplikoval silný vítr, kvůli němuž se na místo nedostala technika ani čtyřkolka. Hasiči nejprve museli kmeny zajistit lany a zraněného muže znehybnit ve vakuové matraci. Následně ho ručně snesli z těžko přístupného terénu k sanitce. Ta dělníka, kterému kolegové rychle přivolali pomoc, převezla k vrtulníku letecké záchranné služby a ten ho dopravil do nemocnice. Spotřeba piva klesá na Slovensku na historická minima. Kdysi naši sousedé vypili dvojnásobek piva, než je tomu dnes. Slováci teď ale přesedlali na nealkoholické verze, za Čechy výrazně zaostávají.
4: Na Slovensku drasticky poklesol predaj alkoholického piva. Kým ještě v roku 1990 sa vypilo na hlavu v priemere 95 litrov, dnes je to len 45. Barov a krčiem je menej, keďže ľudia viac pozerajú do telefónov, ako sa stretávajú a hovoria medzi sebou. Česko v pití piva kráľuje s priemernou potrebou 120 litrov na osobu ročne. Pokles predaja je citeľný v celej Európe. Pohybuje sa na úrovni 2% ročne. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Zítra bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat a očekáváme i přehánky. Ojediněle se mohou objevit také bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se s vámi Honza Varga.
5: radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil,

pravda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi.

0: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vaše milionové kolegy. Celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Pěkný poslech. Čeští pivovarníci odmítají chystanou evropskou směrnici. Ta by od roku 2031 zrušila tradiční označování piv podle stupňovitosti. Tu má nahradit pouze údaj o obsahu alkoholu kvůli sjednocení výběru spotřební daně v Evropské unii. Podle odborníků by to ale vedlo k dezorientaci pivařů a poškození tradice českého ležáku. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že změna by si vyžádala nákladné investice do technologií a vynutila by si i úpravy historických receptur. Pro malé a střední pivovary je stávající systém administrativně výhodnější a srozumitelnější. Aktuálně v Česku funguje přes 500 mini pivovarů, které se na trhu podílejí zhruba 2,5%. Koaliční rada stran ANO, motoristů a SPD jednala o takzvaných akceleračních zónách pro větrné elektrárny. Hlavním tématem byl návrh Filipa Turka, který dává obcím právo vetovat výstavbu větrníků blíže než 900 metrů od bydlení. Ministr životního prostředí Igor Červený zdůraznil nutnost splnit podmínky pro čerpání evropských miliard z národního plánu obnovy. Tomio Okamura ale jednání nepovažuje za ukončená, varuje před narušením krajiny a preferuje další využívání uhlí. Veřejné představení návrhu změn územního plánu se uskuteční zítra. Popularizátor astronomie Jiří Grygar vstoupí do rekordmanské síně slávy. Potvrzuje to Miroslav Marek z agentury Dobrý den, ta spravuje české rekordy. Letos ocení celkem 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Čestný předseda České astronomické společnosti Grygar letos oslavil 90. narozeniny. Rekordní je podle Marka hlavně jeho publikační činnost.
5: Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
4: Vyhlášení rekordmanů roku se uskuteční 20. května v pražské Valenštejnské zahradě. Ministerstvo zdravotnictví připravuje koncepci využívání operačních robotů. Cílem je určit, jestli má jít o vysoce specializovanou péči v centrech nebo běžnou metodu dostupnou i v regionech. Aktuálně roboty využívá 25 nemocnic, za posledních 5 let se jejich počet strojnásobil. Nová pravidla mají nastavit parametry kvality a diagnózy vhodné k centralizaci, aby týmy chirurgů měly dostatečnou praxi. Přestože jsou robotické zákroky šetrnější a přesnější, nemocnice upozorňují na jejich vysoké náklady a občasné podfinancování ze strany pojišťoven. Expertíza se má do budoucna rozšířit i do jednodenní chirurgie a akutní medicíny. Modrá na Uherskohradišťsku dostane nové záchytné parkoviště. Využívat ho budou návštěvníci archeoskanzenu Živá voda a poutníci na cestě do Velehradu. Stavba má být hotová začátkem června a jak připomněl starosta Miroslav Kovářík, nadpoloviční část 16-milionových nákladů obci poskytl Zlínský kraj.
6: Zvolili jsme variantu celokamenného parkoviště, které splňuje všechny normy, samozřejmě je i propustné a ten materiál vydrží věky, takže myslím si, že je esteticky čistá stavba, která připomíná ve tvaru letícího ptáka.
4: Parkoviště nabídne 99 míst pro auta a 6 dalších pro autobusy. Dosavadní velké parkoviště u skanzenu o turisty atraktivních víkendech a svácích naráželo na kapacitní limit. Zítra bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat a očekáváme přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky, naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Čajová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba malička jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: U 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený.
6: Či, ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jsem si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Policisté v podvečer zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalisté zjistili, kde se relikvie nachází a podle mluvčí na jejím zajištění pracují. Pachatel vzácný předmět ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí, když využil krátkého vypnutí alarmu před bohoslužbou. Arcibiskup Stanislav Přibyl zprávu o možném nálezu uvítal, ačkoliv církev zatím oficiální potvrzení nemá. Motiv krádeže zůstává předmětem spekulací. Arcibiskup dříve zmiňoval možnou objednávku, okultní praktiky nebo psychickou poruchu pachatele. K dopadení podezřelého pomohly kamerové záznamy i spolupráce s veřejností. Téměř desetina dětí v Česku se rodí díky asistované reprodukci. Podíl dětí ze zkumavky přesáhl 6% a stále roste. Odborníci volají po modernizaci systému úhrad a po umožnění umělého oplodnění i ženám bez partnera. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch potvrdil, že rezort tuto změnu pro single ženy už zvažuje. Diskuzi o lepším financování reprodukční medicíny komplikují debaty o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, jehož fond vlastní síť klinik. Podle lékařů by se ale měly úhrady zmodernizovat bez ohledu na politiku, protože současné platby pojišťoven neodpovídají standardům medicíny 21. století. Karlovarské kino Čas chtějí dva zájemci. Stávající provozovatelka už nechtěla bojovat s novým multiplexem a tak prostory po dlouhých letech vrátila městu. V kině Čas se promítá i během filmových festivalů.
11: Kino Čas je symbolem festivalu stejně jako promítací sály v Termálu. Je to jedno z ikonických míst pro celé Vary. Dlouholetá provozovatelka ale před měsícem skončila a kino vrátila městu. Vary se proto rychle snaží prostory oživit. Vše má být právě kvůli festivalu do 14 dnů sepsán. A podepsáno. Jsou dva zájemci, firma z Prahy a Karlovarský spolek. Dušan Valenta, Radio Impuls.
10: Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting rezignoval na svou funkci. Vyjádřil nedůvěru premiérovi Keiru Starmerovi. Podle analytiků se Streeting chystá Starmera vyzvat v boji o post šéfa laburistické strany. Důvodem vnitrostranického napětí jsou především drtivé ztráty laburistů v nedávných místních volbách a klesající popularita premiéra. Streeting v rezignačním dopise uvedl, že vláda pod Starmerovým vedením ztratila důvěru voličů i poslanců. Přestože se mu v rezortu podařilo částečně zkrátit čekací lhuty u lékařů, čelil kritice za nezvládnuté stávky. Úřad premiéra už oznámil, že novým ministrem zdravotnictví se stane James Murray. Popularita hokeje ve Švýcarsku roste. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska. Právě v zemi Helvétského kříže už zítra startuje mistrovství světa v ledním hokeji. Koukalová upozornila, že čeští fanoušci se musí připravit na vyšší ceny než u nás. To platí třeba i pro pivo.
12: Nějakých 7 franků musí počítat velký pivo, až se ho budou objednávat, tak musí říct, že chtějí takzvaný kýbl nebo aspoň velké pivo, protože tady pod objednávkou pivo se znamená třetinka.
10: Domácí Švýcaři obhajují na šampionátu stříbrné medaile. Naši hokejisté do turnaje vstoupí hned zítra na úvod zápasem proti Dánsku. Zítra bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale může oblačnost částečně protrhávat a pak už očekáváme jen přehánky nebo také místy i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. Končí zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpravodajského přehledu zdraví Honza Varga. Jedna z největších bank v Česku hlásí omezení. Česká spořitelna ohlásila na nadcházející víkend rozsáhlou technickou odstávku. Ta omezí bankovní služby během tří nocí. Hlavní omezení se dotknou okamžitých a klasických plateb zadávaných přes aplikaci George nebo v bankomatech. Okamžité platby nebudou fungovat v noci na sobotu a v noci na neděli. Během noci na sobotu a na pondělí dojde také ke krátkým výpadkům běžných převodů. Banka upozornila, že klienti mohou se zpožděním vidět i své vklady. Naopak platby kartou a výběry z bankomatů zůstanou po celou dobu odstávky plně funkční bez omezení. Sněmovna hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otevírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Správa železnic na trať mezi Prahou a Berounem poslala speciální měřící vůz. Ten včera kontroloval trolejové vedení. Státní organizace tak reagovala na opakované poruchy sběračů proudu u vlaků z minulých týdnů. Ty ochromovaly provoz. Diagnostické vozidlo projelo úsek 4x a pomocí termovize a laserů prověřilo spolupráci trolejí s vlaky za plného provozu. Přesnou příčinu potíží experti zatím neznají, nasbíraná data totiž budou vyhodnocovat v příštích dnech. Na odhalení závad spolupracují také s Českými drahami, jejichž soupravy City Elephant problémy vykazovaly nejčastěji. Provoz v úseku je teď stabilizovaný a Správa železnic ho chce udržet plynulý až do plánované celkové rekonstrukce. Ta má začít v roce 2028. Vysočina bude mít svou centrální prádelnu. Hejtmanství začalo s přípravou stavby při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady jsou necelých 600 milionů korun. Centrální prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Hejtman Vysočiny Martin Kukla si od toho slibuje snížení provozních nákladů a nezávislost na dodavatelích.
3: Mi to nedává smysl, že to tady vozíme tam a zpátky, čekáme na to, když to budeme prát na jednom místě, prádlo budeme mít stejný, budeme mít zásob, tak musíme ekonomicky ušetřit. Takže to je ekonomika, je to zdravý rozum, aby jsme to nevozili přes celou republiku a hlavně nebyli na někom závislí.
2: Podle hejtmana má robotická prádelna stát v jižním okraji nemocničního areálu v Jihlavě ideálně do 3 let. Malé obchůdky na venkově bojují o přežití. Ve Zlínském kraji má pomoci injekce z kraje, celkem jde o 7 milionů korun.
4: Hospody už z vesnic na Kroměřížsku, Zlínsku, Vsetínsku nebo Uhersko-Hradišťsku valem mizí. Obchůdky se drží zuby nechty. Mnohé z nich v nejmenších vesnicích i díky dotacím z kraje. Tentokrát se do výzvy k jejich zachování přihlásilo 73 provozoven. Jde především o pokrytí ekonomických nákladů. Kraj nabízí 7 milionů korun. Jedničkáři z matematiky snadno spočetli, že podpůrná roční injekce je do 100 000 korun na prodejnu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Čekáme zataženo s deštěm, odpoledne se ale má oblačnost částečně protrhávat a očekáváme už jen přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Čajová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba maličká, souhlasy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: U zpráv zdraví Honza Varga. Čeští pivovarníci odmítají chystanou evropskou směrnici. Ta by od roku 2031 zrušila tradiční označování piv podle stupňovitosti. Tu má nahradit pouze údaj o obsahu alkoholu kvůli sjednocení výběru spotřební daně v Evropské unii. Podle odborníků by to ale vedlo k dezorientaci pivařů a poškození tradice českého ležáku. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že změna by si vyžádala nákladné investice do technologií a vynutila by si úpravy historických receptur. Pro malé a střední pivovary je stávající systém administrativně výhodnější a srozumitelnější. Aktuálně v Česku funguje přes 500 mini pivovarů, které se na trhu podílejí zhruba 2,5%. Popularizátor astronomie Jiří Grigar vstoupí do rekordmanské síně slávy. Potvrzuje to Miroslav Marek z agentury Dobrý den, ta spravuje české rekordy. Letos ocení celkem 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Čestný předseda České astronomické společnosti Grigar letos oslavil 90. narozeniny. Rekordní je podle Marka hlavně jeho publikační činnost.
10: Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
9: Vyhlášení rekordmanů roku se uskuteční 20. května v pražské Valdštejnské zahradě. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve výpočtu superdávky. Ta od loňského podzimu nahrazuje 4 starší sociální podpory. Minister Aleš Juchelka oznámil spravedlivější úpravu stropů pro náklady na bydlení, které nově určí data ze širších regionů na místo velikosti obce. Píší o tom Novinky. Úpravy uleví také samoživitelům, kteří se zařadí mezi zranitelné osoby a nebudou muset dokládat pracovní aktivitu. Věk dítěte pro tuto výjimku se posune ze 7 na 15 let. Plánované novinky mají za cíl omezit obchod s chudobou a zamezit propadu lidí do existenčních potíží. Změny vítají koaliční i opoziční politici i sociální experti. A ještě jednou pivní téma u našich sousedů. Spotřeba piva na Slovensku klesá na historická minima. Kdysi naši sousedé vypili dvojnásobek piva, než je tomu dnes. Slováci teď ale přesedlali na nealkoholické verze, za Čechy výrazně zaostávají.
11: Na Slovensku drasticky poklesol predaj alkoholického piva. Kým ještě v roku 1990 sa vypilo na hlavu v priemere 95 litrov, dnes je to len 45. Barov a krčiem je menej, keďže ľudia viac pozerajú do telefónov, ako sa stretávajú a hovoria medzi sebou. Česko v pití piva kráľuje s priemernou spotrebou 120 litrov na osobu ročne. Pokles predaja je citeľný v celej Európe. Pohybuje sa na úrovni 2% ročne. Josef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
9: A přidáme ešte slavistické tresty. Fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serencena. Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy se 3 červenými kartami v jedné sezóně. Šéf komise Jiří Macner zdůraznil, že trest zohledňuje recidivu a přímé ohrožení zdraví protihráče. Jeho spoluhráč David Douděra si za vulgární urážky rozhodčích nezahraje 3 utkání. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub oba hráče vyřadil z kádru a v létě mohou přestoupit. Ještě přísnější trest, stopku na 8 zápasů, dostal další slávista David Mozes za surovou hru, při níž loktem zlomil čelist libereckému hráči Petru Hodoušovi. Bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat, očekáváme pak spíše přehánky, ojediněle i s bouřkami. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpravodajského přehledu zdraví Honza Varga. Jedna z největších bank v Česku hlásí omezení. Česká spořitelna ohlásila na nadcházející víkend rozsáhlou technickou odstávku. Ta omezí bankovní služby během 3 nocí. Hlavní omezení se dotknou okamžitých a klasických plateb zadávaných přes aplikaci George nebo v bankomatech. Okamžité platby nebudou fungovat v noci na sobotu a v noci na neděli. Během noci na sobotu a na pondělí dojde také ke krátkým výpadkům běžných převodů. Banka upozornila, že klienti mohou se zpožděním vidět i své vklady. Naopak platby kartou a výběry z bankomatů zůstanou po celou dobu odstávky plně funkční bez omezení. Sněmovna hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otevírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudetských Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Správa železnic na trať mezi Prahou a Berounem poslala speciální měřící vůz. Ten včera kontroloval trolejové vedení. Státní organizace tak reagovala na opakované poruchy sběračů proudu u vlaků z minulých týdnů. Ty ochromovaly provoz. Diagnostické vozidlo projelo úsek 4x a pomocí termovize a laserů prověřilo spolupráci trolejí s vlaky za plného provozu. Přesnou příčinu potíží experti zatím neznají, nasbíraná data totiž budou vyhodnocovat v příštích dnech. Na odhalení závad spolupracují také s Českými drahami, jejichž soupravy City Elephant problémy vykazovaly nejčastěji. Provoz v úseku je teď stabilizovaný a správa železnic ho chce udržet plynulý až do plánované celkové rekonstrukce. Ta má začít v roce 2028. Vysočina bude mít svou centrální prádelnu. Hejtmanství začalo s přípravou stavby při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady jsou necelých 600 milionů.